0: Duchem. Uvedl to v reakci na dotazy na setkání k životnímu prostředí, které se konalo v Lánech. Akce se účastnili vědci, odborníci na environmentální vzdělávání, experti, influenceři, ale také lesníci, zemědělci a podnikatelé například z oboru recyklace.
1: Bude určitě potřeba, abychom se vrátili ke kultuře odborných diskuzí, abychom dali prostor odborníkům z různých částí spektra řešení toho problému, vyslechli si všechny možné úhly pohledu a teprve potom přijali rozhodnutí, které nebude ideální, to není nikdy, ale které bude optimální. Dost často podléháme tlaku řešit věci rychle, najít nějakou formu, která na první pohled vypadá akceschopně, ale neřeší spoustu ohledů, které nebyly za ty v úvahu.
0: Státy v příštím roce převezme veškeré poplatky za podporované zdroje energie. Po jednání s ministryní financí Jelenou Schillerovou o rozpočtu to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Letos na nich stát zaplatí kolem 41 miliard korun. Základem výdajů ministerstva průmyslu a obchodu v příštím roce budou podle Havlíčka hlavně investice do hospodářského růstu. Šetřit naopak chce na provozu ministerstva a podřízených úřadů. Německo prodlužuje hraniční kontroly do poloviny března 2027. Ministr vnitra Alexander Dobrindt to oznámil na konci července poté, co 10 000 lidí dočasně pronikli z Maroka do španělské exklávy Ceuta. Prezident Spojených států Donald Trump v příspěvku na své síti Truth Social prohlásil hormuzský průliv za území Spojených států. Přiložil také svou vlastní mapu území, na které označil klíčovou námořní trasu modrým kruhem. A v popisku uvedl nové území USA. Policie v rakouských Korutanech kontrolovala autobus Česka, u něhož zjistila, že má ve špatném stavu brzdy a pneumatiky. Řidiči vozidla, v němž cestovalo okolo 30 lidí, zakázala pokračovat v jízdě. Fotbalový klub Artis Brno podal protest proti několika verdiktům rozhodčích v nedělním utkání 4. kola v Ostravě. Podle představitelů nováčka nejvyšší soutěže měla rozhodnutí zásadní vliv na průběh i konečný výsledek zápasu. Ten domácí Baník vyhrál 1-0. Ve středu bude zpočátku oblačno a i zatažno, během dne čekejme od jihu místy polojasno a nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na jihu Moravě ke 30. Příjemný poslech, Frekvence 1.

Frekvence 1. To nejlepší z muziky. Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.

0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler
0: a mají pořád co rozebírat.
2: Dámy mi dají za pravdu, že když je vedro, tak prostě nosit podprsenku je strašně nepříjemné.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: Já to sama nemám ráda, jakože mít prostě jenom tričko a nemít pod tím tu podprsenku. Tak jsem si koupila.
3: Navlíkáš ponožky.
2: Zatím ještě nemám na co.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Rozpočet je nástrojem vlády, říká prezident. Školní potřeby stojí stejně jako před rokem a D5 čeká oprava. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Státní rozpočet je nástrojem vlády, který má hodnotit především parlament a veřejnost, řekl prezident Petr Pavel na zámku Vlánech. Připomněl, že dosud žádný rozpočet nevetoval, i když měl řadu výhrad. Ministryně financí Schillerová začala jednat s dalšími ministry o podobě jejich rozpočtových kapitol pro příští rok. Vládě musí návrh rozpočtu předložit do konce září. Očekávanou výši schodku zatím neuvedla. Ceny školních potřeb jsou srovnatelné s loňským rokem, letos si však rodiče připlatí za sešity nebo výtvarné potřeby. Vyplývá to z odpovědí obchodníků. Vrchol poptávky se očekává zejména ke konci srpna a také v prvním zářijovém týdnu. Ředitelství silnic a dálnic kompletně rekonstruuje za 580 milionů celou jednu stranu dálnice D5 ve směru od hranic s Německem na Plzeň. Pracuje se na úseku od Ostrova u Stříbra po Přehýšov. 10-kilometrový úsek bude opravený do poloviny listopadu. Od 8. srpna do 11. října je doprava svedena do protějšího pásu, kde se jezdí v obou směrech. Problémy zatím nenastaly, říká Tomáš Hnojský za zhotovitele.
2: Je zavřená jenom tahle ta sjezdová nájezdová rampa. Na druhé straně to funguje normálně. A samozřejmě, když jdete od Německa, chtěl byste tady sjet, tak musíte jet buď na jeden před nebo na jeden za. To je jediný uzavřený sjezd. Ale ty intenzity tady nejsou tak hrozný a ta doprava opravdu, když tady jezdíme, nezpůsobují. Nejsou tady kolony ani v pátek odpoledne, ani po víkendech.
1: Dálnice z Plzně do Rozvadova dokončená v obou směrech v roce 1997 patří k nejstarším v České republice. Slovenská policie oznámila, že obvinila jednu ženu z podvodu za téměř 1,78 milionu eur při proplácení nákladů na provoz mobilních odběrových míst v roce 2021 během epidemie nemoci covidu. Odběrová místa, která financoval stát, tehdy v zemi sloužila k testování lidí na koronavirus. Kateřina Siňaková vypadla na turnaji v Cincinnati ve třetím kole s Madison Keysovou ze Spojených států. Loňské vítězce Australian Open podlehla 1-6 a 3-6. Výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje zatím nerozhodl o postoupení práv na řízení extraligy a převedení marketingových práv s platností od sezony 2032-33. Po zasedání svazoví představitelé v tiskové zprávě uvedli, že v jednáních budou pokračovat. Ve středu bude zpočátku oblačná i zatažno, během dne čekejme od jihu místy polojasno, nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na jihu Moravy až ke 30. Příjemný poslech. Frekvence 1.

duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to

Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát. Jsi diva z divanu, sedáš si na vanu a smýváš pod očí černý splíny. Víš dobře, kudy ne,

sama. Sebere si to sama. Přeber si to sama.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Prezident nabádá k diskuzi o suchu. Stát zase převezme poplatky za obnovitelné zdroje a fotbalový Artis protestuje. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Je třeba dát prostor odborníkům, věnovat se širším souvislostem a nepodléhat tlaku na rychlé vyřešení, řekl prezident Petr Pavel k problémům se současným mimořádným suchem. Uvedl to v reakci na dotazy na setkání k životnímu prostředí, které se konalo v Lánech. Akce se účastnili vědci, odborníci na environmentální vzdělávání, experti, influenceři, ale také lesníci, zemědělci a podnikatelé, například z oboru recyklace.
2: Bude určitě potřeba, abychom se vrátili ke kultuře odborných diskuzí, abychom dali prostor odborníkům z různých částí spektra řešení toho problému, vyslechli si všechny možné úhly pohledu a teprve potom přijali rozhodnutí, které nebude ideální, to není nikdy, ale které bude optimální. Dost často podléháme tlaku řešit věci rychle, najít nějakou formu, která na první pohled vypadá akceschopně, ale neřeší spoustu ohledů, které nebyly za ty v úvahu.
1: Státy v příštím roce převezme veškeré poplatky za podporované zdroje energie. Po jednání s ministryní financí Jelenou Schillerovou o rozpočtu to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Letos na nich stát zaplatí kolem 41 miliard korun. Základem výdajů ministerstva průmyslu a obchodu v příštím roce budou podle Havlíčka hlavně investice do hospodářského růstu. Šetřit naopak chce na provozu ministerstva a podřízených úřadů. Německo prodlužuje hraniční kontroly do poloviny března 2027. Ministr vnitra Alexander Dobrindt to oznámil na konci července poté, co 10 000 lidí dočasně pronikli z Maroka do španělské exklávy Ceuta. Prezident Spojených států Donald Trump v příspěvku na své síti Truth Social prohlásil Hormuzský průliv za území Spojených států. Přiložil také svou vlastní mapu území, na které označil klíčovou námořní trasu modrým kruhem. A v popisku uvedl nové území USA. Policie v rakouských Korutanech kontrolovala autobus Česka, u něhož zjistila, že má ve špatném stavu brzdy a pneumatiky. Řidiči vozidla, v němž cestovalo okolo 30 lidí, zakázala pokračovat v jízdě. Fotbalový klub Artis Brno podal protest proti několika verdiktům rozhodčích v nedělním utkání 4. kola v Ostravě. Podle představitelů nováčka nejvyšší soutěže měla rozhodnutí zásadní vliv na průběh i konečný výsledek zápasu. Ten domácí Baník vyhrál 1-0. Ve středu bude zpočátku oblačno a i zataženo, během dne čekejme od jihu místy polojasno a nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů. Na jihu Moravě ke 30. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: přitom si mě za ruku chytil, jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Frekvence 1.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Rozpočet je nástrojem vlády, říká prezident. Školní potřeby stojí stejně jako před rokem a D5 čeká oprava. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Státní rozpočet je nástrojem vlády, který má hodnotit především parlament a veřejnost, řekl prezident Petr Pavel na zámku v Lánech. Připomněl, že dosud žádný rozpočet nevetoval, i když měl řadu výhrad. Ministryně financí Schillerová začala jednat s dalšími ministry o podobě jejich rozpočtových kapitol pro příští rok. Vládě musí návrh rozpočtu předložit do konce září. Očekávanou výši schodku zatím neuvedla. Ceny školních potřeb jsou srovnatelné s loňským rokem, letos si však rodiče připlatí za sešity nebo výtvarné potřeby. Vyplývá to z odpovědí obchodníků. Vrchol poptávky se očekává zejména ke konci srpna a také v prvním zářijovém týdnu. Ředitelství silnic a dálnic kompletně rekonstruuje za 580 milionů celou jednu stranu dálnice D5 ve směru od hranic s Německem na Plzeň. Pracuje se na úseku od Ostrova u Stříbra po Přehýšov. 10-kilometrový úsek bude opravený do poloviny listopadu. Od 8. srpna do 11. října je doprava svedena do protějšího pásu, kde se jezdí v obou směrech. Problémy zatím nenastaly, říká Tomáš Hnojský za zhotovitele.
2: Je zavřená jenom tahle sjezdová nájezdová rampa, na druhé straně to funguje normálně a samozřejmě, když jedete od Německa, chtěl byste tady sjet, tak musíte jet buď na jeden před nebo na jeden za, to je jediný uzavřený sjezd, ale ty intenzity tady nejsou tak hrozný a ta doprava opravdu, když tady jezdíme, nespůsobují, nejsou tady kolony ani v pátek odpoledne, ani po víkendech.
1: Dálnice z Plzně do Rozvadova dokončená v obou směrech v roce 1997 patří k nejstarším v České republice. Slovenská policie oznámila, že obvinila jednu ženu z podvodu za téměř 1,78 milionu eur při proplácení nákladů na provoz mobilních odběrových míst v roce 2021 během epidemie nemoci covidu. Odběrová místa, která financoval stát, tehdy v zemi sloužila k testování lidí na koronavirus. Kateřina Siňaková vypadla na turnaji v Cincinnati ve třetím kole s Madison Keysovou ze Spojených států. Loňské vítězce Australian Open podlehla 1-6 a 3-6. Výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje zatím nerozhodl o postoupení práv na řízení extraligy a převedení marketingových práv s platností od sezony 2032-33. Po zasedání svazoví představitelé v tiskové zprávě uvedli, že v jednáních budou pokračovat. Ve středu bude zpočátku oblačno i zatažno, během dne čekejme od jihu místy polojasno, nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na jihu Moravy až ke 30. Příjemný poslech. Frekvence 1.

0: Černý. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Polovina mé dovolené je bohužel už pryč, ale jsem tady rád. Moře mám rád, ale mám rád taky jezera, protože jsou krásně čistý.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
3: My jezdíme nejradši k moři, ale jezdíme až září.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Užijte si léto, protože co si budem povídat, u nás není nikdy dlouhý, no a pak už jsou Vánoce.
0: Říkají mu rady. Terminátor.
1: Miloš Pokorný na Frekvenci 1.
0: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
4: A hezké ráno vám přejeme.
5: Krásné ráno, zprávy má Katka Vavřínová.
6: Pěkné ráno, ministři zahájili jednání o státním rozpočtu. Zemřel Frank Beard, člen legendární skupiny ZZ Top, a dálnice jsou průjezdné bez kolon. Ministryně financí Alena Schillerová zahájila jednání s ministry ohledně připravovaného rozpočtu na příští rok. Podle vlády jde o proinvestiční nastavení, které má Česku pomoci. Bývalý ministr financí Miroslav Kalousek řekl Frekvenci 1, že pozitivní není ani to, že v půlce srpna stále rozpočet není na stole.
7: Návrh rozpočtu uvidíme poprvé až 31.8., což je velmi nedobrá praxe. Bývalo železným pravidlem, že jsme to věděli od konce května. A to se změnilo. Takže to jediné, co teď můžeme říct, je, že deficit bude vyšší, což opravdu není dobrá zpráva, protože v dobách, kdy máme hospodářský růst a nízkou nezaměstnanost, by se měl deficit snižovat, nikoli zvyšovat.
6: Navíc podle něj deficit půjde nahoru, navzdory tvrzení vlády o podpoře investic. Délka období s nedostatkem půdní vláhy je letos v Česku rekordní. Na 30% území se nedostatek půdní vláhy vyskytuje od začátku roku. Jde o jižní a střední Moravu a také o závětrnou stranu Krušných hor, což jsou oblasti, kde je dlouhé trvání nedostatku vláhy dlouhodobým problémem, uvedl to portál Intersucho. Ve věku 77 let včera zemřel bubeník americké rockové skupiny ZZ Top Frank Beard. Hudebník, který byl členem slavného texaského tria téměř 60 let, zemřel v hospicové péči na svém ranči v texaském Richmondu. V posledních chvílích života byl obklopen rodinou, uvedl jeho publicista Bob Merlis, informovala o tom agentura AP. Tenistka Kateřina Siniaková vypadla na turnaji v Cincinnati ve třetím kole s Američankou Madison Keysovou. Loňské vítězce Australian Open podlehla deblová světová jednička 1-6-3-6 a ani ve třetím utkání v kariéře s ní neuhrála alespoň set.
0: Frekvence 1.
1: Počasí.
6: Zpočátku bude oblačno až zataženo, během dne bude zejména na jihu území místy polojasno, ojedinělé v severní polovině území čekáme místy přehánky, výjimečně i bouřky. Denní maxima dnes vystoupí na 23 až 27 stupňů, na jižní Moravě naměříme i 30 stupňů, na horách denní maxima budou kolem 18.
1: Frekvence 1.
0: Doprava.
6: Krátce po 6. přidáme pohled na dálnice.
8: Aktuálně je provoz na našich dálnicích plynulý, bez nehod a bez zdržení. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
6: Ze zpráv je to vše, teď už mají na Frekvenci 1 slovo Lubka Ponížilová a Míra Michálek.
4: O, Lubka, to střehnalo. Lubomíro!
9: Lubi!
4: Ale běží.
9: Už běží.
4: Počkej, a něco nese. Něco nese. Citron! Tak to bude citron do mého černého čaje, budiš ti odpuštěno.
9: Krásné citronové ráno.
4: Citronová královno. Tak máme tady jeden smutný odchod do rokového nebe.
9: No jo, no.
4: Ale lepší smutek. Už to asi nebude. To je ten jediný, co neměl fousy.
9: Jo?
4: Myslím si, že je neměl nikdy, že? Vždycky měli ty dva vepředu, fousáči, ZZ Top,
9: ale
4: jediný neměl.
9: Ale tak oni jako měli věk, kluci.
4: A on by si asi na ně hrál paličkou, víš?
9: Takže to
4: nešlo. No ale nedá se nic dělat, tak zdravíme do rokového nebe bubeníka ze ZZ Top a přejeme hezké ráno.
9: Krásné ranko.
1: Míra Michálek
0: a Lubka Ponížilová.

0: Hitnové 6 hodin 10 minut. Koukám, že Ludvík má dneska svátek.
1: Ludě.
0: Ludvík.
1: Ludvík, počkej, to byl nějaký trpaslík, nebyl?
0: Ludva. Ludva byl trpaslík, to máš pravdu.
1: Ale z čeho Ludva? Ty jo?
0: Z čeho byl trpaslík Ludva?
1: Počkej, tak to jsem teda vůbec
0: Ludva.
1: Ludvo. Trpaslík Ludvík, počkej. Trpaslík.
0: Já opět slyším ten hlas, který mu tak říká.
1: Trpaslík Ludvíček.
0: To byly ty, ne počkej, to nebyl krysáci. Trpaslík, to byly krysáci.
1: Krysáci.
0: Krysáci, no. Krysáci. Tam se jmenoval Ludva.
1: Ludva. No tak jo, no. Známá postava sádrového trpaslíka z českého...
0: Jo, počkej, tak byl to trpaslík vlastně.
1: Trpaslík Ludvík, nebo také Ludvíček. Známá postava sádrového trpaslíka z českého večerníčkového loutkového seriálu Krysáci.
0: Já jsem slyšel ten tón.
1: Jo, jo, prostě toho Volka.
0: Ludvíčka.
2: Horoskop Frekvence 1.
3: Astrologicko-karetní horoskop Dagmar Klucké na Frekvenci 1. Krásné ráno přeji všem, vítejte u středečních horoskopů. Dnes je humanitární den a den pirátů. Svátek slaví Ludvík, Ludvika a Luisa. Gratulujeme. S lunou ve štíru se před vámi rýsují skvělé šance. Jen to chce sebrat odvahu a prezentovat svoje schopnosti a kreativitu na těch správných místech. Co čeká lvy? Plánů budete mít dostatek. Musíte jen vystihnout vhodný okamžik, abyste mohli vzít všechno pevně do rukou. Pany, své zájmy dejte tentokrát stranou. Vaše láska si určitě zaslouží víc pozornosti. Váhy, držte se logického úsudku. Nepodléhejte pouze povrchním dojmům. Snažte se nahlédnout i pod pokličku. Štíři, nebojte se odvážných nápadů a směle se dejte do jejich realizace. Převratná změna vám přinese úspěch. Střelci, jste silní, agilní a výřeční. Uprostřed týdne získáte sympatie nejedné osoby. Kozorozi, alfou a omegou vašeho vztahu je vzájemná komunikace. Trochu vázne, napravte to. Vodnáři, rozhodně nikam nespěchejte. Máte-li starosti, nechte je uzrát. Dost možná, že se vyřeší sami. Ryby, hřejete se na výsluní lásky. Osamocení mají jednu z mála příležitostí, jak se konečně úspěšně seznámit. Velký třesk nastane ve večerních hodinách. Berani, posezení s přáteli vám zvedne náladu a přinese jisté osvícení věci, která vám leží na srdci. Býci, říkáte si, že byste potřebovali na svém vzhledu něco změnit? Pak na sobě nešetřete. Investujte do šikovného kadeřníka a módních trendů. Blíženci, sluší vám spontánnost a nápaditost, ale nevymýšlejte nic komplikovaného. Věřte, že i náhradní plán se vám bude nakonec zamlouvat. Radci, pokud jste se včera někde zatoulali, máte máslo na hlavě. Dnes spěchejte domů, po druhé by vám to už sotva prošlo. Milí přátelé, některé záležitosti se vám budou zdát složitější, než ve skutečnosti jsou. Neklesejte na mysli, na obzoru se brzy objeví další šance. Přeji úspěšný den, mějte se rádi a věřte na zázrak.

0: ráno v 6 hodin a 17 minut. Moc vás zdravíme.
1: Krásné ranko, máš fórek dneska.
0: Mám tady jeden takový usměvný.
1: Ano, ano. Pojď.
0: Ale budu se smát spíš lapy.
1: Je dobře. A to my jsme od tebe zvyklí.
0: Takové konstatování ano. Muže. Ano. Jo? Zvláštní. Přišel jsem do práce a měl jsem tuškou nakreslený knír. A kolegyně, které měly tuškou nakreslené obočí, říkali, že vypadám jak idiot.
2: Je už, když má holka nakreslený knír.

0: na alza.cz.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
6: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
5: Poznáte, který rok přinesl ty.

0: předposlední radiokem Frekvence 1, tak mě zajímá, jaké bude počasí. Slyšel jsem, že od 2 do zhruba 9 večer má být krásně.
1: No, dobře. Přání je otcem myšlenky, říkává se, tak třeba taková předpověď jde, no. Já každopádně se podívám, jestli ještě dovolíš přece jenom na to, co říkají odborníci, jo?
0: No, dobře, abych na ně, víš, jak to je, ty meteorologové, teď je to hrůza.
1: Dobře.

0: Tak jaké počasí by si Míra přál, to už víme. Jaké počasí nás dneska čeká, to se dozvíme právě teď.
1: Nás nezajímá. Já když tak někomu zavolám, ať přivolá nebo odvolá dešť.
0: Máš telefon na svatého Petra? No, ne, ono stačí na...
1: Přesně tak.
0: Dobře, dobře.
1: Když umí přivolat dešť, tak ho musí umět i odvolat, ne?
0: Stačí modlitbička. No nic, pojďme na počasí. Zataženo až oblačno, tak to bude vypadat dopoledne. No. Odpoledne potom polojasno, takže to by mohlo opravdu tomu dnešnímu radiokempu nahrávat do karet. Jinak maximální teploty dneska už opět připomínající léto. Na jižní Moravě až 30, v Čechách maxima do 28.
2: V Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny. Vyhrajte poukaz na zapůjčení auta s plnou nádrží na celý víkend. Každý pátek v srpnu jezdí moderátor Frekvence 1 na vybrané pobočky AAA Auto a věnuje výhru prvním třem z vás, kteří jej na místě osloví. Poslouchejte pozorně Frekvenci 1, ať víte, kam za vámi v pátek vyrazíme.
3: Partnerem soutěže je AAA Auto, největší prodejce ojetých aut v České republice s nabídkou až 19 000 vozů ihned k odběru.
1: Minutu po půl sedmé začínají krátké zprávy. Má je Katka Vavřínová.
4: Pěkné ráno. Šedesátníků mají firmy už dvakrát víc než dvacátníků. Jak píší Novinky.cz, ve druhém čtvrtletí přibylo téměř 40 tisíc šedesátníků. Naopak dvacátníků o více než 15 tisíc ubylo. Průměrný věk pracovníků se tak za poslední čtvrtstoletí zvýšil o více než 3 roky na téměř 45 let a bude se dál zvedat. Po zřícení Zlatého dolu v západní části středo Africké republiky dnes zemřelo nejméně 30 horníků. S odkazem na místní úřady o tom informovala agentura AP. Záchranáři na místě pátrají po dalších hornících. O nich se předpokládá, že zůstali v dole uvězněni. Společná vojenská cvičení Jižní Koreje a USA skončí v pátek místo 27. srpna. Uvedla to jihokorejská armáda po tom, co šéf Bílého domu Donald Trump nařídil omezit americkou účast.
5: Frekvence 1.
2: Doprava.
4: Komplikace hlásí z D8.
6: Nehoda osobního auta překáží v pravém jízdním pruhu na dálnici D8 na 40. kilometru směrem do Prahy. Počítejte s kratším zdržením. A kvůli dopravnímu omezení po pojíždě řidiči 10 minut na dálnici D4 mezi 12. a 9. kilometrem ve směru do Prahy. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
1: Hezké ráno, Frekvence 1 s vámi, to bylo jak Mariáš, viď, ty zprávy, dvacetníky, šedesátníky.
0: Přesně, přesně.
1: Tak, co tam máme?
0: Hele, prosím tě, určitě se ti to taky stává, že ti začnou vyskakovat nějaký konkrétní věci na Instagramu, na Facebooku.
1: Jako myslíš reklamní?
0: Ne, tohle jsou právě, že tohle nejsou jakoby reklamní úplně, tohle, co mi začalo vyskakovat, jsou takový ty testy mobility. Takový to, jestli zvládneš tohle,
1: jo, jasně. No,
0: a tohle,
1: jo,
0: jestli
1: to mi,
0: zvládneš,
1: no, jo, to mi taky vyskakovalo.
0: A když je ti prostě tolik a tolik, že bys měl udělat tohle, protože jinak prostě to bude s tebou špatný.
1: A jasně, je tam nabouchaný týpek, který říká, hele, není to problém, dívej se, takhle vypadám za 4 měsíce.
0: Přesně.
1: To určitě, ale k tomu taky 12 let, jo.
0: Ale je pravda, že v souvislosti s tím, že teda občas se na nějaký ten test té mobility kouknu, ono je potom jasný, proč to vyskakuje, tak mi začaly vyskakovat reklamy na fyzioterapeutu.
1: Jako kdyby se ti to nepovedlo.
0: Jako kdybych to prostě přehnala a třeba si ustřelila záda, víš, že bych se cítila prostě na 20 a oni by záda řekli, milá zlatá, prober se. A ty ses nenarovnal, tak je to takový docela vtipný podle mě, jak je to všechno propojený na těch sociálních sítích, jako tobě vyskakují teď reklamy na co?
1: Na kola.
0: Na kola.
1: Tak ale já jsem zjistil, člověče, že mi to vyhovuje. Konkrétně na tom Instagramu.
0: Fakt?
1: Že mi to vyhovuje, když opravdu něco jako hledáš, tak on ti začne okamžitě nabízet nabídky od všech různých prodejců, od všech různých značek. Takže ty máš najednou ohromný katalog výběru, což jsem zjistil, že je docela dobrý. No.
0: Tak já mám ohromný katalog výběru fyzioterapeutů, tak přápa, většinou jsou to chlapi, teda musím říct.
1: Tak to
0: takže
1: nevadí,
0: pánové,
1: ne?
0: Možná se ozvu.
2: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Středeční ráno, pojďme prověřit, kdo je tady chytrej, jak rádio.
1: Já.
0: 80. narozeniny kulaté slaví Bill Clinton. Wow. A tak mě napadlo. Mm-hmm.
1: To uteklo teda.
0: To uteklo. Typnul by sis, kolikátý americký prezident to byl?
1: Tak počkej.
0: Případně případně mi zkus říct, kolikátý je Trump. Mm-hmm. Jo, to je v podstatě.
1: To se tam na to samý. Mezi něma byl jeden, dva, viď.
0: Mezi Trumpem a Clintonem byl i Trump.
1: Mm-hmm. Vlastně ještě navíc. Takže máme repete.
0: ale
1: Tyjo, kolikát, no tak to fakt nevím. To je strašně složitý.
0: Je to strašně složitý.
1: Protože oni jich měli hodně.
0: Je to strašně složitý a vím, že to není jako jednoduchá otázka.
1: Já bych dokonce, jako kdyby ses mě zeptal, bych dal dohromady nějaký, jak si myslím, že bych se přes pět rozhodně nedostal.
0: To je pravda, no, že no. To je jako, že... A tak jako máš tam rodiny, že jo, máš tam buše. Mm-hmm. Tak jako, to bys asi jako napočítal, ale... No, tak zkusme to. Hele, každopádně není ostuda to nevědět, protože nerada dávám otázky.
1: 23. prezident.
0: Typuješ. Mm. Co typujete vy? No. 736-300-444 a za chvilku správná odpověď.
2: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 99,90 Tesco kuřecí prsní řízky kilo a vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 do 25. srpna ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

0: Řešíme tady americké prezidenty v rámci Chytré jak rádio, protože 80 dneska slaví Bill Clinton. A tak se mě Lubka zeptala, kolikátý prezident to byl.
1: Tak, přišla tady zpráva na 736-300-444 od Pavla, píše, dobrý den, myslím, že někdo kolem 60.
0: Aha, já jsem typoval kolik, 23 třeba?
1: Ty jsi říkal...
0: Myslím, že jo.
1: Jo, říkal
0: 23. Mrknu ještě tady, mi píše Michal třeba, řekl bych 48.
1: Řekl bych 48.
0: Aha, fakt vůbec, no jako hele, nevím, no.
1: Takhle, Trump je 47. a byl 45.
0: Jo, tak to jsem na půlce teda, jako jo.
1: Clinton byl 42. americký prezident.
0: 42. Já jsem tak jako marně přemýšlel, kdy zhruba byl ten první, což bylo jakých rok 1800, třeba 1718 přelom nějaký, že jo, byl.
1: Ono tě to totiž fakt jakoby překvapí, jakože jak je to strašně dávno.
0: No tak to by mě zajímalo, kolik bych jich vyjmenoval teda z těch 40.
1: Já ti říkám, no tak jako máš tam ty, ale pozor,
0: no.
1: jak říkám, 45. a 47. je Trump. Mm-hmm. Jo, takže oni se počítají takhle, jo, on, samozřejmě, aby to tak vycházelo, tak musí být započítaný dvakrát, ale je to jenom jedna osoba, takže nemusíš jich, jako, těch men nemusí být nakonec tolik.
0: No, ale...
1: Pár jich bylo dvakrát.
0: Dobře, fakt jo.
1: Jo.
0: Jakože se osvědčil tenkrát, ono to je většinou tak, že se neosvědčil, pak přijde někdo, kdo se neosvědčil ještě víc, tak se zase sáhne potom předtím.
1: No, tak my jsme taky měli některý prezidenty.
0: Jak se nám střídají vlády vlastně, jo. Jo, doleva, doprava,
1: hele,
0: doleva,
1: počkej,
0: doprava.
1: Aha.
0: Tak co tam máš?
1: Takže ono jich není jako zase tolik. 14. 14 amerických prezidentů bylo dvakrát.
0: No to je docela dost. Takže minus 14 ještě. Za chvilku se dostaneme na moje číslo, uvidíš. Frekvence 1.

0: prachy budou.
1: Kdo ví?
0: Nepadnou tady?
2: No? Všechno, padnou co tam. Potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
3: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
7: 7 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
8: Zprávy má pro vás Katka Vavřínová.
9: Pěkné ráno. Ministři mají řešit státní rozpočet na příští rok. Po zřícení dolu v Africe zemřelo nejméně 30 horníků a pozor, dejte na D8 a D6. Ministryně financí Alena Schillerová začala s jednotlivými ministry jednat o podobě státního rozpočtu na příští rok. Vláda ho označuje za proinvestiční a tvrdí, že má podpořit další rozvoj Česka. Bývalý ministr financí Miroslav Kalousek ale pro Frekvenci 1 upozornil především na výši plánovaného schodku a rizika dalšího zadlužování státu.
10: Deficit bude vyšší, protože vláda už za půl roku stihla významně zvýšit povinné provozní neinvestiční výdaje. A ty vytlačí investice z toho rozpočtu. Takže pokud by investice byly vyšší než v letošním roce, tak bude určitě vyšší i deficit než o něch slibovaných 2,8% HDP.
9: Královéhradecké hejtmanství vyzvalo státní zastupitelství, aby prošetřilo smrt pacientky nemocnice v Rychnově nad Kněžnou před 2 lety. Píše to web veřejnoprávní televize. Ženu s endoprotézou kolene operovali původně v Praze, pobývala ale ve východních Čechách. Nemocnice ji tehdy přijala s komplikacemi. Hned ji ale převezli do Prahy, jak si ona i rodina přáli. Tam krátce na to zemřela. Po zřícení Zlatého dolu v západní části Středoafrické republiky dnes zemřelo nejméně 30 horníků. S odkazem na místní úřady o tom informovala agentura AP. Záchranáři na místě pátrají po dalších hornících, o nich se předpokládá, že zůstali v dole uvězněni. Hokejisté Mladé Boleslavy prohráli v přípravném utkání na nový ročník extraligy na ledě prvoligové Jihlavy 3-4 v prodloužení a ve čtvrtém testu si připsali třetí porážku. Třinec zvítězil doma nad Zvolenem 4-0 a uspěl i ve třetím duelu. Karlovy Vary porazili i díky hetriku útočníka Jana Bambuly prvoligový Sokol 6-3.
7: Frekvence 1.
3: Počasí.
9: Nejdřív bude oblačno až zataženo, během dne bude zejména na jihu území místy polojasno. Ojediněle čekáme přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů. Na jižní Moravě naměříme až 30, na horách naměříme maxima kolem 18.
3: Frekvence 1.
7: Doprava.
9: Komplikace hlásí z D8 i D6.
11: Nehoda osobního auta překáží v prvém jízdním pruhu na dálnici D8 na 40. kilometru ve směru do Prahy. Počítejte s kratším zdržením. Dopravní omezení zpomaluje provoz na dálnici D6 z Prahy do Karlových Varů mezi 17. a 19. kilometrem. Aktuálně zdržení nepřesáhlo 20 minut. Z dopravního centra ředitelství stanic a dálnic Markéta.
9: Ze zpráv je to vše, pokračuje ráno na Frekvenci 1 s Lubkou Ponížilovou a Mírou Michálkem.
1: Krásné středeční ráno na Frekvenci 1, svátek slaví Ludvík, tak jste nám psali, kdo ještě všechno byl Ludvík. Dorazila tady zpráva, že to byl nějaký tatínek.
12: Král, ne?
1: Jo, jasně.
12: Kolikátej?
1: 16.
12: 16. Chtěl jsem říct 14. ještě jsem
1: jako
12: to neřekl.
1: Jako on určitě byl i nějaký 14.
12: No.
1: No počkej.
12: Ludvík, tak pozor, já mám historku.
1: No.
12: Babička bydlela v Ludvíkově.
1: Ano.
12: Když máme toho Ludvíka. A když jsem byl malej, tak jsem jí posílal.
1: Neměl jsi pravdu, 14.
12: 14. tak vidíš, nejsem nějaký bratec.
1: Král slunce.
12: Tak jsem jí posílal v první, nebo myslím, že v první třídě jsem se naučil pár písmen, tak jsem jí posílal pohled, ale neznal jsem moc adresu, tak jsem tam napsal Babička Ludvíkov 112.
1: A došlo?
12: Došlo to tenkrát, no.
1: Jasně, mojí mamince došel pohled, tenkrát to bylo z Polska, od nějakého chlapce a bylo tam napsáno Eva Viligová Jihlava.
12: A přišlo to, jo.
1: A přišlo to.
12: Jo, tak to víš, tenkrát se znali, pošťáci znali každýho jménem.
1: Přesně, ale víš co, jako zase těch viligů tolik nebylo, to jméno nebylo tak běžný. Teďka vždycky já vidím někde nějakou zahraniční autodopravu a má vzadu napsáno Vilik, tak to vždycky fotím a posílám mamce, že vlastně mamka za Svobodná byla Viligová, že jo. Ale došlo to prostě, no.
7: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Hezké ráno, Frekvence 1 vás probouzí do středečního dne.
1: Krásné ranko.
0: Mám tu moudro pro dnešní den.
1: Ale budeme moudrý, pojď.
0: Říká se, že když piješ pivo po 18. hodině, tak přibereš. Nyní ovšem vědci zjistili, že pivo vůbec neví, kolik je hodin. Takže tak asi. A mi dorazilo před chvilkou od Pavla, moc děkuju.
1: To je vtipný.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: Správce kasy alias kasař.
3: Kasař.
2: Lubka. Kolik tam máme? Kolik máme peněz?
3: Přesně tolik, kolik myslíš.
2: 30.
3: Jo.
2: Ne! 30 000 korun.
3: Je to tam. No, telefonní číslo 257-400-999. Pojďme na to.
2: Tak, držíme vám palce, ať to dobře dopadne. Tady Míra s Lubkou, koho tam máme? Hezké ráno.
4: Martina z Vyškovska, zdravím.
2: Zdravíme Martina Vyškovsko, tak pojďme rovnou k tomu. Petra Hřebíčková tu nechala tuhle větu.
5: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla.
3: Tak, co myslíte?
4: Zkusím úsměv.
3: Úsměv, pojďme to prověřit.
2: Zkusme úsměv, 30 000 korun ve hře.
5: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla.
2: Ne.
3: Bohužel,
2: ani úsměv, je to krásný typ, teda jo, musím říct, je. Ale úsměv to není. Zamrzle jako.
4: Tak zkusíme někdy něco jiného.
3: Přesně tak, mějte my se. Tu přihodíme.
2: Zdravíme na Vyškovsko, naslyšenou, hezké ráno.
4: Taky krásný den, naslyšenou.
2: Tak a my si posouváme do příští hodiny, kolik peněz?
3: 30 500, to je výhoda rána, protože jenom u nás hrajete dvakrát.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.
6: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden.

0: podle počasí na frekvenci 1.
1: To nejpřesnější předpověď počasí pro vás na frekvenci 1 má meteoroložka Dagmar Honcová.
2: Krásné ráno. Zatímco nyní ještě na většině území Česka převládá velká oblačnost, zataženo až oblačno, ojediněle se setkáváme i s přeháňkami, tak během odpoledních hodin bude velmi rychle docházet k ubývání oblačnosti a k ustávání srážek. A to až na polojasno. Velmi ojediněle zejména na horách se může vyskytnout i bouřka. V tom případě se srážkové úhrny zastaví až na 15 mm. Nejvyšší odpolední teploty opět povyskočí směrem nahoru a v maximech na jižní Moravě naměříme až 30. V Čechách to budou teploty do 28 stupňů Celsia. A přidávám jednu prognostiku, která říká, že nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu. Na hřiby to není, a to i přesto, že na území Česka v minulých dnech ojediněle spadlo i přes 50 litrů na metr čtvereční a pršet bude i nadále.
3: Tesco Clubcard šetří peníze. Za každých 350 korun z nákupu získáte e-známku do aplikace a nazbírat si můžete slevu až 15%. Platí do 26. září a uplatníte i na online nákupy. Tesco, počítejte s námi.
1: Za minutu půl osmá, krátké zprávy a Katka Vavřínová.
4: Pěkné ráno, znovu zavedení elektronické evidence tržeb a změny podmínek zaměstnávání státních úředníků budou patřit mezi hlavní body, které dnes bude projednávat Senát. Kontroverzní novelu stavebního zákona, která má podle vládní koalice usnadnit a zrychlit povolování staveb, bude probírat nejdříve ve čtvrtek. Při požáru hotelu v indické Kalkatě zemřelo nejméně 9 lidí, včetně jednoho dítěte. Podle běžných zpráv neštěstí způsobil výbuch klimatizace. Délka období s nedostatkem půdní vláhy je letos v Česku podle vědců z Intersucha rekordní. Na 30% území je nedostatek půdní vláhy od začátku roku.
0: Frekvence 1. Doprava.
4: Pozor, dejte na D5.
5: Dejte si pozor na dálnici D5 ve směru na Plzeň, kde na 141. kilometru stojí porouchané vozidlo. A s opatrností projíždějte také na dálnici D6 ve směru na Karlovy Vary. Na 60,5. kilometru stojí na Krajnici pro poruchu odstavené vozidlo. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Vlaďka.
6: A taky Míra s Lubkou, přejeme hezké ráno.
1: Krásné ráno, tak mám tady několik výročí a jsou to takový ty výročí, že se to ten den stalo úplně poprvý. A je toho několik.
6: Tenkrát poprvé.
1: 19. srpna, tenkrát poprvé.
6: Jaký rok, Lubko?
1: Rok 1888 v Belgii se konala úplně první soutěž krásy na světě. A vyhrála tenkrát 18-letá dívka z Karibiku.
6: Jo, fotku nemáme, viď? Z Karibiku, jo?
1: Z Karibiku.
6: Roku 1880. Hmm. To se projela teda.
1: No, to se projela.
6: No, ale vyplatilo se.
1: A to se projela. Když jsme u toho, že se projela, tak rok 1909 a první automobilový závod na světě. Indianapolis. A ještě jedno. Poprvé, a to je rok 1913, jistý Francouz Adolf provedl první seskok padákem v Evropě.
6: A povedlo se.
1: No tak
6: snad jo. Vlastně, že to první, asi by se to...
1: Asi by se o tom nemluvilo jinak.
0: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: 30 000 v posledním slově se dostáváme opravdu nahoru a dneska vás čeká hlavně živé hraní přímo v kempu. To znamená, že v kempu míru, jestli dobře počítám, pokud náhodou dneska neuhodnete...
1: 31, no prostě přes 30.
0: 31 a půl. Takže pokud se ráno nedovoláte, tak samozřejmě můžete vyrazit do Podbořan za Janou a Vojtou.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.

0: Hezké ráno vám přejeme, jsme ve skvělé náladě tady u nás na Frekvenci 1. Bude i taky ne, protože se odjíždí na další radio.
1: Ano, krásné středeční ráno, středa, prostě to tak je. Dneska máš, Tome, namířeno kam teda?
2: Já bych jenom doplnil, jak se říká ten slogan středa radiokempu je třeba.
1: Jo, jo.
2: Máme namířeno do západních Čech, pod Bořany, jsou tím místem, kam dneska razíme. A opět se tam budeme moci těšit na velmi bohatý program, který tam začíná už ve 14 hodin. No a potom večer tam bude samozřejmě hudební a pěvecké vystoupení. A tentokrát jsme si tam pozvali Petra Bendeho. A já už jsem ho vlastně párkrát naživo zažil. A musím říct, že jako tenhle ten kluk s kytarou dokáže jako neuvěřitelnou atmosféru jako připravit, jo? Protože on jednak hraje svoji vlastní tvorbu, ale jednak jako nemá vůbec problém zahrát vlastně i jako na psání, přímo při živém koncertu, který budeme vlastně přenášet i do éteru.
0: Na to se moc samozřejmě těšíme. Pro Petra, který bydlí na severu Moravy, je to rozhodně západ Čech.
1: A pro tebe je to sever Čech, viď?
0: Pro nás tady v Praze taky furt jedeme na západ, ale já tím celou dobu přemýšlím, jako je to západně.
1: Je to západně, no, ale jsou to podle mě...
0: Je to mezi Lounama a Žadcem?
1: Když jsme tam byli, tak jsme se o tom bavili s panem starostou, on je hrozně tam jsou ty lidi vlastně všichni strašně takový jakoby bodří.
2: No
1: jo?
2: Tam je boží atmosféra.
1: A on nám to právě vysvětloval, no, že vlastně oni mají všechny ty zprávy tam někde nahoře v Ústí, ale přitom vlastně jsou skoro u hranic...
2: Takže tady vlastně dochází k takové jako cimrmanovské anomálii, že všichni odjíždíte na západ, ale sejdeme se na severu.
1: Přesně. Bořany jsou město v okrese Louny v Ústeckém kraji v severozápadních Čechách.
3: A je to tady polovina.
0: Kdybyste nevěděli kudy, tak tímhle směrem. Takže dneska pod Bořany odpoledne plné soutěží a na místě naši kolegové Jana s Vojtou vysílají od 2 hodin a samozřejmě večer opékání Špekáčku, opékání Petra Bendeho.
2: Já myslím, že toho tam opečeme fantasticky. Ta atmosféra je tam fakt vždycky skvělá.
1: Tak si to užijte. A ty si to užij. Šťastnou cestu. Ahoj.
2: Ahoj, hezké ráno.

0: Frekvence 1 platí za vás.
1: Právě teď.
2: Říkal jsem si, že bychom mohli zkusit někomu vylepšit ráno tím, že za něj proplatíme účtenku.
3: To jsi říkal dobře, komu to bude?
2: Respektive příjmový pokladní doklad.
3: Jo.
2: Proplatíme, jo? Mm-hmm. Alence.
3: Kapaka se tak voláme.
2: Z kontrolu číslo. Dobroumova.
3: Mm-hmm. Tak snad nás Alenka slyší a už teď sahá po mobilu, protože si říká, to bych mohla být já. Mm-hmm.
2: Prázdniny jsou dlouhé a docházejí finance.
3: Jasně.
2: Dal jsem jednoduše, takhle ti to podávám, aby si zjistila, co tam vlastně je.
3: Dentální hygiena. Tak ta umí blíz do peněz.
2: Alenko, dobré ráno, tady Míra s Lubkou.
4: Dobré ráno.
3: Které rádio platí za vás?
4: No frekvenci 1.
2: Tak jo. Alenko, vypadá to, že máte radost.
4: No to teda mám. Já už jsem ani nedoufala, to už je delší dobu. Ani nevím, kterou účtenku mi proplatíte právě.
3: Máme tady něco na zoubek?
4: Jo, tak dentální hygienu.
3: Je to tak?
4: Hezký, no. Takže můžeme na zmrzku s klukem.
3: Jo, a nebolej vás zuby po dentální hygieně takhle s tou zmrzlinou? Já totiž mám vždycky pocit, že jsou jako citlivý.
4: To jako po ní určitě, ale ono už to je delší dobu, takže už jsem ready.
2: Teď už můžete
3: na zmrzku. No tak jo.
4: Zmrzku, víno, všechno zvládám.
3: Jo, všechno. A v tomhle pořadí nebo na pořadí nezáleží?
2: To je jedno.
4: Vzhledem k tomu, že jsme byli na Moravě, tak jako to je nedávno.
2: Takže jste rozpitá. Teda jako, rozumíme si.
4: Jo, jasně.
2: Připravená.
3: Umíte to.
4: Jo. A tak jsme měli rozlučku, teďka neteř se bude vdál, tak jsme měli rozlučku v sobotu, takže pořád jsem v takovém tom
3: jako náladovém módu.
2: No tak jo. Alenko, my vás moc samozřejmě zdravíme, tuhle účtenku za vás moc rádi proplatíme.
4: Děkuju moc, krásný den všem. Ráda vás poslouchám, děkuju moc.
3: Díky moc, naschle.
0: Frekvence 1.
1: To nejlepší z muziky.

0: srandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
1: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: A ty má pro vás Katka Vavřínová. Krásné ráno.
3: Dobré ráno. Ministři budou řešit státní rozpočet na příští rok. Policie rozdala milionové pokuty kvůli neplatným dálničkám a kolony hlásí z D1 směrem na Prahu. Ministryně financí Alena Schillerová zahájila jednání s ministry ohledně připravovaného rozpočtu na příští rok. Podle vlády jde o proinvestiční nastavení, které má Česku pomoci. Bývalý ministr financí Miroslav Kalousek řekl Frekvenci 1, že pozitivní není ani to, že v půlce srpna stále rozpočet není na stole.
4: Návrh rozpočtu uvidíme poprvé až 31.8., což je velmi nedobrá praxe. Bývalo železným pravidlem, že jsme to věděli od konce května, ale to se změnilo. Takže to jediné, co teď můžeme říct, je, že deficit bude vyšší, což opravdu není dobrá zpráva, protože v dobách, kdy máme hospodářský růst a nízkou nezaměstnanost, by se měl deficit snižovat, nikoli zvyšovat.
3: Navíc podle něj deficit půjde nahoru navzdory tvrzení vlády o podpoře investic. Policisté a celníci zjistili od začátku roku do konce července přes 36 tisíc případů jízdy bez platné dálniční známky. Rozdali za to pokuty za skoro 48 milionů korun. Vyplývá to ze statistik policie a celní správy. Pokutovaní řidiči si nejčastěji dálniční známku vůbec nekoupí nebo zapomenou, že jim vypršela. Pardubické letiště zažívá nejúspěšnější sezónu ve své historii. Využívají ho taky fotbalové kluby v evropské lize.
5: Od začátku roku odbavilo zdejší civilní letiště už 150 tisíc cestujících, zatímco loni ve stejném období jich bylo zhruba 97 tisíc. Letos přibyly například lety do několika egyptských letovisek. Celoročně pokračují také pravidelné linky do španělské Malagy a Alicante. Letiště navíc využívají i sportovní týmy. Letěli odsud třeba fotbalisté Hradce Králové do Norska a využili ho také při utkání v Turecku, stejně jako jejich soupeři. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
3: Tenistky Sára Bejlek a Marie Bousková postoupily na turnaji v Cincinnati do osmifinále. 20-letá Bejlek porazila nasazenou 16. Jekaterinu Alexandrovovou z Ruska 4-6, 6-1, 6-2. Turnajová 22. Bousková zdolala o 9 příček výše nasazenou Američanku Jovicovou 2x7-6.
1: Frekvence 1. Počasí.
3: Nejdřív bude oblačno až zataženo, během dne bude zejména na jihu území místy polojasno. Ojediněle čekáme přehánky, výjimečně i bouřky. A teploty budou oproti včerejšku vyšší. Naměříme 23 až 27 stupňů, na jižní Moravě až 30 stupňů, na horách naměříme maxima kolem 18.
1: Frekvence 1. Doprava.
3: A krátce po 8. míříme taky na silniční tahy.
6: Se zdržením okolo 20 minut počítejte na dálnici D1 ve směru na Prahu. Na 196,5 kilometru došlo k dopravnímu omezení k dopravní nehodě osobního vozidla s nákladním. V koloně budete popojíždět mezi 201. až 196. kilometrem. A z opatrností projíždějte na dálnici D4 ve směru na Strakonice, kde na 15,5 kilometru došlo k požáru vozidla. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Plačka.
3: Po zprávách se od mikrofonu Frekvence 1 hlásí Míra Michal a Lubka Ponížilová.
2: Krásné středeční ráno na Frekvenci 1. Přátelé, máme tady několik světových a mezinárodních dnů a pojďme si každý vybrat jeden.
7: No tak jo, tak jo? Počkej, tak co tam máš?
2: Tak, mám tady světový den fotografie, mezinárodní letecký den, tohle je pro tebe, Míro, a neber si to osobně, světový den orangutanů.
7: Dobře, zabírám.
2: A ještě mezinárodní den pirátů. Já nevím, Kači, já bych to viděla fotka nebo letadlo, co ty?
8: Piráti já bych strašně ráda, cože?
7: Piráti ne, co?
2: Piráti na vlnách.
8: Piráti na vlnách jsou suproví, ale já bych strašně ráda někam letěla, takže já si vybírám letecký den.
2: Tak jo, já letím s tebou jako tvůj osobní fotograf, souhlas?
8: Ano, ano.
7: A já jako opičák tady zůstanu za mřížema.
8: No tebe budem fotit.
7: Děkuju.
1: Míra Michálek a Lubka Poní.

0: na Frekvence 1, mimochodem můj oblíbenec.
1: No jo, víme.
0: Velký.
1: Víme.
0: Ale zásadní titulek mě praštil do očí jako ženskou. Myslím si, že jako fakt asi každá tu zkušenost máme, nebo skoro každá. Podnikatel musí zaplatit 30 tisíc za to, že v paruce a punčochách masturboval před běžkyní.
1: Ježišmarja.
0: Ona si napřed chudina myslela, když jako běžela z dálky, že je to nějaký reklamní poutač, protože jako to není úplně normální, aby někde stál jenom chlap v punčochách, síťovaných a paruce. To bylo vše, jako, to bylo všecko a ještě měl sluneční brejle. To bylo všechno, co měl na sobě.
1: Maskoval.
0: No. Potom na ní ale začal mávat a dělat si dobře.
1: Kde se to stalo?
0: Na Chebsku.
1: Na Chebsku.
0: Na Chebsku. A dostal teda 30 tisíc pokutu, ale vtipný je, že tvrdil, že tam vlastně jakoby vůbec jako nebyl, i když vlastně policie našla v autě tu parku a našla tam i ty sluneční brejle a dokonce měl na sobě ještě ty punčochy, ale měl je pod teplákama. A když mu policajti říkali, no ale máte na sobě ty punčochy, a ono to byla sázka s kamarádem. No tak jako jestli celý tohle to byla sázka s kamarádem.
1: Tak se nevyplatilo úplně.
0: Mně se to stalo několikrát. Pamatuju si, že jsem jednou takhle byla běhat u nás odpoledne a jelo za mnou tak jako pomalu auto a bylo to takový divný, tak jsem potom teda zbrzdila, myslela jsem, že se pán chce zeptat na cestu. Uh-huh. Cesta mu byla asi úplně jedno. Tenkrát jsem taky doběhla na policajty, ale nestihla jsem si nějak jakoby zapamatovat, ono jako v tu chvíli máš fakt jako úplně jiný myšlenky, než takový to jako, že
1: zapamatuju si. Taky v tom autě jako teda se věnoval týhle praktice,
0: no, jasně,
1: který
0: jasně,
1: tam
0: jako,
1: týpek tady, na Chebsku. Jo.
0: Akorát na sobě neměl brejle a paruku, on byl normálně jako oblečený až krom toho jednoho místa.
1: To jsem musel hodně zaujmout teda. No, to jsou nepříjemné chvíle tohle.
0: Jsou to jako, nepříjemné chvíle, to víš, jo. Jako, že, jako pro ženskou je to fakt jako strašně nepříjemný. Možná nepříjemnější, než si umíte představit. Ono to prostě jako fakt je divný.
1: Dobře.
0: Tečka.
1: Já se k tomu vůbec nechci vyjadřovat.
0: Jo.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
2: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty.

0: Hezké ráno.
1: Krásné ráno, tak asi před půl hodinkou jsme tady mluvili o těch adresách. Jak málo stačí napsat na pohlednici, aby došla? Ty jsi napsal babička co?
0: Babička Ludvíkov 112 a dorazilo to. A to už je teda drahněle.
1: To už je drahněle, no. Ale píše nám Martin, že je to i dneska s poštou podobné, že loni poslal pohled a napsal pan učitel Uštěk. A došlo to.
0: Fakt, pan učitel. Asi je to nějaký známý učitel s Uštěkou. Uštěk není velký městečko.
1: Možná, kdybys napsal paní učitelka Uštěk, bylo by to složitější. Ale pan učitel, já si myslím, že tam nebude asi moc pánů učitelů. Takže o to je to jednodušší, že to dojde. No. To je hrozně hezký.
0: Připomíná mi to, jestli si vybavuješ, když návštěvníci hledali velkého učitele.
1: Jo.
0: v městečku Kamenice tenkrát.
1: Kamenice.
0: A našli ho v hospodě. A byla to přes dívka.

0: tropické třicítky. V Čechách o něco chladněji, ale i tady se vrací letní čísla. Maxima dnes do 28 stupňů. Teď krátké zprávy a Katka Vavřínová.
1: Pěkné ráno, nejvyšší soud zamítl dovolání muže, jehož otce v nemocnici střelil jiný pacient. Nemocnice neodpovídá za násilný exces, který nemohla předvídat. Do boje o Oscara vyšle Česká republika dokument režisérky Pepy Lubojacky, Kdyby se holuby proměnily ve zlato, oceněný na letošním festivalu Berlinále. Společná vojenská cvičení Jižní Koreje a USA skončí v pátek místo 27. srpna. Uvedla to jihokorejská armáda poté, co šéf Bílého domu Donald Trump nařídil omezit americkou účast.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Pojíždět budete na D1 a D10.
3: Se zdržením okolo 30 minut počítejte na dálnici D1 ve směru na Prahu. Na 196,5 km došlo k dopravním omezení k dopravní nehodě osobního vozidla s nákladním. V koloně budete pojíždět mezi 202. až 196. kilometrem. A se zdržením okolo 10 minut počítejte také na dálnici D10 ve směru do Prahy, kde se na 5,5 km vyšetřuje dopravní nehoda 3 osobních vozidel a kolona se tvoří mezi 7. až 5. kilometrem. Dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Plačka.
4: A přejeme vám hezké ráno, je středa s datem 19. srpna. Nutno připomenout dnešní radiokemp, prosím vás.
0: Je to tak, nesmíte na něj zapomenout.
4: No, já jsem na něj zapomněl totiž teďka úplně.
0: A no. Večer koncert Petra Bendeho.
4: To je pravda, také opékání špekáčku, počasí se nebojte, my jsme to studovali, žádná tragédie
0: mělo
4: se nekoná.
0: Mělo by být opravdu, říkala to Dáša, teď jsme o tom taky mluvili, teda paní Dagmar Honcová, jsme konkrétní. Říkala, že odpoledne už se bude to protrhávat a zvlášť od západu, takže tam si myslím, že Podbořany to je opravdu sázka na jistotu dneska.
4: Vyražte, je to krásný kraj, plný chmele a chmelnic.
0: Jo, takhle.
4: Můžete zajet do Žatce, kde je toho spousta hezkého.
0: Tam mají podle mě nejmenší
4: chmelnici na světě.
0: Chmelnici,
4: no. Když já jsem koukal, když se koukáš na internet, tam je napsaný, že to je nejmenší chmelnička na světě.
0: Ano.
4: Ale když koukáš na internet, tak občas je tam napsaný na světě a občas v Evropě.
0: Jo,
4: takže je možný, jestli nám to někdo nečornul, ten nápad. A
0: no, anebo to nestihl prostě jenom prověřit, víš, a že důvěřuj, ale prověřuj a řeknou, hele, Evropu máme ověřenou a ten svět, buďme opatrní radši.
4: Jo, tak já mám ještě z Žatce, když už jsme teda ano, v tom regionu, tak mám jednu krásnou historku, která jsem byl úplně za blbce a řeknu ji za chvilku, je moc hezká.
0: Napínáš.
4: No jo.
2: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Hezké ráno v 8 hodin, 8 a 30 minut. Kdo bydlí v bytovém domě nebo v paneláku, tak ví, že se tam občas předávají vzkazy různý.
1: Jo.
0: Že tam někdo třeba něco napíše, nedělejte bordel a pod tím se rozjede ta velká diskuze. Já jsem viděl nedávno krásný nápis, byl to inzerát a bylo tam napsáno prodám violu. A pod tím někdo napsal, buď tak hodnej. A to mě hrozně pobavilo. Tak zdravíme do paneláku.
1: Krásné ráno.

0: Ale tady mi chybí kus textu ještě do tohohle songu. Tam dej ulalala třeba. Vždycky napadne, když slyším nějaký písnice.
1: Jo, tohle. Ale jasně. Ale takhle zpívám já, že jo? Jako pustánku,
0: Pojďme na praky.
2: Frekvence 1. Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
0: Hrajeme o úlala. 30 úlala.
1: Nám nechybí. Prachy ty nám nechybí na frekvenci 1.
0: Kolik?
1: 30 500 jsme pro vás zatím nasyslili. Do dnešního rána. Teda vy jste si je tam nasyslili. Těmi svými tipy, které jsou zatím vedle. Tak, kdo by ty peníze asi chtěl?
0: 257 403 devítky, číslo, na kterém vítáme koho. Hezké ráno. Haló?
3: Dobrý den.
0: Dobrý den, kdo pak a odkud?
3: Ilona ze Slzené.
1: Ilonko, my vás zdravíme, máme tady pro vás Světu Petry Hřebičkové.
3: Ano.
1: Znáte ji, tak pojďme na to.
0: Jenom si ji připomeneme, zní takto.
4: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla.
1: Tak, co myslíte?
3: Deštník.
1: Prověříme.
0: No, zkusme 30 500 ve hře.
4: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla.
0: Ne, Elonko.
1: Deštník. I když by se hodil v těchto dnech.
0: Jasný, v Dánsku taky často. Ale není to to slovo. Neva, mějte se krásně, naslyšenou. Hezké ráno.
1: Naslyšenou. Přihodíme 500. Takže je tam pro dnešní dopoledne 31 000.
2: Poslední slovo. Anet, řekni.

0: Za 7 minut bude 9. Hezkou středu a dobré ráno vám přejeme.
1: Krásné ráno. Já
0: jsem se teď nesmírně pobavil.
1: Ano.
0: Psal jsem si s kamarádkou. Mm-hmm. Jo. A ona mi píše, jako že má blbý ráno a je celá taková, že jsem celá taková rozlámaná a mám hrozně rozlámaný záda. Tak píšu, z čeho? Odpověď. Z toho blbýho gauče v práci. Chápe, že někdo se vyvaluje v práci na gauči a ten gauč je blbej prostě a bolej tě s ní záda. A ty jsi naštvaná?
1: A není to tak, jako, že se zdržela, jako, že na něm spala do dneška?
0: A nemyslím.
1: Ne?
0: Nemyslím si to. No nic, tak pokud máte v práci taky gaučík, taky to je gaučík. Dobrá věc. Je o to většinou velký zájem.
1: Ale nesmíte mít otevřenou kancelář. Když i tam to jde.
0: Měli jsme, myslím, já když jsem pracoval ještě v Liberci jako údržbář, tak jsme měli zašívárnu dole kotelně.
1: Zašívárny jsou super.
0: No, a když jsem tam nastoupil, tak někdy jsem pracoval s takým starším pánem údržbářem a ten mě učil právě tyhle věci a říká, hele, v tenhle čas je tady klid. Půjdem dolů do kotelny a já tam mám taký polystyrén. Ty si vždycky takhle položím na zem a na ně si lehnu na půl hoďky, na hodinku.
1: Jasně.
0: Rozumíš, to nebyly ještě telefony, nebylo nikdo tě prostě nesehnal. Nechala
1: jsi
0: někde ležet v krabici
1: s nářadím
0: a ono to vypadalo, že někde pobíháš.
1: Jasně, no.

0: nebo Davida Kolera obecně. A jak jsem hrál chvilku na bubny, jak si do toho tak jako bubnu, vždycky si říkám, jak ten člověk do toho mohl to ještě zpívat, jako jo. Geniální. Je tu Miloš.
1: Ahoj Miloši.
2: Já jsem včera taky potkal starou Luci.
0: Která to byla? Ta vaše tady nějaká, nebo...
1: Tady ještě nemáme, starší.
2: Tady nemáme samozřejmě, ale jak si řekl stará Lucie, tak to zní šíleně. Ale samozřejmě, pokud se bavíme o muzice a o hitech a o té kariéře, tak je to úžasný. Ale to potkal jsem starou Luci a já, aha, tak
1: to stalo. To je domovnice ze Žižkova.
0: Dobře.
3: V Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny. 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Nachystala je Katka Vavřínová. Hezké ráno.
1: Pěkné ráno. Senát bude schvalovat návrat EET. Česko vyšle do boje o Oscara dokument Pepi Lubojacky a provoz brzdí na D1 a D10. Znovu zavedení elektronické evidence tržeb a změny podmínek zaměstnávání státních úředníků budou patřit mezi hlavní body, které dnes bude projednávat Senát. Jak řekla senátorka Miroslava Němcová z ODS, návrat EET patrně zamítne. Na tiskové konferenci dodala.
4: Pokud vláda vyžaduje po každém jednotlivém občanovi, po každém drobném živnostníkovi, aby byl transparentní a obrazně se svlékl před úřadem finančním Donaha a doložil každou svou korunu, tak by vláda sama měla jít příkladem a nemohla by postupovat tak, že ona sama té transparentnosti stojí v cestě.
1: Kontroverzní novelu stavebního zákona, která má podle vládní koalice usnadnit a zrychlit povolování staveb, bude probírat nejdřív ve čtvrtek. Česká republika vyšle do boje o Oscara v kategorii mezinárodní celovečerní film Československý dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Rozhodlo o tom hlasování členů České filmové a televizní akademie.
5: Česká režisérka Pepa Lubojacky v dokumentu natočeném na mobilní telefon zkoumá, proč se její bratr a dva bratranci ocitli bez domova a potýkají se závislostmi.
6: Kdyby jsi chtěl, tak víš, že máma ti pomůže, že já ti pomůžu, ale prostě musíš přestat s tím chlastem.
5: Film Kdyby se holuby proměnily ve zlato vyhrál letos na Mezinárodním filmovém festivalu Berlinále cenu za nejlepší dokumentární snímek.
7: Nejseš poště, jsi jenom trošku ztracený.
5: Do české kinodistribuce film vedený na festivalu v Karlových Varech jako zvláštní uvedení oficiálně vstoupí 24. září. Ondřej Albrecht, Frekvence 1.
1: Při požáru hotelu ve městě Kalkata ve východoindickém státě Západní Bengalsko zemřelo nejméně 9 lidí, včetně jednoho dítěte. Několik dalších bylo zraněno. S odkazem na místní úřady o tom dnes informovala agentura AFP. V době, kdy vypukl požár, se v hotelu nacházelo celkem 60 hostů. Fotbalisté Lyonu v úvodním zápase závěrečného čtvrtého předkola Ligy mistrů remizovali v Turecku s Fenerbahce Istanbul 1-1. Přemožitel pražské Sparty i nadále postrádá českého reprezentanta Pavla Šulce.
3: Frekvence 1. Počasí.
1: Zpočátku bude oblačno až zataženo, během dne bude zejména na jihu území místy i polojasno. Ojediněle v severní polovině území se místy vyskytnou přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů. Na jižní Moravě naměříme ještě 30, na horách se maxima zastaví na 18 stupních.
3: Frekvence 1. Doprava.
1: Poujíždět budete na D1 a D10.
8: Se zdržením okolo 30 minut počítejte na dálnici D1 ve směru na Prahu. Na 196,5 km došlo v dopravním omezení k dopravní nehodě osobního vozidla s nákladním. V koloně budete popojíždět mezi 203. až 196. kilometrem. A se zdržením okolo půl hodiny počítejte také na dálnici D10 ve směru do Prahy. Na 5,5 km se vyšetřuje dopravní nehoda 3 osobních vozidel a kolona se tvoří mezi 10. až 5. kilometrem. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Blačka.
1: A po zprávách už má slovo na frekvenci 1 Miloš Pokorný.
2: Ano, to byla mladá Kateřina. Místo té staré Lucie. Hezké ráno, Ludvík má, přátelé, dneska svátek, takže tedy všechno nejlepší. Máme středu a to znamená, že je tady opět kemp Frekvence 1. Je to tak? Řekneme vám, kde, co a jak. A ještě budeme volat ohledně jedné akce, která se také blíží. Takže myslím, že to máme hezky naplněný. Přeju vám hezký ráno, i když to počasí dneska to nebude asi žádná hitparáda, ale to se zvládne. Hezký den. Thank you.
3: Miloš Pokorný na frekvenci 1.

0: ale jistě se nám blíží jeden z posledních těch velkých festivalů letošního léta, protože Poděbrady jsou nejen přátelé na srdce, ale taky na výborné zážitky a skvělou filmovou muziku, vystoupení, koncerty, výstavy. Prostě ten program je opravdu bohatý a proto jsem si řekl, že si zavolám výkonného ředitele tohoto festivalu, který se Soundtrack Poděbrady, Mirka Paskovského. Mirku, hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak, blíží se to a moje první otázka je, v čem by si řekl, že se Poděbrady liší od těch ostatních hudebních festivalů?
1: Tak to je strašně těžká otázka. Na druhou stranu, na některé ty části té otázky mohou být velice jednoduché odpovědi. Mm-hmm. V první řadě pro festival Soundtrack zpravidla vznikají projekty, které bývají ušity přímo pro ten festival a pak už se málo kdy opakují. Ať už to byly v minulosti koncerty, které se věnovaly konkrétním hudebním skladatelům, konkrétním filmům. V loňském roce jsme třeba uvedli hudbu z filmu Tarantina. Nebo jsou to filmy, které uvádíme takzvaně v koncertní verzi, tedy ve formátu, kdy pustíme film. V tom filmu běží veškeré dialogy, veškeré ruchy, ale to, co tam neběží z toho originálu, je právě filmová hudba. A to je většinou buď obrovská kapela, nebo obrovský symfonický orchestr.
0: Takže vlastně ta hudební produkce na místě live a záznam filmu v kvalitě, na kterou jsou vlastně diváci zvyklí nebo návštěvníci, tak tam vlastně je. Ale do toho je ten živý zážitek s tím muzikem.
1: Ano, je to tak. A z vlastní zkušenosti můžu říct, že člověk neví, čemu se má věnovat dřív, jestli je to ten obraz, ten děj, anebo sledovat ty muzikanty, kteří v podstatě dotvářejí atmosféru toho dne, večera, toho koncertu. Je to opravdu, kdo to ještě nezažil, ten formát je poměrně rozšířený, ale myslím, že jsme byli jedni z prvních, nebo ne první v České republice, kteří vlastně se tomuhle začali věnovat, tak je to opravdu obrovský zážitek a můžu jenom pozvat.
0: Kdyby si měl v lehkém průřezu říct, kdo už v Poděbradech vystupoval, kdo byl pozván, hosti a tak dále, nebo přímo účinkující?
1: Tak nám z toho, z těch 10 let, které máme za sebou, činí 2 obrovské osobnosti, které třeba na první poslech, na první pohled nemusí být úplně známé. Nicméně jejich vyhlas je hlavně v zahraničí. Určitě to byl italský hudební skladatel Nicola Piovani, který spolupracoval s režisérem Beninim a obdržel Oscara za film Život je krásný. Byl to francouzský skladatel, hudebník, multi-instrumentalista Eric Serra, který je dvorním skladatelem režiséra Luca Bessona. A pak samozřejmě těch projektů bylo spoustu. Uváděli jsme koncertní verzi filmů, jako je Amadeus, Skyfall, legendární bondovka, z těch českých třeba Šaklí léta, Rok Ďábla. Samozřejmě si každý dovede představit, že k Roku Ďábla hraje Čechmor živě a je to zase ten zážitek, o kterém jsem mluvil.
0: Nebo jak třeba Zabít Cekala, že? Taky se tam...
1: Přesně tak, to je to, čemu se vlastně věnujeme v poslední době, protože ty zahraniční produkce poměrně hodně rozšířily ten fenomén filmu s živou hudbou a my jsme si řekli, že proč tedy nedělat ty projekty právě z té české kinematografie, takže v poslední době jsme takto udělali, je třeba Zabít Cekala, Bratry v loňském roce.
0: Jasně.
1: A i letos nás teda čeká.
0: No, to je moje poslední otázka, protože vím, že tam chystáte velké překvapení a že to bude skutečně majstrštejk. Tak na koho ty se osobně nejvíc v letošním roce těšíš, protože, jak jsem říkal, příští týden už to začíná ve čtvrtek a končí v neděli.
1: Tak já jsem se trošku připravoval na ten náš rozhovor a já vlastně nevím, koho mám říct, jako, že se těším nejvíc, jo? Takže ono to je opravdu

0: že my tam budeme mít jak Honzu Sviráka, tak jeho tatínka Zdeňka Sviráka.
1: Tak to je
0: a Zdeněk Svirák od nás převezme cenu za celoživotní dílo, protože člověk, když se zamyslí, tak v té filmové hudbě on byl velice výrazný. Těch pohádek, co naskládal textu Tři veteráni, Severní vítr do vrchní prchny, takže to
1: pořady pro děti v televizi a tak dále.
0: Přesně
1: je
0: tak.
1: Toho spoustu. Mirku,
0: Bondovky, pardon, uvádíme Bondovky. Máme Báru Basikou s jejím úžasným filmem. Máme Souboj klavíru, Brousek bez obohatý. A máme skupinu Queeny a mnoho dalšího. A je tady spousta programů, který je volně přístupný bez vstupného v Lázeňském parku.
1: Krása. Mirku, díky za informace. Já se do Poděbrad moc těším jako každý rok a myslím si, že se to zase, jak se říká, houpne o level vejš. Tak, hezký díky. Den.
0: Budu se těšit.
1: Taky, měj se hezky. Ahoj.
2: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
6: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
7: Poznáte, který rok přinesl ty.

0: Bon Jovi na frekvenci 1 a dneska, přátelé, v Podbořanech před poslední kemp frekvence 1 z busty, z interprety, s vysíláním, se vším všudy, to všechno z katalogu gratis a hudebním hostem bude zpěvák, autor, muzikant Petr Bende, kterému budeme zhruba z takových 10-12 minut volat, aby nám řekl, jak se na dnešní večer těší, protože spousta lidí určitě se na něj přijde podívat a opeci z frekvenci 1 svýho busta. Který je, ano, skutečně přátelé, kdo vám to dneska dá, který je zcela, ale zcela zadarmo. A za malou chvíli Kateřina a malé zprávy na frekvenci 1.
1: Vyhrajte poukaz na zapůjčení auta s plnou nádrží na celý víkend. Každý pátek v srpnu jezdí moderátor frekvence 1 na vybrané pobočky AAA auto a věnuje výhru prvním třem z vás, kteří jej na místě osloví. Poslouchejte pozorně frekvenci 1, ať víte, kam za vámi v pátek vyrazíme.
2: Partnerem soutěže je AAA auto, největší prodejce ojetých aut v České republice s nabídkou až 19 000 vozů i hned k odběru.
3: Dobré dopoledne. Senátoři TOP 09 a ODS jsou připraveni obrátit se kvůli novele stavebního zákona k ústavnímu soudu. Podle nich jde návrh na ruku developerům a proti obcím. Španělská společnost Telefonica neuspěla s ústavní stížností proti verdiktu, podle kterého musí zaplatit zhruba 849 milionů korun plus úroky dvěma kyperským firmám. Jde o součást letitého sporu o přiměřenou cenu za akcie někdejšího českého Telekomu. Národní protikorupční úřad Ukrajiny a speciální protikorupční prokuratura oznámili vyšetřování skupiny, která zahrnuje bývalého a současného poslance a taky vysoce postavené osoby z prezidentské kanceláře. Dvojice úřadů to dnes uvedla v prohlášení.
4: Frekvence 1.
1: Doprava.
3: Stále budete popojíždět na D1 a D10.
5: Se zdržením okolo 30 minut počítejte na dálnici D1 ve směru na Prahu. Na 196,5 kilometru došlo v dopravním omezení k dopravní nehodě osobního vozidla s nákladním. V koloně budete popojíždět mezi 203. až 196. kilometrem. A se zdržením okolo půl hodiny počítejte také na dálnici D10 ve směru do Prahy. Na 5,5 kilometru se vyšetřuje dopravní nehoda 3 osobních vozidel a kolona se tvoří mezi 10. až 5. kilometrem. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Vlačka.

0: Jeden z legendárních hitů Mr. Big a To Be With You. No a teď už by měl být na telefonu ten, který bude dneska bavit všechny, kteří dorazí na předposlední kemp Frekvence 1. Petře, hezké ráno.
1: Hezké ráno všem, jsem do velké ucho a jsem připraven, děkuji za telefonát.
0: Tak podle hlasu jste poznali Petra Bendeho. Petře, dlouho jsme se neslyšeli, já tě rád slyším. A chci se zeptat, co vlastně budeš dneska večer dělat? Jaký máš program?
1: Program mám velmi jasný. Podbořaný kemp Radia Frekvence 1. Mm-hmm. A za chvilku už tady chystám kytary pomaličku, házím to do auta a vyrážíme na cesty, protože cesta bude dlouhá.
0: Cesta bude dlouhá, to je diskuze.
1: A těšíme se moc na večer, takže doufám, že všichni dorazíte, ať už teda na místo, nebo k přijímačům radiovým. Mm-hmm.
0: Ano, Frekvence 1 vlastně vysílá od 14:00 přímo na místě a do toho tam jsou ty různé soutěže, aktivity a tak dále, ale samozřejmě to hlavní se odehrává večer, kdy prostě každý kemp Frekvence 1 je s jedním interpretem a tentokrát je to právě tvoje, mám říct, maličkost nebo velikost?
1: Nechám na tobě.
0: Dobře, prostě bude tam Petr Bende. Tak můj dotaz je jednoduchý, co ses pro dnešek připravil, jinými slovy, jestli tam budou třeba nějaký věci, které běžně nehraješ, i třeba co se týče různých úprav, že přece jenom to prostředí je komornější než jako velké koncertní pódium, tak mě zajímá, co ses jako dal do hlavy, že by se dneska mohl odehrát.
1: To máme úplně speciální dneska sestavu. Jednak já teda s kytarou a looprem a různýma takovýma krabičkama, který používám bubeníckýma, basista a cymbalista. Takže tak beru sebou otisk naší rodné Jižní Moravy do Podbořan speciálně pro Radio Frekvence 1, kdy zazní právě moje písničky v tohletom netradiční sestavě právě s cymbalem. A samozřejmě nebude chybět i jedna lidovka, kterou tam dáme, kterou máme upravenou a možná i nakousneme písně Petra Nováka, který mám rád.
0: To je vlastně pravda, když jsme se naposledy spolu bavili, tak si říkal, že vlastně pár věcí si udělal, co se týče repertoáru legendárního Petra Nováka a že vlastně to mají lidi hodně rádi. Tak skvělá kombinace.
1: Jo, myslím si, že dneska bude takový krásný mix, ať už od mých big beatových věcí přes akustický, folkový, trošku lidovku na kousnem. A jak jsem říkal, pár takových věcí převzaté věci, které si myslím, že do kempu, k tomu ohníčku a vlastně k tomu kempování se hodí.
0: Ať jenom nevystupujeme a nekoncertujeme, byť to máme rádi, tak jaký jsi měl, no ono to blbý, ono už to skoro můžu říct, jaký jsi měl léto, i když ještě je samozřejmě, ale prostě bohužel už je to ten kratší konec.
1: No tak u nás muzikantů je to hlavně koncertní a cestování, takže jsme furt někde v autě, ale stihl jsem samozřejmě nějaký volno, člověk musí mít nabírat energii a inspiraci, tak s rodinkou jsme stihli Turecko, což jsem byl teda u moře, což mám každoročně rád, a potom s mýma staršíma klukama jsme si udělali jako pánskou jízdu a byli jsme v Rakousku v Alpách, kde jsem se zase na druhou stranu od toho jihu úplně přesunul na kopce a to byl jsem se trošku po kopcích. Takže,
0: tam je jodlování a Edelweiss, takže to je trošku jiné hudební. Nenapadlo tě, když jsi byl v tom Turecku, že by si udělal nějaký turecký cover? Máme k tomu hudebně blízko, ne?
1: Asi úplně ne. I když taková turecká píseň s cymbálem, to by bylo velký paskvěl.
0: Minimálně by to mohlo být nějaký turecký telenovele potom, jako víš, tak, že by to tam dalo.
1: No, myslím, že zůstaneme u našich slovanských písní a autorských.
0: Co připravuješ, řekněme, do konce roku? Jestli něco, anebo jestli už vlastně to gro máš jako naplánovaný a už si to jako odbavuješ ty věci?
1: No teď vzniká zrovna, v tuhle tu chvíli vzniká nová písnička, tak doufám, že potom premiéra bude u vás, minimálně na Hit Parádě, což bude písnička právě moje autorská s textem Ivo Plicky, což je legendární textař právě Petra Nováka, se kterým normálně opravdu píšeme novou muziku. Tak to je
0: skvělý.
1: Úplně úžasná záležitost, ano.
0: Generační spojení
1: naprosto je úplně přes všechny ty své jako kamarádi, takže a vznikla moc hezká věc, tak já doufám, že bude brzo venku. Produkuje Pavel Sotoniak z Benji's právě, tak se těším na ten trojboj. Samozřejmě koncerty do nějakého září, října, pak máme krátkou pauzičku a všechno budeme připravovat vlastně na naše vánoční koncerty s Triem a letos se Smíšcovým kvartetem. No a samozřejmě budu tak pomaličku to sunout z nějaké desce na příští rok, tak uvidíme a to se
0: tak potkáme. O tom si ještě promluvíme.
1: O tom si ještě určitě pokecáme.
0: Petře, fajn, díky, ať to dneska dobře dopadne, ať se ti dobře hraje, ať jsou lidi a ať ti chutnají naše busty. Dneska se může říkat i busty, i busty. Jo? To je taková,
1: těším se, já to naštěvším, těším
0: přesně, to je také, řekněme, že takový merchandising Frekvence 1, jo? Tak ale, jo, akorát, krásný, že zadarmo, akorát, že zadarmo. Tak jo, měj se hezky, ahoj.
1: Těšíme se, Podbořany, ahoj.

na předposledním kempu Frekvence 1. Ludvíkům přeji ještě jednou hezký svátek a já se na vás budu těšit opět samozřejmě zítra, to už mám přátelé 20. Jak já říkám, den mých složenek, není to můj oblíbený den, ale prostě patří do měsíce a rázem je z relativního, ale boháče ne, solventního člověka, tak zkaže brák. Ne, teď si dělám, no nedělám. Tak jo, mějte se hezky a budu se na vás těšit zítra a jinak samozřejmě budeme moc rádi, když strávíte nějakou chvíli ještě dnes právě s Frekvencí 1. Program tomu nasvědčuje. Mějte se fajn.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
4: 10 hodin. Frekvence 1 zprávy.
5: Přejeme hezké dopoledne, zprávy má Kateřina Vavřínová.
6: Krásné dopoledne, šéfka státní kasy obhajovala znovu zavedení EET před senátory. Mezi stanicemi Nové Butovice a Florenci je přerušen provoz metra a provoz brzdí na D1 směrem na Prahu. Senát dnes schvaluje znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Na plénu vystoupila ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Jde podle ní o jednu z priorit této vlády.
7: EET 2.0 není návratem do roku 2016, kdy vstoupil v účinnost zákon EET 1. Není to návrat. Je výsledkem zkušeností z minulých let a zároveň reakcí na to, jak se za poslední dekádu změnilo podnikání, technologie a platební návyky lidí v České republice, ale vlastně i po celém světě.
6: Kontroverzní novelou stavebního zákona, která má podle vládní koalice usnadnit a zrychlit povolování staveb, bude probírat nejdříve zítra. Klub senátorů ODS a TOP 09 je připraven jít kvůli předloze k ústavnímu soudu. A v horní komoře parlamentu ještě zůstaneme. Spotřebitelé získají lepší ochranu při uzavírání finančních smluv na dálku. Na webech bude tlačítko pro odstoupení od smlouvy. Novelu senát schválil. Mezi stanicemi Nové Butovice a Florence na lince B pražského metra je přerušen provoz. Důvodem je srážka metra s člověkem ve stanici Smíchovské nádraží. Jak dlouho přerušení potrvá, není podle mluvčího zatím jasné. Mezi stanicemi Anděl a Nové Butovice je zavedena náhradní autobusová doprava. V centru města mohou cestující využít tramvajové linky. 48 milionů korun, téměř tolik vybrali celníci a policisté za první polovinu letošního roku od řidičů, kteří jeli po dálnici bez platné známky. Občas ale nešlo ani o záměr.
8: Jak dnes píše web České televize, téměř 36 tisíc řidičů se po dálnicích prohánělo bez patřičného oprávnění. Nejčastěji lidé známku vůbec nekoupí nebo zapomenou, že prošla. Občas ale viníkem může být i nepozornost. Často totiž lidé mění písmenko O za číslici 0 nebo se ukliknou ve volbě země, kde mají auto registrované. Průměrná pokuta se pohybuje kolem 2000. Pozor je ale třeba dávat i v případě, že známku kupujete vědomně a včas. Existuje řada webů, které se jen tváří jako státní e-dálnice a tam pak platíte mnohem vyšší částku. Ondřej Albrecht, Frekvence 1.
6: Na mistrovství světa v závodech horských kol bude na konci srpna startovat 20 českých bikerů v čele s Ondřejem Cinkem a největší medailovou nadějí Barborou Bukovskou. Nominaci zveřejnil na svém webu Český svaz cyklistiky. Šampionát v cross country a sjezdu se uskuteční od 26. do 30. srpna v italském Val di Sole.
4: Frekvence 1.
9: Počasí.
6: Zpočátku bude oblačno až zataženo. Během dne bude zejména na jihu území místy polojasno. Ojedinělé v severní polovině území se místy vyskytnou přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 27 stupňů, na jižní Moravě naměříme ještě 30, na horách maxima ukážou 18 stupňů.
9: Frekvence 1.
4: Doprava.
6: A krátce po 10. hodině míříme na dálnice.
10: S rozjíždějící se kolonou po dopravní nehodě na 196. kilometru počítejte na dálnici D1 ve směru na Prahu, kde budete v koloně popojíždět mezi 203. až 196. kilometrem. A se zdržením okolo půl hodiny počítejte také na dálnici D10 ve směru do Prahy, kde se na 5,5 kilometru došetřuje dopravní nehoda 3 osobních vozidel a kolona se tvoří mezi 10. až 5. kilometrem. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Plaťka.
6: Je 10 hodin, 4 minuty k tomu začíná vysílání Frekvence 1 s Robinem Sobkem.
5: Je to tak, tak já vám přeju hezké dopoledne. 48 milionů korun si říkala za to, že neměli platnou dálniční známku.
6: A ještě k tomu mohlo být i omyl, že jo?
5: 48 milionů korun. Je pravda, že i já jsem přispěl do kasičky.
6: Jo.
5: Máš to radost, úplně se ti rozsvítily očička. No, oprášil jsem auto, vjel jsem vlastně do práce. Bylo to na D1, když mě stáhli na benzínku, že nemám známku vlastně, že už mi jako přestala platit. A já říkám, ježiš, no tak to já jsem úplně zapomněl, že jo, samozřejmě. A nějak mi to uniklo, no tak co mám dělat, protože já vlastně vůbec nemám čas, já jedu strašně rychle, že já v 10 mám vysílání, takže já pospíchám, takže uděláme to velmi rychle a pak, jestli můžete jít se mnou, jestli byste byli tak jako hodní, že byste mi udělali takový ten konvoj a jedem, blikačky a mezi autama. A oni na mě koukali, úplně, co jedu teď za pecky, protože bylo fakt, já nevím, třeba plácnu 3/4 na 10 a oni řešili tohle. No a tam byla ženská policajtka a ta byla strašně fajn, ta říkala, no co máte dělat, nic, v pohodě, jenom si vystoupíte, dáte mi doklady, zaplatíte 200, no a my bychom s vámi strašně jako rádi jeli, to je úplně v pohodě. Blikačky tohle, no jo, ale tohle je naše poslední štace a tohle je naše poslední benzínka a tady vlastně končíme. Tam končí služba. A já, no, sakra, 2 kila, dobrý podpis, autogram a jel jsem sám teda, no.
6: Aha.
5: Takže tak, ale byli strašně fajn, musím říct.
6: Tak určitě to bylo příjemnější než, takže pane Sobek, vystupte si,
5: no jasně,
6: ruce za záda.
5: No vůbec ne, na zem! Nic, pojďme se bavit, Brian Adams, Sean Baker, taky Eva Farná, přejeme hezkou středu.
6: Pěkné dopoledne.
11: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Brian Adams, to nejlepší z muziky. Brian nám otevřel středeční dopoledne pár minut po 10:45, tak před chvíličkou jsme tady s Katkou Vavřínovou odkryli karty, dá se říct, 48 milionů korun, přátelé, tak téměř tolik vybrali policisté jenom za první polovinu letošního roku od řidičů, kteří jeli po dálnici bez platné známky. Zkontrolujte si raději vaše dálniční známky. Ano, přiznávám, byl jsem mezi nimi, já jsem přispěl, i když na druhou stranu vám můžou dát klidně pokutu 5 000 korun, to úplně v pohodě to můžou, mě dali 200. Takže tím nechci samozřejmě naštvat ty z vás, kterým dali 5 000, naopak tím spíše chci poděkovat, prostě pomáhat a chránit, ne prudit a stahovat oprachy, chápete? Ale co mě zajímá, kolik jste kdy nejvíce platili vy? No, kolik a za co? Pochlupte se. 736 300 444.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vosy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
3: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
3: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
4: Poznáme.

0: Heňa, to nejlepší z muziky na Frekvenci 1, máme skoro 2 minuty po 11:30 dopoledne a vy mi tady teda píšete o 106, ale ještě než se dostaneme k těm SMS-kám, ani jsem upřímně neměl čas si je tady projet, protože jsem tady zkoumal úplně něco jiného, ale než se k ním dostaneme, tak se vlastně pojďme dostat k tomu, co jsem tady prozkoumával na webu. Pozor na různé podvodné adresy překupníků, vlastně dálniční známy, kdy jsme je tady řešili, protože buď je ta cena úplně jiná, je přemrštěná, než by měla být, a nebo ta známka nemusí ani platit, jo, nedej bože. A pojďme si připomenout, že od 1. ledna 2026 se výše ročního poplatku za využití dálnic změnilo na 2570 korun. Ano, je to dost za ty naše české tankodromy, co si budeme povídat, ale tohle je teď ta přesná cena, 2570. Když tomu vidíte vyšší částku, tak vůbec to neplaťte, jste pravděpodobně úplně na jiném webu, webu překupníků, jako jsou různé třeba velké E, dálnice, CZ, bez tečky. Tam automaticky, když si zadáte tohleto, protože ono se to jednoduše plete, že jo, normálně to najdete na edálnice.cz, ale tady to máte s velkým E, dálnice bez tečky, CZ, a automaticky vás to překlikne na web elektronické známky.cz a tam chtějí 3020 za rok. Je to naprosté svinstvo, bacha na tyhle ty podvodníky, překupníky, stejně tak dálnička CZ 2970, teď jsem to kontroloval. Tolik tam chtějí. E pomlčka dálnice, taky podvodníci. Jo, ono těch webů je vlastně strašně moc a plete se to, tak na to určitě dávejte pozor. Co se týká pokud, ještě než se podíváme aktuálně na dopravu, mám tady třeba zprávu loni v listopadu, nám přišlo doporučené oznámení o pokutě 150 euro za jízdu bez dálnic i známky na Slovensku. Až potom jsme si uvědomili, že jsme v říjnu cestou do Piešťan jeli kousek po dálnici. Ježiš, no tak to naštve. Kousíček po dálnici se člověk sveze, nemá tu dálniční známku, že jo? No a je to tady, 150 euro. Ahoj Robine, já jsem dostala 500 korun za nehodu, skončila jsem v Pangeitu a policajt mi řekl, že mi dát musí auto na odpis, ale mně se nic nestalo. Mirča, Mirčo, díky bohu, ono se říká, jsou to jenom plechy, já vím, je to starost. No a 500 korun... No, to asi jen tak ze slušnosti, no. Každopádně ta oprava, no, i když to bylo na odpis, tak asi žádná ani nenastala pravděpodobně, no, ale je mi to moc líto. Ale jak říkám, hlavně to zdraví, jsou to jenom plechy. Mám tady taky Martina z Pardubic, zdravím do studia, mám řidičák 11 let. Jezdím autobusem, dodávkou a taky malou cisternu a zatím, pozor, čistý štít. No, to chce potlesk normálně, Martina. S čistým štítem tady jezdí. No, pak tady mám ještě Evičku z Liberce, která mi tady napsala, že si policajti nad ní povzdechli, každopádně musela zaplatit 50 euro, no a poslala 100 nebo co, tak vydáváte dýško, Evo, asi, nebo jak tomu mám rozumět, nevím, ta zpráva je taková neúplná tady. No a těch zpráv je tady několik, tak se na ně ještě podíváme, ale teď teda ta doprava, opatrně.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Zdržením okolo 15 minut počítejte na dálnici D1 ve směru na Prahu, kde se z důvodu dopravního omezení a hustého provozu tvoří kolona vozidel mezi 201. až 195. kilometrem. A se zdržením okolo půl hodiny počítejte také na dálnici D8 ve směru na Prahu. Z důvodu dopravního omezení budete v koloně popojíždět mezi 51. až 39.5. kilometrem. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Blaťka.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

To nejlepší z muziky, tohle je Captain John. Řešíme pokuty, kdy, kolik, za co. Píšete o 106, Vlaďka napsala: ahoj Robine, krásné dopoledne. Na místě, kde jsme si celou dobu myslela, že 70 rychlost, ta značka je teda za stromem, podotýkám, je bohužel rychlost 50. Aha, jasně. A oni mi tam teď naměřili 71. Vlaďka to měla přesně napočítané. Myslela si celou dobu, že tam je 70. Značka byla za stromem, tak jela téměř přesně 70. No, tak jasně, tak o tu jedničku to úplně nevyšlo, tak jela 1,70. No, ale každopádně teď už víme z té zprávy, že když je ta značka schovaná za stromem, tak tam není 70, ale na té značce je teda 50. No a zaplatila 2 500 korun. Wow, to je docela dost, ty jo. Ale ono je rozdíl teda 50 a 70. Platila 2 500 a 4 body strhly, takže píše: jezdím fakt opatrně, ale tohle mě hodně naštvalo. Moc ráda vás všechny poslouchám, Vlaďka. Zase Jirková, tak to nevím, co znamená. Dobře, pozdravuji Vlaďku, Jirku každopádně. Ale ať tak nebo onak, já moc děkuju za zprávu. Doufám, že už to přebolelo. Píše mi tady paní: já 1,80 bába. Jsem zděla 57 let bez jakéhokoliv problému. Až do letošního července, kde jsem v obci překročila rychlost o 5 kilometrů, zaplatila jsem na místě 500 korun, kluci od policie byli hodní. Paní, 81 let, to je požehnaný věk. To mohli přimouřit. Obě oči klidně. Kdyby byli hodní, tak to máte za 2 kila, jako já. No, ale tak třeba při překročení rychlosti je to zase malinko jinak. Na druhou stranu, když nemáte dálniční známku, můžou dát až 5 000 korun, že jo? Ale mě třeba dali 200, takže já jsem taky potkal vlastně hodňáky. Pojďme dál, Jana. Ahoj Robine, 26 let mám řidičák, hned po ukončení jsem šla dělat řidiče o 5 let staršímu právníkovi, pak už ze mě byla asistentka, která musí všechno potřebné sehnat. No prostě mazec. A po půl roce v Paříži jsme začali spolu chodit. A teď, pozor, dámy a pánové, jsme spolu už 24 let manželé. A příští rok dcera bude promovat. A před týdnem její přítel na stejném místě požádal o ruku jako mě můj manžel. Jana, Praha, Jani. Fanfáry tady pouštím, potlesk, celé rádio se tady seběhlo, aby mohlo zatleskat téhleté zprávě, moc nádherná, takže ano, gratulace, moc hezká zpráva. Ani žádná pokuta tam nebyla, té zprávě, vidíte to, kam jsme se dostali, tyjo, od těch řidičáků a tak vůbec dále. No, až k manželství 24 letému, tak obrovská gratulace. Pak ještě se vrátím zpátky ke výšce z Liberce, protože ta zpráva už se mi tady slepila celá dohromady. Jak ty zprávy chodí postupně vlastně, tak se pak toulají, že jo, tady po tom internetu různě a já musím sbírat, tak se mi se sbíral. Eva z Liberce píše: loni v listopadu nám teda přišlo doporučené oznámení o pokutě 150 euro za jízdu bez dálničky na Slovensku a je pravda, že potom si uvědomili, že vlastně v říjnu ano, cestou do Piešťan jeli kousek po dálnici, to jsme se tady říkali. Na známku jsme se ani nespomněli, ani jsme nevzdechli, naštěstí tam byl dodatek, že při okamžité platbě nám 50 euro odpouštějí, tak jsme okamžitě poslali 100 euro. Dobře jste udělala, Evo z Liberce. A teď už pište SMSky k narozeninám.

To nejlepší z muziky, Sombor na frekvenci 1. Máme 10.49, řešíme tady pokuty, známky a tak dále, ale zapomněli jste úplně posílat narozeninová přání. Mám tady jedno jediné, pojďme na něj. Stojí za to. Dobrý den, prosím o přečtení přání. Ano, tak pojďme na to teda, přejeme všechno nejlepší naší milé kolegyni Anetě, pevné zdraví, pohodu a taky bohatou úrodu na zahrádce. A to ti přejí kolegyně z kanclu, Iveta, Pavlína, Zdeňka a Veronika. I my za frekvenci 1 Anetě přejeme všechno všechno nejlepší. Doufám, že Aneta poslouchá. Jinak, co se týká těch známých osobností, tak dneska slaví například anglický hudebník John Deacon, bývalý basketarista skupiny Queen. John je ročník 1951. Tak si dáme takovou malou ochutnávku, alespoň od Queenu. Tady jsou... A vám ostatní, kteří slavíte dnes ve středu 19. srpna, přejeme všechno nejlepší a budeme hrát to nejlepší z muziky už za chviličku. Mimochodem, Ludvík dneska slaví, tak Ludvíkové, všechno nejlepší.

0: Harry Styles, to nejlepší z muziky na frekvenci 1, taky buty si dáme. Taky letím, taky letím. Druhá. Máme tady jednu vránu pro vás, takže si dáme po zprávách a taky Ricky Martin přijde. Ale teď už přišla Kateřina, pojďme na zprávy.
1: 11 hodin, frekvence 1, zprávy.
0: Přejeme hezké dopoledne.
2: Krásné dopoledne. Tuzemské ekonomice se podle odborníků bude dařit i příští rok. Povodí Vltavy pomáhá kvůli suchu vytahovat lodě z Orlíku a Slap a provoz brzdí na D1 v obou směrech. Česká bankovní asociace nadále očekává, že česká ekonomika letos vzroste o 2% a v roce 2027 zrychlí na 2,3%. Mění se ale struktura růstu. Výhled spotřeby domácností, investic i exportu je příznivější a opírá se o silnější mzdy, úvěrovou aktivitu a odolnější zahraniční poptávku. Významnou změnou srpnové predikce je snížení očekávané průměrné spotřebitelské inflace pro letošní rok, a to o 0,5% bodu na 2%. Lesnatá tvář Pardubického kraje se pozvolna mění. Ubývá jehličnanů i zalesněných území.
3: Podle údajů Českého statistického úřadu se v lesnatých územích v regionu s postupem času stále více rozšiřují listnaté dřeviny a podíl jehličnanů se zmenšuje. I tak ovšem jehličnaté stromy dál jasně v Pardubickém kraji převládají, lehce vedou i v samotné výsadbě. Zároveň po útlumu kůrovcové kalamity klesá těžba dřeva. Přitom tady ovšem za posledních 5 let vzrostla plocha holin, a to téměř o třetinu. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
2: Kvůli suchu a poklesu hladin vodních nádrží pomáhá Povodí Vltavy vytahovat rekreační lodě z Orlíku a Slap. Tento týden mohou majitelé plavidel na přehradách využít jeřáb zdarma. Zájem ale není velký a rezervační systém není naplněný. Vlastníci lodí musí čluny a jachty dostat z vody do konce září a zřejmě doufají, že se situace zlepší. Aktuální předpovědi tomu však nenasvědčují, řekla České tiskové kanceláře mluvčí Povodí Vltavy Pavlína Mertz. Tenistky Sára Bejlek a Marie Bousková postoupily na turnaji v Cincinnati do osmifinále. 20-letá Bejlek porazila nasazenou 16. Jekaterinu Alexandrovovou z Ruska 4-6, 6-1, 6-2. Turnajová 22. Bousková zdolala o 9 příček výše nasazenou Američanku Ivu Jovicovou 2x7-6.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Dnes bude oblačno až zataženo, místy čekáme slabý déšť nebo přehánky. K večeru budou na severu území srážky četnější, výjimečně s bouřkou. V jižní polovině území odpoledne a večer od jeho západu budou srážky naopak ustávat a oblačnosti ubývat na polojasno až jasno. Nejvyšší teploty na severu kolem 22, jinde naměříme 24 až 28 stupňů, na jižní Moravě dokonce až 30, nahoře denní maxima čekáme kolem 18 stupňů.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Komplikace hlásí z D1.
4: Se zdržením okolo 15 minut počítejte na dálnici D1 ve směru na Prahu, kde se z důvodu dopravního omezení a hustého provozu tvoří kolona vozidel mezi 201. až 195. kilometrem. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 180. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 15 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět okolo půl hodiny. Z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Vlaška.
2: A po zprávách posloucháte Frekvenci 1 s Robinem Sobkem.
0: Je to tak. Máme 4 minuty po 11. Vám přeji krásné dopoledne. Mám tady ještě jednu zprávu namluvenou přes aplikaci Frekvence 1, jak se vyhýbáte dálnicím. Mám to vlastně úplně stejně, protože já se rád kochám.
5: Jste se zase kochal, že jo, pane doktore?
0: No, já se prostě kochám!
6: Neseš!
5: Tady! Kochám!
0: Přesně, za chvilku si tu zprávu pustíme, teď ale to nejlepší z muziky Laura Branigan, Buty, nebo taky Celine Dion, pojďme na to.
2: Krásnou středu.
1: To nejlepší z muziky a Robin.

0: nejlepší z muziky, Self Control a taky Laura Branigan, máme 11:45, tak ještě než si dáme dnešní poslední slovo o 31 000 korun a taky budeme okolo 11:45 volat Tomáše Fílu, aby nás pozval na ten dnešní rádiokem, předposlední rádiokem Frekvence 1. Tak tady máme ještě pár restů, pojďme je vyřešit a ty si pustíme. Ten první vlastně je od řidiče, který, když vlastně nemusí na dálnici, tak nejede.
1: Ahoj, Robine. Já řídím 22 let, možná už víc, a mám taky čistý štít. Ani jednou jsem neboural. Za to teda byl jsem nabouraný spíš, ale ne mojí vinou. To je jiný příběh, ale já osobně mám čistý štít. A jinak těm dálničkám, když člověk nemusí, tak nejezdí, no, prostě.
0: Přesně, mám to úplně stejně, já se vlastně vyhýbám dálnicím taky jako čert kříži, i když vlastně tu známku mám, ale co si budem, raději jedu třeba déle a jedu přes kotěhůlky, protože, jak jsme si tady pouštěli před chvilkou, kochám se. Tak, a ještě jedna opožděná zpráva, a to je k narozeninám od Pepy.
2: Ahoj, super rádio, tady Pepa z Bílence, chtěl bych popřát Míše Záběhlické všechno nejlepší k narozeninám, hodně zdraví, štěstí a lásky, že jí přijí nejbližší sousedi z Bílence, máme jí rádi a zahrajte něco super, výběr nechám na vás. Moc rád vás poslouchám, jste super rádio. Ahoj.
0: No tak díky moc, Pepo, ty jsi taky super. Děkujeme za tuhletu zprávu a pokud Míša Záběhlická poslouchá, tak přejeme všechno nejlepší, Míšo. Všechno nejlepší. Užij si své narozeniny. No, a třeba za chviličku budeš mít štěstí a vyhráš k ním 31 000 korun, protože to je aktuální bank posledního slova a tyto peníze budeme hrát. Už za pár minut, tak se připravte.
3: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
4: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku vybíráme jen

0: To nejlepší z muziky Jennifer Hraš na Frekvenci 1 máme přesně 11:30, pojďme na poslední slovo.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
0: V banku teď máme 31 000 korun, tak to jsou peníze, o které budeme hrát na 257 400 999. Tak, jsem zvědav, kdo se k nám dovolá dneska jako první. Kdo je tam? Hezké dopoledne.
3: Dobrý den, tady Iva z Vysočiny.
0: Tak, Ivo. Je docela pravděpodobné a může se to stát, že na Vysočinu dneska pošleme 31 000 korun, co vy na to?
3: No to by bylo super.
0: Že jo, že by to bylo super. Vy byste vzala ty peníze a jela byste směr Podbořany na náš rádio, kem to pěkně rozjet.
3: Co? Vyšlo?
0: Jo, dobře. Domluveno, ale teď je zapotřebí si vysoutěžit ty peníze. Já tady mám větu Petry Hřebíčkové, takže připravená, jdeme na to.
3: Ano, můžeme.
0: Pouštím, zní takto.
4: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla...
3: Těhotenství?
0: Tomu říkám originální slovo. Těhotenství. Z čeho vycházíte, ze sebe, Ivo, nebo?
3: Taky, ano.
0: Já jsem věděl, odkud pak vítr vane, no. Tak pojďme zkusit, jestli to má stejně Petra Hřebíčková.
4: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla...
0: Nemá. To je škoda. To by bylo hezké. No, bylo by to hezké, že jo? Pojďme si to říct, jako.
3: Určitě.
0: No, každopádně my přihodíme teďkom 500. Vám popřeju tak akorát hezké těhotenství.
3: A... To už bylo dřív.
0: Dobře. Tak jo. A třeba zase někdy, no tak v 16:30 budeme vlastně přenášet živý přenos Podbořan z Radiokempu, takže tam bude probíhat taky poslední slovo a pokud to neklapne, tak od zítřka zase jdeme 4x v éteru, tak budeme držet palce, třeba se zase podaří dovolat a třeba i vyhrát, jo?
3: Super, děkuji.
0: Tak jo, mějte se.
3: Taky
0: naschle.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
0: No, takže v banku teď 31 500. Jak bylo řečeno, bude se hrát v 16:30 odpoledne na Radiokempu Frekvence 1 a teď se pojďme podívat, jak to vypadá na cestách.
5: Vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 188. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 15 minut a nákladní doprava bude v této koloně po pojíždě okolo půl hodiny. V této koloně si dejte pozor na 194. a 5. kilometru, kdy se vyšetřuje dopravní nehoda nákladního vozidla. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Plačka.
1: Frekvence 1.
2: Frekvence

0: Tak pojďme na to. Je středa, 19. srpna, my míříme na předposlední letošní Rádiokem Frekvence 1. Kam to bude, na co se těšit, to všechno prozradí Tomáš Fíle, kterého už mám na telefonu. Hezké poledne, vítej Tome, ahoj.
1: Já tě zdravím, Robine, i všechny naše posluchače. Tak dneska, jak jsi správně řekl, je to předposlední kemp a celý se bude konat pod Bořanech. Já už jsem na místě. Hele, počasí je z mého pohledu tak akorát po těch úmorných vedrech, které byly, tak jako musím říct, že tady je prostě zatažená obloha, ale neprší. Venku je příjemně teplo, šortky a tričko, úplně to stačí. No a samozřejmě ve 2 hodiny to tady celé vypukne, takže se je na co těšit. Živé vysílání Jana Knížková a Vojta Effler. Do toho samozřejmě i zpravodajství přímo z kempu. Naši posluchači a diváci, kteří přijdou, tak se můžou těšit na to, že nahlédnou do té naší rozhlasové kuchyně. No a k tomu během celého dne spousty soutěží. Soutěžíme o velmi hodnotné ceny, takže se rozhodně vyplatí se do nich přihlásit. No a pak budeme zapalovat oheň, budou také špekáčky, bude se opékat, takže vůně bustů, ta prostě k létu patří. No a v neposlední řadě od 19. hodiny také koncert Petra Bendeho. Takže jako fakt se je na co těšit. Jako musím říct, že tenhle kluk to dokáže krásně rozproudit. Hmm. Je to opravdu krásný a jako pěkný vás srdečně zveme do Podbořan. A řekněme, že i při tom dnešním počasí pro otužilce krásný křišťálově čistý bazén, 50. Takže plasty si zaplavou a samozřejmě děcka si můžou zajezdit třeba na tobogánu. Jako za mě značka ideál.
0: Jako budete plavat, přátelé, a poslouchat toto.
2: Nad horu svítá, začíná nový den.
0: Není to idylka, Tome, slyšíš to?
1: Hele, je to naprostá pohoda, jako všichni budete na vlnách Frekvence 1 a někteří i ve vlnách místního bazénu na koupališti. To je jako skvělý za mě.
0: Tak já ti moc děkuju samozřejmě za dnešní pozvánku. Oni už totiž zbývají jenom 2 poslední. Jak jsme říkali v úvodu tohoto vstupu, tohle je předposlední letošní zastávka, ta poslední je logicky příští středu. Takže takhle upřímně, říká se mi to těžce, nemáte moc z čeho vybírat, přátelé. Pokud máte čas a chuť, nechte se zlákat na dnešní předposlední rádiokemp a vyražte do kempu Podbořany, který najdete v Ústeckém kraji v areálu místního městského koupaliště. No a my se v této krásné idylce s Tomíkem pomalu a jistě rozloučíme a necháme zpívat Petra, ne? Ať je navnadí.
1: Je to tak, přesně. Koukejte přijet, těšíme se na vás. Vy dvě začínáme. Tak ahoj.
0: Ahoj.

Frekvence 1. Hudba, zprávy, zábava.

0: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Polovina mé dovolené je bohužel už pryč, ale jsem tady rád. Moře mám rád, ale mám rád taky jezera, protože jsou krásně čistý.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
3: My jezdíme nejradši k moři, ale jezdíme až v září.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Užijte si léto, protože co si budem povídat, u nás není nikdy dlouhý, no a pak už jsou Vánoce.
0: Říkají mu Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
4: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
5: Ahoj, jsem Blue. Miluji všechny příležitosti, které využíváte pro své cesty. Lenka vám dá určitě nějaký vhodný tip.
6: O tom, že Tunisko patří mezi naše nejoblíbenější destinace, není pochyb. Tato rozmanitá země má stále co nabídnout, od odpočinku na písčitých plážích až po dovádění na tobogánech hotelových rezortů s all inclusive. Můžete navštívit tradiční trhy nebo se vydat na Saharu a zažít jízdu na velbloudech tak, jako beduíni. Rodinám s dětmi doporučuji návštěvu Djerba Explore Parku, který je koncipovaný jako takový tradiční skanzen. Jehož součástí je i krokodýlí farma, která je domovem více než 600 krokodýlů. Dovolenou můžete vybírat mezi Tuniskou pevninou nebo ostrovem Djerba. A proč nevyužít momentální letní last minute nabídku? Do Tuniska vás zvuja a Tuniský národní úřad pro cestovní ruch.
5: Blue! Last minute dovolená začíná na bluestyle.cz. Jasněťka.
0: 12 hodin. Frekvence 1 zprávy.
7: Pojďme na ně. Zprávy připravila Kateřina Vavřínová.
8: Pěkné poledne. Meteorologové varují před bouřkami. Hasiči na Zlínsku od rána bojují s požárem v průmyslovém areálu a provoz brzdí na D1 a D8. Do Česka míří další bouřky. Už dnes v noci místy můžou dorazit i se silným větrem nebo deštěm. Hrozí v Karlovarském, Ústeckém a Libereckém kraji. Varoval předtím Pavel Borovička z Českého hydrometeorologického ústavu.
9: Ve druhé polovině noci na čtvrtek budou postupovat silné bouřky přes severozápad Čech a budou doprovázeny nárazy větru kolem 70 km za hodinu. Ve čtvrtek odpoledne, večer a v noci na pátek budou od jeho západu postupovat přes jihovýchodní polovinu našeho území další silné bouřky, doprovázené přívalovými srážkami s úhrny kolem 30 mm, kroupami o velikosti kolem 2 cm a nárazy větru kolem 70 km za hodinu.
8: V pátek potom přijdou opět silné bouřky. Konkrétní regiony teprve meteorologové upřesní. Nejmenší pravděpodobnost je z dnešního pohledu na severozápadě Čech. Nová pražská nemocnice bude stát v areálu fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Novinářům to dnes u příležitosti zahájení stavby urgentního příjmu ve fakultní Thomayerově nemocnici řekli premiér Andrej Babiš a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Hasiče od rána v Otrokovicích na Zlínsku zaměstnává utržení víka velké průmyslové nádrže v průmyslovém areálu Toma. Uvnitř je blíže neupřesněná látka s vysokou teplotou. Podle mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříkové je na místě už 10 jednotek.
10: Na místo byla povolána také dronová služba hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Jejíž dron monitoruje situaci z výšky a poskytuje důležité informace nejen veliteli zásahu. Hasiči při zásahu používají těžkou pěnu, která mimo jiné pomáhá snižovat teplotu látky nacházející se uvnitř nádrže. Zásah i nadále pokračuje.
8: Z okolních budov hasiči evakuovali preventivně asi 30 osob. Během utkání první a druhé fotbalové ligy mohou kluby na stadionu nově zobrazovat na časomíře i probíhající nastavený čas. V tiskové zprávě o tom informovala Ligová fotbalová asociace, která v Česku řídí profesionální soutěže.
0: Frekvence 1.
1: Počasí.
8: Jak zaznělo na začátku zpráv, místy čekáme v noci bouřky, přes den bude oblačno až zataženo, místy čekáme slabý déšť nebo přehánky, k večeru budou na severu území srážky četnější. V jižní polovině území odpoledne a večer od jeho západu budou srážky ustávat a oblačnosti ubývat na polojasno až jasno. Jak to bude s teplotami? Na severu naměříme maximálně 22 stupňů, jinde 24 až 28 stupňů. Na jižní Moravě naměříme ještě 30.
1: Frekvence 1.
0: Doprava.
8: Provoz brzdí na D1 a D8.
11: Vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 185. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 15 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět okolo půl hodiny. A se zdržením okolo 20 minut počítejte na dálnici D8 ve směru na Prahu. Z důvodu dopravního omezení budete v koloně popojíždět mezi 50. až 39. kilometrem. Dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic. Plačka.
8: Přehled právě u konce, pokračuje vysílání Frekvence 1 s Robinem Sobkem.
7: Hezké poledne, čeští fotbaloví fanoušci netrpělivě vyhlíží úvodní zápasy závěrečných předkol evropských fotbalových pohárů. Je pravda, že ve výhledu jednoho týdne se rozhodne, kolik českých klubů zažije pohárovou Evropu. Slávy a Sparta Plzeň mají jistotu, ale ve hře je třeba Hradec Králové nebo taky Jablonec. Více nám prozradí sporták Aleš Svoboda ve 15:45 odpoledne v půl Petr Jablonský, za chvilku filmový odborník, je to nabušené, pojďme hrát. A nějaká Lady Gaga, taky Miles Smith.
8: Krásné poledne.
1: To nejlepší z muziky a Robin.

0: Frekvence 1.
1: Nyní se odstěval do Úpolce.
0: Filmový odborník.
2: Pojďme se ho rád. Taky dnes ve středu 19. srpna ve 16:15 odpoledne tady filmový odborník, dvě ukázky z českých, nebo chcete-li, československých snímků. A číslo je 257-400-999. Já se ptám, kdo je na něm, kdo tam. Hezký den, hezké odpoledne, kdo se dovolal?
3: No ahoj, Robine, tady zase Lukáš, znovu je pak jako včera, to je neuvěřitelné.
2: Aha, tak Lukine, tak nechceš dát šanci někomu dalšímu?
3: No, tak...
2: Ne.
3: Já, ne. Když to chtěl zkusit právě, jsem úplně koukám, že jsem se dovolal znova.
2: Jsem ti to úplně překazil, teď tu radost, viď, tak jsem si říkal, že bychom mohli teď pozvat i někoho jiného, třeba dalšího, no, kdo ještě třeba
3: tak
2: nebyl.
3: Můžem.
2: Co, jo, dobře. Budeš velkorysý, budeš... Gentleman?
3: Jo, když tě nebavím, tak...
2: To si nemůžeš brát osobně, budu se těšit
3: neberu.
2: Zítra.
3: Dobře, tak zítra to zkusím, ale zítra to už dáme.
2: Jasně, dáme to, tak počkej, tak jsem zvědav, kdo se dovolá teď, ahoj, kdo je tam, hezký den, hezké odpoledne.
4: Hezký den, hezké odpoledne, tady je Ina Skladná, zdravím, máme, Robine.
2: No a máme tady dámu. Ino, slyšela jsi toho gentlemana před tebou?
4: Ne.
2: Z Nové Paky? Ne, ty jsi ho neslyšela?
4: Ne.
2: On se dovolal a protože se dovolal i včera, byl ve filmovém odborníkovi, no tak jsem se ptal, jestli nechce udělat gentlemanské gesto a dát šanci třeba někomu dalšímu. Měl obrovskou radost, že se dovolal, chtěl hrát, ale řekl, dobře, uděláme to tak.
4: No to je úžasný, tak tomu děkuju a zdravím Novou Paku.
2: No, Nová Paka, myslím, že Lukáš se jmenoval, jestli se nepletu. Jo,
4: já si ho pamatuju ze včerejška.
2: No vidíš, ty si to i poslouchala včera, Ino. Tak, ty mu pak můžeš poslat písničku nějakou, jo, až to dojedeme. Lukinovi do Nové Paky a díky němu ti teď vlastně pustím ukázku, která už v éteru Frekvence 1 zazněla, protože se mi tady propojil s jedním takovým kocháním.
5: Seš? Tady kochám se.
2: Kochám se prostě, Ino.
4: Slavnosti sněženek
2: je správná odpověď. Já jsem se úplně bál, že to neřekneš. Protože tohle...
4: Já jsem se nadechla.
2: No, ty ses nadechla. A já si říkám, ježiš, to je dramatická pauza. Nic se neděje.
4: Ano.
2: Chvilka ticha. No, slavnosti sněženek, no tak to je klasika československá komedie Jiřího Menzla z roku 1983. Pan Hrušinský, pan Hanzlík, pan Sommer, pan Čepek a tak dále a tak dále.
4: No, paní Holišová tam byla skvělá.
2: No, ježíš Maria, všichni tam byli úplně úžasní. A já už jsem to tady dneska i pouštěl, že jo, když jsme tady mluvili o autácích a tak dále. Jak se prostě rádi kocháme, třeba když jedeme přes nějaké kotěhůlky a ne po dálnici. Tak,
4: ano.
2: Pojďme na trošku složitější, anebo myslím si, že těžší ukázku. Nebude to možná s prstem v nose, ale třeba se pletu. Třeba jo, třeba se trefím do tvého filmového gusta.
4: No jestli je to nějaký nový, tak to teda nevím.
2: Ne, pozor, my zůstáváme v 80. letech.
4: Jo. Tak to mám prokoukaný.
2: Jo, to máš na jete. Dobře, no tak to jsem zvědav teda, tak poslouchej.
6: Víš, co by si dneska z chutí dal? Šálek dobrý černý kávy. Kafe, víš?
7: No, nemyslím, že by ti to prospělo v tvém věku. Určitě ji tam u vás přes den vypijete až. Čaj pomáhá udržet linii.
2: Tak teď se ukáž.
4: Až, takže tohle to je jako jed.
2: Jak ježišmarja, ty to takhle normálně víš.
0: Tak pozor, tohle je filmový odborník.
2: Já ti musím zatleskat. Ty jsi filmová odbornice, jenom já jsem nečekal tak rychlou odpověď. Hele, to byla ještě rychlejší odpověď, než to první případě.
4: Já jsem poznala Rybušku Švormovou a Zdeňka Svěráka.
2: No jasně, že jo. Paní Švormová, Zdeněk Svěrák hlavní role, taky Ivona Krajčovičová, do které se podle informací zamilovala v tom snímku.
4: Ano.
2: No, dokonce přemýšlel, že by to snad nějak jako mohli dát dohromady. A...
4: No, ona to byla pěkná potvora, no.
2: No tak.
4: Ale jako ty tmavý vlasy slušeli. Ona je to původně blondýna, ale tmavý vlasy. Byla krásná.
2: Přesně tak, jako potvora, nevím, no. Tak řekla jsi to ty, no prostě byla to hezká ženská, no. A co s takovou ženskou, když pak člověk s ní musí hrát, že jo, trávit na place ten čas každodenní a pak najednou lup, no, jiskra a je to tam, no. Co s tím?
4: Lup.
2: No. Ale já si myslím, že teď nevím, nevzal i nakonec si pro sebe Vít Olmer, ten Rejža? Bylo to tak? Já mám pocit, že jo, ale nechci teď tady nějak, víš co, kecat. No.
4: Že si ji pro sebe nevzal. Jako, že by si ji vzal mimo svý manželky. Tak to nevím.
2: Nevíš to, ale já si to tady, počkej. Tak si dáme Krajčovičová, jo, a dáme si, aby jsme nekecali, Krajčovičová Olmer, já myslím, že... No, hele, musel bych se tady tím trošku prohrabat a na to teď nemáme čas, ale můžem to pak zjistit a pak si to můžem říct.
4: Já myslím, že on měl tu manželku z toho tankového praporu, teda jak tam za ní chodil Vaculík
2: možná
4: potom.
2: Možná si ji vzal jiný, rozhodně si ji vzal režisér, jako já teď nevím, jestli to byl Olmer nebo někdo jiný, ale každopádně z Denda to nebyl, no. Ten zůstal tam, kde byl a to, tak jak se sluší a patří se svou ženou, tak... No, je to
4: tak to
2: venku.
4: Má být.
2: Ano. Tak, Ino, a ty jsi filmová odbornice a budeš...

0: Ne, já tady ještě hledám Krajčovičovou. No nic, hele, za chvilku se přihlásíme zpátky, no díky moc, že jsi zavolala, bylo to parádní a užívej zase někdy, brzo, jo, naslyšenou.
1: Tak jo, díky, ahoj.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte, to si i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
2: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
4: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

To nejlepší z muziky AZDs na frekvenci 1 za chviličku půl jedné odpoledne. Pojďme zpátky k Ivoně Krajčovičové, abychom uzavřeli tohle téma, které jsme nastínili. A opravdu jsem vám nekecal, její osudovou láskou byl fakt režisér Vít Olmer. Já to říkal, během natáčení filmu Jako jed se do ní ale zamiloval Zdeněk Svěrák, jak jsme tady probírali. A podle Olmerova pozdějšího vyprávění se kvůli ní dokonce zvažovala rozvést. Krajčovičová si ale nakonec vybrala právě Olmera. Nicméně s Olmerem ten vztah nevydržel, no a později se jim manželem stal slovenský režisér Petr Opálený, se kterým má dvě děti. A podle dostupných zdrojů by měli být spolu dodnes, takže tak se věci mají, přátelé.

0: To nejlepší z muziky Alphaville na Frekvenci 1, filmový odborník za námi, filmový bulvár vlastně taky, to jsme taky probrali, tak co nás čeká, to nejlepší z muziky, třeba David Koller před námi, aktuální doprava, nebo Petr Jablonský.
1: Tady Petr Jablonský, Frekvence 1, kdo je tam?
2: Dobrý den, tam pan Bedřich.
1: Pane Bedřichu, já vás zdravím, tak kdo to bude dnes?
2: Pan Petr Pavel.
3: Ano, pane Bedřichu, já vás srdečně zdravím a jsem připraven odpovědět na jakoukoliv vaši otázku, prosím.
2: Chtěl jsem se zeptat, jestli budete kandidovat znovu na prezidenta.
3: Samozřejmě, já už pracuji i na kampani a samozřejmě lidé mne, dá se říct, si milují, takže co by byli lidé beze mne a já bez sebe. A myslím si, že je to dobrá volba a doufám, že i vy jste jedním z mých voličů.
2: To nejsem právě.
3: Nejste, jo. A ne. Prosím vás, co vám na mě vadí?
2: Všechno, protože vy chcete euro a euro se vůbec nevyplatí v Česku.
3: No, to je pravda. Euro je dobrá věc a já myslím, že tradice jsou v pořádku, ale je potřeba jít dál. A koruna, co s korunou? Rozumíte? Euro je prostě mezinárodní koruna. Konec konců můžeme mít třeba i svatováclavské euro. Místo svatováclavské koruny, svatováclavské euro. To se vám nelíbí?
2: Ne, to je lepší české.
3: České euro? No, tak to bude taky. No, samozřejmě.
2: Ne, české vásadské.
3: Navrhujeme taky samozřejmě bankovky, eurobankovky, kde bych byl třeba já a další historicky významné osobnosti České republiky.
2: Já si myslím, že to nevyhrajete.
3: A proč si to myslíte, pane Bedřichu?
2: Že lidi vás už nechtějí už, lidi.
3: A vy jste neviděl průzkumy, ve kterých porážím své odpůrce a že by mě lidé volili? Vy nevíte, že mám výborné výsledky?
2: Já si myslím, že by to vyhrál pan Babiš.
3: A pan Babiš už to jednou prohrál.
2: No a teďko na oplátku.
3: Kýš.
2: Teďko na oplátku by vás porazil.
3: No asi myslím, že ne. Já si myslím, že je to dobrý vtip, Bedřichu. Jste vtipný člověk. Ale já také a nebojte se, budu kandidovat a myslím, že zatím není žádný protikandidát, kterého bych se musel obávat. Hlavně mějte se krásně, mějte se dobře a prožijte krásně zbytek léta. Nashledanou.
2: Vy taky.
4: Vyhrajte poukaz na zapůjčení auta s plnou nádrží na celý víkend. Každý pátek v srpnu jezdí moderátor Frekvence 1 na vybrané pobočky AAA Auto a věnuje výhru prvním třem z vás, kteří jej na místě osloví. Poslouchejte pozorně Frekvenci 1, ať víte, kam za vámi v pátek vyrazíme.
5: Partnerem soutěže je AAA Auto, největší prodejce ojetých aut v České republice s nabídkou až 19 000 vozů i hned k odběru.
6: Frekvence 1.
4: Doprava.
7: Vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 185. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 15 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět okolo půl hodiny. A se zdržením okolo 20 minut počítejte také na dálnici D8 ve směru na Prahu, kde z důvodu dopravního omezení budete v nesouvislé koloně popojíždět mezi 48. až 30. kilometrem. Z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Plačka.
4: Frekvence 1.

0: Tohle je Pink, to nejlepší z muziky na Frekvenci 1. Máme 1:15 odpoledne, pojďme za sportem. Jak už bylo řečeno, čeští fotbaloví fanoušci netrpělivě vyhlíží úvodní zápasy závěrečných předkol evropských fotbalových pohárů. Ve výhledu jednoho týdne se rozhodne, kolik českých klubů zažije pohárovou Evropu. Připomenu, že Slávia, Sparta, taky Plzeň mají jistotu a ve hře ještě Hradec Králové a taky Jablonec, ale více poví Sporťák. Aleš Svoboda, hezké odpoledne.
1: Ahoj Robin, hezké odpoledne.
0: Slavia bude hrát Ligu mistrů, Sparta Evropskou ligu. Plzeň je ve hře o bohatší a kvalitnější Evropskou ligu, ale má jistotu alespoň konferenční ligy. No tak, pojďme to shrnout. Co rozhodne o tom, jakou soutěž bude hrát?
1: Rozhodne o tom dvojzápas s Cervenou zvezdou Bělehrad. Její herní profil se teď obtížně odhaduje, protože po neúspěchu boji o Ligu mistrů Zvezda vyměnila trenéra, kdy Dejana Stankoviče nahradil Španěl Albert Riera. Favoritem na postup Plzeň není, ale určitě bych ji neodepisoval. O víkendu získala povzbuzení v podobě výhry nad Zlínem, což pro ní bylo první vítězství v sezóně. Výkon zdaleka ještě nebyl dokonalý, ale rozjíždí se ofenziva, která dala v posledních dvou kolech hned 8 gólů.
0: Pojďme zjistit, jak je na tom Hradec. Bojuje po vyřazení z kvalifikace o Evropskou ligu s Bešiktašem, o konferenční ligu. Soupeřem mu bude teď řecký člověk Panathinaikos Atény. Hradec nebude favoritem, ale ptám se, jestli přesto může postoupit.
1: Samozřejmě může, ale stejně jako proti Bešiktaši, i tady to bude hodně náročné. Výhodami řeckého klubu jsou určitě silnější kádr a větší zkušenost s evropskými poháry. Hradečtí se snaží postupu všechno podřídit, odložili si dva ligové duely za sebou, aby byli připraveni. No a je třeba říci, že nejde jenom o Hradec, dvojzápas s Panathinaikosem je i důležitý pro celý český fotbal z hlediska národního koeficientu. Řecko je teď největším českým soupeřem v boji o top desítku, zajišťující přímý postup do ligové fáze Ligy mistrů.
0: Favoritem v boji o další místo konferenční lize nebude ani Jablonec, jeho sokem budou skočtí Rangers. První zápas se hraje zítra v Glasgow. Tak jaký výsledek si Severočeši musí přivést, aby doma mohli myslet na postup?
1: No, doplním, že čtvrteční duel bude směrem k postupu doopravdy stěžení. Jablonec se představí na slavném stadionu Ibrox, kam se vejde přes 51 000 lidí a je tam jedna z nejlepších atmosfér v celé fotbalové Evropě. Důležité bude jí nepodlehnout a pro Jablonec bude klíčové, aby už ve Skotsku prodal to, v čem může mít navrch. Organizace hry, disciplína, týmovost, nebo z hlediska individualita mají Rangers určitě navrch. Takže kdyby se povedlo uhrát remízu, bylo by to pro Jablonec naprosto snové.
0: Rozumím, tak uvidíme, jak to dopadne. Já ještě doplním, že úvodní zápasy závěrečného předkola Evropské i konferenční ligy čekají Plzeň, Jablonec a Hradec Králové. Zítra všechny tři české kluby začínají na stadionech soupeřů. Tak tolik sportovní novinky, ty fotbalové tady u nás na Frekvenci 1, tolik sporták Aleš Svoboda a my se uslyšíme zase v pátek odpoledne. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: nejlepší z muziky Michal Hrůza. Zakázané uvolnění tady u nás na frekvenci na 13 hodin. Čekají nás zprávy.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
3: 13 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Je to tak, my jsme připraveni, stejně tak i Kateřina Vavřínová.
4: Hezké odpoledne, ministryně financí se sejde s dalšími šéfy rezortu kvůli rozpočtu. V Chorvatsku zatkli muže podezřelého z útoku na plynovod Nord Stream a kolony hlásí z D1 a D8. Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO dnes bude pokračovat v jednání s dalšími členy vlády o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Už v úterý se setkala se 7 ministry. Celkovou podobu rozpočtu zatím žádný z účastníků jednání nekomentoval. Není tedy ani jasné, jaké bude celkové saldo. V letošním roce by měl stát hospodařit se schodkem 310 miliard. To by představovalo čtvrtý nejhlubší deficit od vzniku Česka. Senát chce v zákoně o obnovení elektronické evidence tržeb zrušit limit pro osvobození od daně z příjmu u zaměstnaneckých zdravotních benefitů. EET by se neměla vztahovat ani na bezhotovostní převody. Změny dnes Senát přijal přes nesouhlas ministryně financí. Normu v září znovu posoudí sněmovna, v níž vládní koalice může prosadit původní verzi bez senátních úprav. Správa železnic hledá dodavatele na stavbu vysílačů mobilního signálu. Ty by měly kolem frekventovaného koridoru mezi Prahou a Českou Třebovou. Jak uvedla mluvčí zprávy Nela Frýbová, cílem je hlavně zvýšit komfort cestování.
5: Na 5 místech vyrostou nové vysílače, o samotné šíření signálu se postarají mobilní operátoři. Nejvyšší přípustná nabídková cena je necelých 170 milionů korun. Hotovo by mělo být na začátku roku 2028. Dokončení přinese lepší pokrytí hlavního koridoru signálem 5G a díky tomu vyšší kvalitu hlasových a datových služeb pro cestující.
4: V červnu správa železnic s operátory dokončila pokrytí mobilních sítí ve dvou železničních tunelech na koridoru, a to v Praze a Krasíkovském tunelu. V Chorvatsku byl dnes začen ukrajinský státní příslušník podezřelý z útoku na baltské plynovody Nord Stream v roce 2022. Informovalo o tom spolkové státní zastupitelství. Muž byl zadržen v chorvatské Pule místními policejními složkami, které jednaly na základě evropského zatykače. Fotbalisté Jablonce ve čtvrtek nastoupí v Glasgow proti Rangers k úvodnímu zápasu závěrečného čtvrtého předkola konferenční ligy s cílem otevřít si cestu k poslednímu ze tří kroků do hlavní fáze soutěže. Severočeši už v kvalifikaci vyřadili Varaždín a RFS Riga.
3: Frekvence 1.
2: Počasí.
4: Bude oblačno až zataženo, místy čekáme slabý déšť nebo přehánky. K večeru budou na severu území srážky četnější. V jižní polovině území odpoledne a večer od jeho západu naopak budou srážky ustávat a oblačnosti ubývat na polojasno až jasno. Nejvyšší teploty na severu jenom kolem 22, jinde naměříme 24 až 28 stupňů. Na jižní Moravě teploměr ukážou i 30.
2: Frekvence 1.
3: Doprava.
4: A krátce po 13. hodině míříme na dálnice.
6: 15 minut se zdržíte na příjezdu do Brna z Prahy po dálnici D1. Zpomaluje se na 185. kilometru. Po pojíždět budete do omezení u bratislavské dálnice D2. Kolona se tvoří na dálnici D8 ve směru z Ústí do Prahy. Vyjedete do ní na 51. kilometru před sjezdem na Lovosice. Zdržení je 25 minut. Důvodem je dopravní omezení na 41. kilometru. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
4: Posloucháte Frekvenci 1, 13 hodin 5 minut k tomu a k tomu celému ještě Robin Sobek.
0: A k tomu celému za hodinu ještě předposlední rádiokem Frekvence 1, takže za hodinu se zkusíme tady propojit a pokud všechno klapne tak, jak má, já doufám, že ano, tak budete moct živě poslouchat. Živý přenos, prostě zprostředkován z kempu Podbořany, bude to stát za to. Tak buďte napřímo a nejlepší by stejně bylo, kdybyste přijeli osobně na ten kemp se podívat, protože je to předposlední.
4: Tak si to užijete ještě.
0: Přesně, ať si to pěkně užijete. No tak jo, pojďme se teď užívat to nejlepší z muziky. A Brian May, a nebo třeba i Krištof, hezké odpoledne.
4: Pěknou středu.
2: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Brian May, to nejlepší z muziky na Frekvenci 1, máme skoro 2:15 odpoledne a pojďme se ještě jednou dneska podívat do světa filmů. Protože máme proč? Česká republika vyšle do boje o Oscara v kategorii Mezinárodní celovečerní film československý dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato. A rozhodlo o tom hlasování členů České filmové a taky televizní akademie. Česká režisérka Pepa Lubojacky v dokumentu natočeném na mobilní telefon zkoumá, proč se její bratr a dva bratranci ocitli bezdomová a potýkají se se závislostí. Podotýkám, že to natáčela na mobilní telefon. Je to zajímavé, propojuje vlastně v tomhletom snímku deníkové záběry, stylizované vzpomínky, oživlé fotografie a taky grafické koláže. Proč vlastně byl vybrán právě tento snímek? Tak to nám může osvětlit prezident ČFTA. Pan Ivo Maté.
1: Ten film samozřejmě má za sebou vítězství na Berlinále, čili na jednom z nejprestižnějších festivalů. Zároveň tam ještě kromě hlavní ceny dostal Caligari Film Award, což je cena v té sekci Fórum, není úplně nezávislá, ty cesty Fórum, která vysloveně oceňuje filmy, které překračují běžné hranice filmové tvorby. A to tím tento film rozhodně je a tím taky zřejmě upoutal kolegy akademiky a tím je inspiroval k tomu, aby právě tento film vybrali jako našeho kandidáta.
2: Nezmeškejte dny nábytku v Jisku. Sleva až 60% na široký výběr nábytku od jídelních židlí a stolů, přes šatní skříně a komody, až po kompletní vybavení ložnice. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
7: Frekvence 1.
8: To nejlepší z muziky.
7: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
8: Poznáte, který rok přinesl ty.

0: Life is life a taky opus, to nejlepší z muziky, máme minutu o půl druhé odpoledne. Představte si, že na řeckém ostrově Kréta na křídlo tamního letadla, které bylo teda připraveno ke startu, bylo to konkrétně na letišti v Heraklionu, usedl sup bělohlavý a nechtěl z toho křídla odletět. Takže se to řešilo poměrně dlouhou dobu a ten let měl logicky zpoždění. Tak i takové případy se stávají. Každopádně my vám přejeme, abyste včas dojeli tam, kam máte namířeno, klidně i na rádiu, kam frekvence jedna směr pod Bořany, aby vám hlavně cestou na kapotu nic neusedlo a mohli jste šťastně dojet. Když už jsem u té jízdy, tak se pojďme podívat také na aktuální dopravu.
1: Frekvence jedna.
2: Doprava.
0: Je ten nejvyšší čas, 2 minuty po půl druhé, jak to vypadá?
3: 15 minut se zdržíte na příjezdu do Brna z Prahy po dálnici D1. Zpomaluje se na 185. kilometru, popojíždět budete do omezení u bratislavské dálnice D2. Pozor na nehodu na 2. kilometru dálnice D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Nehoda vás drží 10 minut. Kolona se tvoří na dálnici D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy. Vjedete do ní na 51. kilometru před sjezdem na Lobosice. Zdržení je tam 20 minut. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
2: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Radio Campy Frekvence 1.
1: Je to tak, a to už je pro dnešek úplně poslední pozvánka. Právě na dnešní středu 19. srpna směr kemp Podbořany, který najdete v Ústeckém kraji v areálu místního městského koupaliště. Ano, poslední pozvánka z toho důvodu, že ve dvě odpoledne už se propojíme, přepojíme, zprávy vlastně už se budou vysílat přímo z našeho radiokempu, nebo chcete-li z kempu Podbořany. No a doufám, že vy budete u toho. Když ne osobně, nemáte třeba čas, nebo nemáte to úplně nejblíž kemp Podbořany, tak alespoň doufám, že budete poslouchat, protože bude co, budeme všechno živě přenášet. Samozřejmě, že by bylo fajn, kdybyste dorazili podívat se osobně, jak vzniká takové živé vysílání našeho rádia, jak vzniká vlastně to, co slyšíte každý den z těch repráků. S tím, že o 2 hodin se na vás bude těšit Jana Knížková, taky Vojta Effler, a v 19 hodin zpěvák Petr Bende. Ten bude koncertovat mezi 19. a 20. Ale do té doby na vás čekají právě na místě soutěže o hodnotné ceny, taky naprostá pohoda, letní pohoda, táborák, špekáčky, kelímky štěstí. Taky na dnešek jsme připravili, až dohraje Petr Bende, závěrečnou afterparty, takže bavit se můžete dlouho, dlouho, klidně i do noci, je to na vás. Mrkněte na web frekvence1.cz, už tam máte, podotýkám, 2 poslední zastávky dneska, to je opravdu předposlední letošní radiokemp v kempu Podbořany, ta poslední zastávka nás čeká potom za týden zase ve středu, a to 26. srpna v kempu Kristýna. Tak vybírejte, doražte, bavte se, mějte se, smějte se. Ode mne je to pro dnešek všechno a já se budu těšit zase zítra v 10 dopoledne. Tak ahoj.

0: 14 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Hezké odpoledne z Podbořan, živě z dalšího radiokempu se zprávami s Luckou Šmídovou.
2: Hezké odpoledne. Výbuch urval výkop průmyslové nádrže v Otrokovicích. Na fotbale můžeme vidět nastavený čas. Odpoledne bude oblačné až polojasné a teploty u 28. Hasiče od rána v Otrokovicích na Zlínsku zaměstnává utržení víka velké průmyslové nádrže. Uvnitř je látka s vysokou teplotou. O jakou látku jde, hasiči neřekli. Událost se obešla bez zranění. Podle policie nastal výbuch, z okolí evakuovala desítky lidí. Příčiny a okolnosti havárie zjišťuje vyšetřovatel hasičů. Známá zatím není ani výše škody. V Karlovarském, Ústeckém a Libereckém kraji hrozí v noci na čtvrtek silné bouřky. V noci na pátek se mohou bouřky doprovázené nárazy větru a kroupami objevit také v pásu na jihovýchodě země. Ve výstraze to dnes uvedl Český hydrometeorologický ústav. Nové jednotné hlášení zaměstnavatelů se po počátečních problémech postupně zlepšuje. Firmám ale slibované omezení administrativy zatím příliš nepřineslo.
3: Podle mzdových účetních některé části systému stále neodpovídají běžné praxi ve firmách. Jak píšou Seznam zprávy, jednotné měsíční hlášení funguje plošně od dubna a nahradilo asi 25 různých formulářů. Česká správa sociálního zabezpečení tvrdí, že většinu počátečních technických problémů odstranila. Účetní ale upozorňují například na složité opravy údajů u většího počtu zaměstnanců. A kritiku vyvolává také nová povinnost hlásit zaměstnance nejpozději den před nástupem. Ondřej Albrecht, Frekvence 1.
2: Během utkání první a druhé fotbalové ligy mohou kluby na stadionu nově zobrazovat na časomíře i probíhající nastavený čas. Informuje o tom Ligová fotbalová asociace, která v Česku řídí profesionální soutěže.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: Odpoledne bude oblačno až zataženo, místy čekáme slabý déšť nebo přeháňky, k večeru budou na severu území srážky četnější, místy, jak už jsme říkali, i zabouří, v jižní polovině území odpoledne a večer od jeho západu budou srážky ustávat a oblačnosti ubývat na polojasno až jasno. Nejvyšší teploty stoupají na 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy mají až 30, no a v Podbořanech máme příjemně oblačno, teploty kolem 24.
0: Frekvence 1. Doprava.
2: 15 minut se zdržíte na D1 na příjezdu do Brna z Prahy. Pozor na nehodu na druhém kilometru D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Kolona se tvoří na D8 z Ústí nad Labem směrem do Prahy. Vjedete do ní na 51. kilometru před sjezdem na Lovosice. Zdržíte se 20 minut. A na Frekvenci 1 startujeme vysílání z Radiokempu tady v Podbořanech s Janou Knížkovou, Vojtou Efflerem.
4: A také Luckou Šmídovou. My vás moc zdravíme, hezké odpoledne, zdravíme z dalšího radiokempu.
1: Pěkné odpoledne přejeme a taky ještě s Tomášem Fílou, který už je nachystán, aby tady osazenstvo kempu Podbořanek bavil během celého odpoledne a časem také s Petrem Bendem,
4: ano,
1: který nám dneska večer zaspívá.
4: To je takzvaný hřeb večera.
1: A tak PBčko, no, Petr Bende. Každopádně, Lucka měla ve zprávách takovou větu, místy občas zabouří.
4: No.
1: Jo? A já jsem otevřel teďko server Novinky a první titulek, Česko zasáhne několik vln silných bouřek.
4: Čárka, Podbořanům se to vyhne.
1: No, ano, ano, je tady taková mapa. Všude okolo je to nejhorší, ale v Podbořanech sluníčko.
4: Tak věříme, že to počasí nám vydrží, je to tady zatím naprosto úchvatný. Už se svlíkáme, jako já jsem přijela v mikině a prostě odhazujeme svršky, což je dobrá zpráva.
1: Ano, jak pro koho? Kež pokračujeme.
4: Tak máte-li cestu, vyrazte za námi. Spousta důležitých informací ohledně radiokempu samozřejmě v průběhu toho vysílání a pozor, taky budeme vracet do vysílání, jako bývá zvykem na radiokempu, naši výzvu zkusně do smát.
1: Ano, takže už za čtvrt hodinky zhruba cca vtip někoho z vás, kdo jste tady s námi a vy ostatní si to můžete poslechnout.
4: Tak se na to těšíme. Užívejte společně s námi další radiokempu.
0: Právě vysíláme živě z koupaliště a kempu.

0: Frekvence 1.
1: Zkus mě rozesmát.
2: Já bych ještě předtím, než pustíme ke slovu jednu z návštěvnic Radiokempu tady v Podbořanech, chtěl popsat, co se tady děje v tuhle chvíli. My se přetlačujeme o prostor s naším kolegou Tomášem Fílou.
3: Ano, Tomáš totiž je ten, co neumí prostě udělat tečku za větou.
2: Ano, a představte si, že my tady vysíláme živě, Tomáš tady mluví do mikrofonu k celému osazenstvu kempu a koupaliště v Podbořanech a teď on mluví a mluví a nám utíkají vteřiny. Teď my se potíme, třesou se ruce, že jo. Nikdo neví, co bude dřív a Tomáš mluví a mluví.
3: Jenom já vím, co udělat, stáhnu mu šavli.
2: Ano, přesně, prostě umlčet.
3: Tak, my tady máme mezi námi naši posluchačku, už víme, že je to Míša z Teplic, kterou zdravíme.
2: Dobrý den,
4: ahoj,
2: Míšo.
4: Ahoj.
3: Dobrý den. Míšo, koukala jsem, jak jsou daleko Teplice. Hodinka, to je slušný, to se dá. Je to váš první radiokemp?
4: Ne, v loni v Voseku jsme byli.
2: Vy jste byli v Voseku loni, takže jste viděli Marpa, že jo, loni.
3: Tak, aha. Tak, že jste dorazila znova, je známka toho, že to asi bylo dobrý?
4: Jo. No. A hlavně se známe s Petrou Bendem.
3: Jo, vy se znáte, pozor. A tak počkejte, tak nějaký intimnosti, ne?
4: Ne.
2: Jak moc dobře se znáte?
4: Kámoši, kamarád.
2: Jak jste se seznámili?
4: Na nějakém koncertu.
3: Kolik bylo hodin?
4: To nevím. Bylo vidět.
3: Nedůležitý. Důležitý je...
2: Jak dlouho to trvá, tak si...
3: Pojďte vaši poinformaci. Pojďme k tomu, proč jste tady. My tady v rámci Radiokempu vracíme naši výzvu Zkus mě rozesmát, která je o fórech. Vždycky tady mezi těma našima návštěvníkama najdeme nějakého odvážlivce, který přijde s tím, že má fór. A dneska jste to vy.
2: Tak jaký fór jste si pro nás připravila?
3: Jdem na něj.
4: Hezký.
2: Tak jsem s ním.
4: Když si ho před lety ho vyprávěl Martin Dejda, takže asi dovolím si ho převzít. A zní asi takto. Sedí vrána nad větvy, nad propastí a machruje. A jak tak machruje, jde okolo zajíc a povídá. Ale vránu, co děláš? Machruju. A můžu se přidat? Jasně, pojď. Tak se sedne k ní a machrujou spolu. Za chvíli běží okolo, liška povídá. Hele, vráno, co děláte? Machrujeme. Liška se zamyslí a povídá. A můžu k vám? No jasný, pojď. Tak se přisedne k ním a machrujou všichni tři spolu. Po chvíli přijde medvěd a povídá. Vráno, co děláte? Machrujeme. A můžu s vám? Pojď. Tak si přeleze k ní.
3: Jsi, kolik můžeme zvířat, to prostě ještě.
4: A za chviličku po nějaký době kořu. A všichni padají dolů, jenom vrána ne. A vrána povídá, máte křídla? Ne. No tak to machrujete.
3: Tak ten je krásný zvířátkovej. Tak mu za něj moc děkujeme.
2: Tak děkujeme, užijte si Radiokemp.
3: Za tu odvahu.
0: Frekvence 1. Zkus mě. Rozesmát.
5: A raz, dva. 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
0: Frekvence 1.
1: To nejlepší z muziky.
0: Z každé

0: frekvence 1.
1: Zkus mě rozesmát.
2: Máme tady druhou výzvu pro dnešní den, pro dnešní radiokemp. Zdravíme z Podbořan a dalšího odvážlivce u mikrofonu.
3: Spíš odvážlivkyni. A dneska, teď je to v tuhle chvíli mladá dáma jménem Terka. Terko, hezké odpoledne.
4: Dobrý den.
2: Terko, hezký den.
3: Pojď na mikrofon, jo? Neboj se ho, on tě nekousne.
2: Teresko, odkud jsi?
4: Z Podbořan.
2: Z Podbořan.
3: Ty jsi místní, podbořanská.
2: A říkala jsi teda, jsi tady s kamarádkou a mamka s taťkou přijdu po práci.
4: Jo.
2: No.
3: A v kolik končí mamce s taťkou práce?
4: Mamka je na mateřský a taťka už přišel, oni přijdou za chvilku.
2: Za chvilku? Ty, možná trošku propásnu tvoji chvilku slávy, ale ty jsi říkala, že kamarádko všechno natáčí, že jo?
4: Takže
3: to budou mít zaznamenaný a budou na tebe moc být hrdý. Tak těšíme se na vtip, co pro nás máš?
2: Jdem na něj.
4: No. Já mám vtip o Pepičkovi.
2: Tak Pepička milujem.
4: Ne, teda o to, no já nevím, jak se to jmenuje, tak já to řeknu.
2: Řekni.
4: No. Takže Mahinka říká tomu Pepičkovi, říká, pomůžeš mi stěhovat? A on, jo, teďka poje taky. Tak Pepiček si sedne do skříně a říká, držím věšáky.
2: Tak je trošku vyčuraný Pepíček.
3: No. Co vyčuraný, chytrý kluk?
2: Tak moc děkujeme za odvahu, děkujeme za for a hezký léto.
3: Užij si radiokem.
4: Děkuju.
0: Frekvence 1.
1: Frekvence 1.
0: Zkus mě.

0: Jennifer Lopez, no to jste asi možná slyšeli, tady to totiž se přebíjíme, že?
1: Zase jsme se pohádali s Tomášem.
0: Krademe si tady mikrofony. On ten člověk neví, kdy má přestat.
1: Zdravíme z Radiokempu v Podbořanech, předposlední Radiokemp letošní sezóny, tak si to pojďme pořádně užít.
0: Dneska je středa. Radiokemp je vždycky ve středu a my vám vždycky ve středu nabízíme taky takový velice pěkný, dalo by se říct trošku vzdělávací pořad, týká se kapely No Name.
1: Ano, No Name pro nás mají i dnes rubriku 30 let 30 hitů, protože No Name oslaví 30 velkým koncertem v O2 aréně letos v zimě, v prosinci.
0: Myslím, že to je 12.
1: 12.
0: Je
1: prosince.
0: Je to před Luci.
1: Takže týden po Mikulášovi.
0: Je to týden po Mikulášovi.
1: Že stopíte uhlí, sníte brambory a vyrazíte na No Name.
0: Víš co, ale nejhorší, že to je za chvilku.
1: No právě.
0: Se skončí léto, pak září, listopad.
1: No a pak veselé Vánoce, šťastný nový rok, pomalu, aby člověk začal plíst pomlásku.
0: No. Tak pojďme předat slovo Igorovi Tymkovi a tentokrát to bude k písničce
1: Večnost.
2: 30 let, 30 hitů. No Name slaví a Igor Tymko
3: exkluzivně na Frekvenci 1
2: vzpomíná, jak se rodili jejich hity.
4: Ahojte, som Igor Tymko z kapely No Name a dnes vám prezradím niečo o piesni Večnosť. Mám za to, že každý mladý človek, ktorý dozrieva, vníma nielen život, ale časom už aj smrť. Nuž a pesničku Večnosť sme s bratom Romanom napísali práve v období, keď sme takýmto dozrievaním prechádzali. Takže sme si v rámci fantázie predstavili, aké to asi bude, keď sa ráno človek zobudí už niekde inde. Najkrajšie na tom celom je, že poslucháči si aj tak za naše slová a naše piesne dosadia vlastné príbehy. Napríklad už viem, čo znamená byť závodou. Istej holke Felicii celý čas evokuje odchod jej partnera za oceán do Ameriky, čiže závodu. Už každému, čo jeho je.

0: První hodinka dnešního radiokempu je za námi. Zdravíme z Podbořan. No a máme pro vás samozřejmě muziku i po té 15. hodině.
1: A po 15. živě z radiokempu zas zahrají a zaspívají Robert Miles.
0: Jako, že, kdyby tady byli živě, bylo by to dobrý.
1: No, bylo by to skvělý.
0: Taky bude Alice Spring. Nechci
1: trápení, a dáme si i Queeny.
2: Hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A ty má pro nás po celé odpoledne Lucka Šmídová. Hezké odpoledne.
3: Pěkné odpoledne. Můžete vybírat předměty, které pošlou do vesmíru. Pokladní systémy na zavedení EET má necelá třetina firem. V kolonách budete na D8 směrem do Prahy a na D1 u Brna. Ode dneška můžete navrhovat předměty, které by sebou mohl příští rok vzít český astronaut Aleš Svoboda na Mezinárodní kosmickou stanici. Jeho cesta je součástí projektu Česká cesta do vesmíru, který výzvu spustil na svých webových stránkách. Lidé mohou navrhovat například předměty spojené s českou historií, připomínky vědeckého nebo technologického úspěchu země, kulturní symboly nebo věci, které nesou sportovní odkaz. Zhruba 29% českých podnikatelů a majitelů firem říká, že jejich současné systémy zvládnou případné nové požadavky zavedení elektronické evidence tržeb EET. A to bez dalších úprav. Vyplývá to z online průzkumu. Návrh zákona o obnovení EET dnes projednal Senát. Hygienici potvrdili v souvislosti s hromadným onemocněním klientů a návštěvníků léčebních lázní v Jeseníku přítomnost norovirů. Vyskytl se u dalšího vyšetřeného vzorku. Jak Frekvenci 1 řekl mluvčí krajské hygienické stanice v Olomouci Markéta Koutná, počet nových případů už ale klesá.
4: V rámci probíhajícího epidemiologického vyšetření máme k dnešnímu dní potvrzenou přítomnost norovirů u dvou osob. A na výsledky laboratorních vyšetření zbývajících odebraných klinických vzorků čekáme. V porovnání s předchozím obdobím zaznamenáváme pokles počtu nově hlášených případů. Dosavadní vývoj epidemiologické situace může svědčit o účinnosti přijatých protiepidemických opatření.
3: Podle hygieniků se nemoc lidově zvaná střevní chřipka projevuje křečemi, průjmy a zvracením, které právě v uplynulých dnech v lázních trápily velké množství lidí. Finanční správa na Slovensku obvinila 18 cizinců při akci proti nelegální výrobě cigaret na východě země. Daňový únik v případě odhalila v přepočtu za 154,5 milionu korun. Razii označila za největší svého druhu v letošním roce na Slovensku. Fotbalisté Plzně kvůli technickým problémům letadla zatím neodcestovali z Prahy ke čtvrtečnímu úvodnímu utkání závěrečného čtvrtého předkola Evropské ligy do Bělehradu. Klub hledá řešení, jak mužstvo do srbské metropole dostat.
2: Frekvence 1. Počasí.
3: Odpoledne má být oblačno až zataženo, místy čekáme slabý déšť nebo přeháňky, v noci pak místy zabouří. V jižní polovině území odpoledne a večer od jeho západu budou srážky ustávat a oblačnosti ubývat na polojasno až jasno. Nejvyšší odpolední teploty stoupají na 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy až na 30. No a tady v Podbořanech máme už polojasno a teploty stoupají nahoru, teď měříme kolem 26 stupňů.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: Kolona je stále na D8 z Ústí nad Labem směrem do Prahy. Vjedete do ní na 51. kilometru před sjezdem na Lovosice. Zdržíte se 20 minut a 15 minut budete v koloně na D1 na příjezdu do Brna z Prahy. Popojíždí se až do omezení. Ze zpráv je to pro tuto chvíli vše. Odpolední vysílání z Radiokempu pokračuje. Je tady Jana Knížková, Vojta Efler.
1: A Lucka Šmídová, hezké odpoledne přejeme. Moc se mi líbila ve zprávách ta informace o tom, že je ode dneška možné navrhovat předměty, které by sebou příští rok mohl vzít Aleš Svoboda, český astronaut, na ISS, na Mezinárodní kosmickou stanici. My jak tady rozdáváme ta trička...
0: Taky frekvence, mě to napadlo?
1: Ano, tričko frekvence.
0: Mě to napadlo úplně stejně, že by si ho vzal na sebe.
1: Pojďme, přátelé, navrhnout všichni hromadně na webu Česká cesta do vesmíru. Tričko Frekvence 1. Já bych teda přibal ještě Tomáše Fílu, protože Tomáš Fíle je schopný tím, jak funguje, nahlas mluví a má energie, že nevíme, kde to bere, odklonit i asteroid.
0: A tričko mu sluší. Každopádně nám se to tady začíná zažlucovat, protože v rámci každého radiokempu rozdáváme trička Frekvence 1. A já jsem třeba nedávno šla do jednoho obchodu,
1: ano,
0: a tam stál člověk, vybíral melouny, což Mě bavilo. A měla na sobě tričko Frekvence 1.
1: Fakt? A kde to bylo? To bylo u vás v Klášnici?
0: To bylo u nás, no.
1: A byl tam někdy radio? A,
0: no nebyl, ale podle mě, jak je tady prostě kousek, že jo, v těch Podbořenech, tak možná měl tričko z Loňska.
1: On
0: tak,
1: už se chystal.
0: Tak jsem chtěla říct, jako, že mu to sluší. No, každopádně, nejenom o tričkách, je tady spousta jiných soutěží, her, zábavy, máte možnost koupit si třeba kelímek štěstí, ale jako když se řekne kelímek štěstí, tak si říkáte, dobrý, no, tak co můžu vyhrát,
1: takhle,
0: že jo,
1: zní to líp, než kelímek smůly.
0: Ale ty výhry jsou opravdu jako fenomenální. Můžete, já nevím, odvést si třeba, loni jsme měli elektrickou koloběžku.
1: No ale to si hlavní výhra člun, takový ten nafukovací, skoro bych řekla až prezidentský, ten žlutý.
0: Jo, vejde se do toho vy i Zeman.
1: Ale pozor, je certifikovaný na divokou vodu, že třeba jak jsou různě značený ty řeky podle obtížnosti, tak na stupeň číslo 3 je certifikovaný. Takže s tím můžete třeba i do Slovinska dojet.
0: No, jako ono tohle to úplně na stupeň číslo 3 nevypadá, ale věřím, že Martinka to zařídí. Ne, nebudeme do toho tát politiku. Přátelé, za chviličku náš kolega Láďa Jakub vyrazíme do okolí Podbořan, abychom si prozradili, co pěkné je tu k vidění.
1: No a do té doby skvělá muzika třeba od Queenu, Cranberries anebo Xindlax.
2: Právě vysíláme živě z koupaliště a kempu Podbořany.

je častěji na dně, nežli za vodu. Nejspíš přišel čas se postit a od snah se oprostit, být za splatit.

0: Tak to byl Queenie I Want to Break Free na frekvenci 1. 4:15 jsme v Podbořenech na 7. letošním radiokempu, pokud správně počítám.
1: Je to 7, je to pravda.
0: Takže šťastné číslo. A i kolem Podbořan nebo přímo v Podbořanech lze lecos podnikat.
1: Je pravda, že třeba když se řeknou Podbořany, málo koho napadne, že by si sem udělal výlet, že by tady třeba měl něco vidět nebo něco nového poznat, ale nenechte se zmást, těch míst kolem a v Podbořanech je opravdu celá řada.
0: Pojďme se o nich něco říct, respektive nech nám o nich něco řekne náš kolega Láďa Jakub.
2: Podbořany leží v jihozápadním koutě okresu Louny a Ústeckého kraje a i když se zdá, že jde o zapomenuté místo, opak je pravdou. Přímo ve městě i okolí najdete plno míst na výlety. V Podbořanech mají regionální muzeum, které vás seznámí s podbořanskou historií. No a kdo má rád daleké rozhledy, neměl by zase minout návštěvu rozhledny Rubín. Ta má svým stylem připomínat Slovanské hradiště, možná dokonce slavný Vogastisburg, který tady kdysi stával. Další rozhlednou je pak ta Schillerova v nedalekých Kryrech. I odtud uvidíte blízké Doupovské i Krušné hory a taky České středohoří. No a okolní Chmelnice zase vyzývají k návštěvě sousedního Žatce, kde je nejmenší chmelnice světa, největší muzeum chmele na světě, synagoga nebo nádherné historické náměstí a taky velký chrám.
3: Léto v rytmu frekvence 1.
4: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
8: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
8: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
3: Poznáte, který rok přinesl

0: frekvenci 1 Gypsy Kings, 15 hodin 30 minut, aktuální čas. No a myslím, že počasí je to nejdůležitější, co se řeší během prázdnin a taky vlastně samozřejmě během radiokempu.
1: Ano, protože zatím to vypadá tak nějak všelijak. Oteplilo se oproti včerejšku, zaplať pámbu za to, tu a tam slunce, zaplať pámbu za to, ale výstraha před bouřkami a to je trošičku ošajsli.
0: No, věříme, že třeba bouřky nenaruší určitě naše působení tady v radiokempu v Podbořanech a že možná i ty teploty, které jsou dost jako příjemné, vás nalákají na koupání. Třeba Vojta dneska oblékl plavky, který ano. Jako svět neviděl. Dlouho jsem neviděla takové plavky. No tak... Nevím, jestli to bylo postavou nebo plavkama.
1: Jako je to v podstatě výjimečné a na té fotografii, kterou jsme pořídili v těch
0: ano,
1: plavkách.
0: Na Instagram.
1: Na Instagramu Frekvence 1 je to vidět, co jsem měl na sobě, ale jsem tam v takové pozici, že to moc neoceníte.
0: Je to vidět, no. Jak moc moje zima. Tak, přátelé, my teď tady máme Dagmar Honcovou, která nám prozradí, jak to bude s počasím zítra, což je čtvrtek. A jestli se nepletu, je to 19. srpna. Ne, 20.
1: Zítra je 20. Zítra je 20.
0: Je to 20. Taky dáme slovo.
1: Ano.
2: Žít podle počasí na Frekvenci 1.
3: Od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová, tentokrát s předpovědí počasí na čtvrtek. Čtvrteční charakter počasí bude hodně aprílový. Z počátku dne deštníky a pláštěnky všude sebou, oblačnosti i srážek bude hodně. Odpoledne bude přechodně polojasno, ale na večer začne docházet k dalšímu přibývání oblačnosti. Místy s deštěm, s přeháňkami a ojediněle musíme počítat i se silnými bouřkami, které budou doprovázené nebezpečnými meteorologickými jevy. Buďte ve střehu a buďte během dne připraveni na takový počasářský pelmel. Nejvyšší odpolední teploty budou také hodně rozdílné. Na Karlovarsku se zastaví do 23 stupňů Celsia, na jižní Moravě naměříme 30 stupňů.
2: Léto v rytmu Frekvence 1. Vyhrajte poukaz na zapůjčení auta s plnou nádrží na celý víkend. Každý pátek v srpnu jezdí moderátor Frekvence 1 na vybrané pobočky AAA Auto a věnuje výhru prvním třem z vás, kteří jej na místě osloví. Poslouchejte pozorně Frekvenci 1, ať víte, kam za vámi v pátek vyrazíme. Partnerem soutěže je AAA Auto, největší prodejce ojetých aut v České republice s nabídkou až 19 000 vozů i hned k odběru. We'll be right back.

0: Frekvence 1.
1: Radiokem Frekvence 1 z Podbořan, 7. letošní je v plném proudu. Pokud nemáte odpoledne co na práci, do čeho, jak se říká, že
2: píchnout.
1: Přesně.
2: Já
1: tak.
2: To mám ráda.
1: Pokud nemáte do čeho a máte to třeba kousek, nebo si říkáte, že byste si udělali rychlý výlet, tak do Podbořan ideálně po dálnici z Prahy, vlastně 10 km odtud si jdete z dálnice, jste tu co by dub. No a když sem dorazíte, tak na vás čeká spousta zábavy, soutěží a samozřejmě živý koncert Petra Bendeho.
2: Kdybyste náhodou chtěli vědět, co třeba teď zrovna aktuálně probíhá, tak náš kolega Tomáš Fíla tady nutí lidi zpívat.
1: Takže teď nepřijede nikdo.
2: Jako nejhorší, to je pravda. Nebo takhle, když už sem míříte, tak si vyberte nějakou píseň, kterou třeba ovládáte.
1: A v autě trénujte.
2: Ne, ale za takovou písničku skvělá cena, protože všechno, co tady předvedete, je samozřejmě ohodnoceno a nejenom za nějaký výkon rozdáváme, ale trička máme, brýle máme. No a taky ten koncert, který je teda úplně zdarma, to bych vypíchla ze všeho nejvíc.
1: Rozhodně, takže Petr Bende od 19 hodin, 18 hodin, to znamená hodinu předtím, budeme rozdávat špekáčky a budete si je moct opéct na ohništi a vychutnat si takovou tu klasickou kempovou specialitku.
2: Jo. Takový to, jak se ráno probudíte a všechno vám smrdí. No. Chluby v nose, vlasy. Já myslím, že každý to zná. Ne, jakože já myslím, že ohníček má každý rád, prostě, ale vždycky to řeší, že jo. Všechno smrdí, věci smrdí, no. Pesti smrdí, prostě od toho kouře vždycky všechno smradlo.
1: A máte tak jako hezky zamaštěný prsty od těch buchů.
2: No, přesně. A takový to masný máte i za těma nechtama.
1: No, prostě víte, že jste tam byli a že jste to prožili, i když si to třeba bohužel už nepamatujete.
2: A jestli tvrdíte, že to takhle není, tak to takhle prostě je.
1: Samozřejmě.
2: No, přátelé, tento radiokemp je předposlední, což je vlastně takový, já bych trošku řekla, jako smutný fakt, ale to se nedá nic dělat, prostě čas plyne. No, ale my si to tady si samozřejmě uděláme hezký, spousta soutěží, takže jestliže máte cestu, určitě dorazte. Taky za námi dorazila naše jedna posluchačka, donesla nám krásný háčkovaný tašky. A hrozně vtipný je, jak ty lidi jako poslouchají, jak nemají to rádio jenom jako kulisu a vědí a znají nás, tak mi říká, Jenčko, tahle taška se vám bude hodit na melouny. Myslá melouny.
1: No, samozřejmě. Myslí zeleninu.
2: Ano, zeleninu. No.
1: Tak pojďme se ovšem věnovat teďko něčemu, díky čemu, nebo díky komu tady vlastně dneska můžeme být, protože radiokempy by nebyly radiokempy díky našim partnerům.
2: Ano, hlavním partnerem radiokempu roku 2026 je košík.cz.
1: A pokud vám třeba doma dochází poctivě vyuzené špekáčky, o kterých jsme mluvili, nebo vám děti snědly už všechnu zmrzlinu a ovoce, potřebujete dobroty na výlet, nebo jste prostě jenom zapomněli zásoby na grilovačku, anebo se vám jednoduše nechce na nákup, tak nepropadejte panice.
2: Ano, protože košík.cz to za vás jednoduše vyřeší. My jsme to tady zkoušeli dokonce v kempu, už je objednáno, uvidíme, za chviličku dorazí zásilka. Doručí čerstvé dobroty tam, kde právě relaxujete, domů, na chatu a ne nebo přímo třeba na tu vaši dovolenou.
1: Takže vyzkoušejte letní pohodu a velkovýhodné nákupy z košík.cz a děkujeme za to, že z košík.cz celé léto s námi jezdí na radiokempu.
0: Právě vysíláme živě z koupaliště a kempu Podbořany.

0: 16. hodina je před námi, přátelé, Radio Kemp, Radia Frekvence 1, ten předposlední, sedmý v pořadí, tady v Podbořanech se krásně rozjíždí. Po 16. hodině vám budeme posílat další skvělou muziku a teď prozradíme, co že to bude.
1: Máme pro vás třeba Kristýnu. Teda Kaigou je první, no.
0: Tak je to na K.
1: A teď tu Kristýnu.
0: Bude Brian Adams.
1: A samozřejmě zprávy s Luckou už za malou chvíli.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
7: 16 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Lucka Šmídová připravena, pojďme se je poslechnout.
8: Pěkné odpoledne. Lodě s orlíkou musí tahat jeřáb. Plzeňští kriminalisté opakovaně zadrželi dílera kokainu a téměř půl hodiny se zdržíte na D8 směrem na Prahu. Povodí Vltavy pro majitele lodí na přehradě Orlík zajistilo jeřáb pro vytažení plavidel z vody. Kvůli nízké hladině totiž nelze využít jiné běžné způsoby. A do konce září mají majitelé povinnost lodě odstranit před zimou. Jak řekla Frekvenci 1 mluvčí Povodí Vltavy Pavlína Mertl, lidé by si měli pospíšit.
9: Rezervační systém je otevřen na našich webových stránkách a lidé se mohou přihlásit. Kvůli extrémně nízké hladině je možné vytahovat lodě pouze do hmotnosti 3 tun. Prosíme majitele lodě, aby tuto pomoc nepodcenili a využili, protože hladina Orlické přehrady se stále snižuje a kóta, při které se začne snižovat i Slapská přehrada, se bohužel blíží.
8: S loděmi správce povodí pomáhá tento týden i na Slapské přehradě. I tam ale voda chybí a majitelé lodí se můžou dostat do problémů. Přes kilo kokainu a více než 2 miliony korun našli plzeňští kriminalisté při domovní prohlídce u 51-letého muže. Podle nich drogu nejméně od začátku loňského roku prodával v Plzni a okolí. Muž už byl za obchodování s kokainem v minulosti odsouzen k 9 letům vězení. Z výkonu trestu byl podmíněně propuštěný na konci roku 2023. Nyní skončil ve vazbě. Brankář Lukáš Dostál se dnes v Říčanech poprvé setkal s novými trenéry hokejové reprezentace Zdeňkem Motákem a Pavlem Grosem. Předloňský mistr světa a česká jednička na únorových olympijských hrách v Miláně byl jedním z hokejistů v aréně nedaleko Prahy, kteří se zapojili do tréninku z mužských hráčů. 26-letý brankář je už v plné přípravě na sezónu v NHL. Do Anaheimu odletí příští týden.
7: Frekvence 1.
0: Počasí.
8: Odpoledne má být většinou oblačno až zataženo, místy čekáme slabý déšť nebo přehánky. K večeru budou na severu území srážky četnější a místy i zabouří. V jižní polovině území odpoledne a večer od jeho západu budou srážky ustávat a oblačnosti ubývat na polojasno až jasno. Nejvyšší teploty stoupají na 24 až 28 stupňů, nejtepleji na jihu Moravy, tam měří 30. No a v Podbořanech máme polojasno a teploty kolem 27.
0: Frekvence 1.
7: Doprava.
8: Kolona je stále na D8 z Ústí nad Labem směrem do Prahy. Vjedete do ní na 51. kilometru před sjezdem na Lovosice. Zdržíte se už 25 minut a na D4 zpomalíte pod Cukrákem ze Strakonic do Prahy. Tady budete popojíždět 20 minut. A po zprávách pokračuje odpolední vysílání z Radio Kempu Frekvence 1. Je tady Jana Knížková, Vojta Eflér.
0: Radio Kempy. Frekvence 1. A samozřejmě Lucka Šmídová, naše zpravodajka.
10: Ahoj.
0: Vy to máte takový dobrý, jako vy vlastně se střídáte v tom, že s námi někde jste nebo nejste. Vy jsi si vybrala tenhle Radio Kemp, protože
8: tak tady někde jste a někde nejste.
0: No, to je vlastně pravda. To je vlastně
10: pravda. Ale je fakt, že to je taková loterie. Že třeba, když je takový ten běžný mimoprázdninový provoz v rádiu, tak víte, že prostě každý den od 2 do 5 jsme tam my, každé ráno od 6 do 9 jsou tam Lubka s Mírou, potom ten Miloš Pokorný, Marta Jandová se nám vrátí, že jo, Robin a tak dále a tak dále. A ti zprávaři mají také vlastně jakoby pravidelné směny, ale opravdu na těch radiokem...
0: Teď to máš nepravidelný.
10: A ono se to zase ustává. To je z počasí.
8: Za 9 měsíců.
0: To léto to vždycky tak rozhodnout.
10: Ale ne, po moment. Děje se něco, o čem nevíme.
0: A ty je tady svařák, teda svařák.
10: No to není
8: toho
10: nic,
8: už bylo hodně právě.
10: To není nic proti ničemu. Že?
0: Tak přátelé, my vás zdravíme z dalšího radiokempu, zdravíme z Podbořan. V této hodině je vždycky zásadní věc, poslední slovo.
10: Ano, i dneska budeme hádat, ale přímo tady na radiokempu. To znamená, že někdo z těch z vás, kdo se sem na nás přijeli nebo přišli podívat, tak máte šanci vyhrát pěkné peníze. Pokud se nemýlím, 31,5 tisíce korun.
0: Nemýlíš se, protože jsi dobrý matematik. Už včera si to hezky spočítal, 31,500.
10: A udržel jsem to.
0: A udržel si to. Takže jeden z vás, který je tady s námi, nevolejte, protože je to zbytečný. Není nikdo ve studiu, nikdo to nezvedne. Tady se bude soutěžit. Tady jeden z vás dostane šanci získat tyhle peníze.
10: 31,5 tisíce. Mm. Jak se dostat sem k nám na pódium, to necháme na interním šetření našeho kolegy Tomáše Píly.
0: Tento, vy připravte si básničku, stojí na hlavě, salto vzad a vruty.
10: Případně pokud máte rozbrus, tak jo.
7: Právě vysíláme živě z koupaliště a kempu Podbořany.
11: Mám prostě

0: Sandra, Maria Magdalena na frekvenci 1, živě z radiokempu v Podbořanech, minuta po čtvrt na pět. Já nevím, jestli je vhodné nazvat tento náš, nebojím se slova cirkus, jako kulturní podnik, jako radiokemp.
1: Je to trošku takový cirkus, ale já myslím, že cirkus baví a cirkus láká a hlavně furt se něco děje. Že?
0: A hlavně je to každou středu v létě prodloužená jízda, že jo? Stačí koupit žetonek a jste tady.
1: Přesně tak.
0: Nicméně, teď se budeme bavit hodně o kultuře tady v Podbořanech a v okolí, protože je tady s námi vedoucí místního kulturního domu pan Karel Fiala. Hezké odpoledne.
2: Krásné odpoledne všem posluchačům.
1: Tak pojďme vypíchnout, co všechno kulturního se v Podbořanech děje. Co můžou lidi, kteří sem třeba zajedou jenom na víkend, tady zažít a navštívit?
2: Tak samozřejmě kromě různorodých akcí, jako je ta dnešní, tak tady
1: pořád... A to vypíchněte?
2: To vypíchnu a...
0: Vlastně highlight letošního léta.
2: Dalo by se říct, že jo, my samozřejmě pořádáme různé slavnosti v červnu, ale to jsme slavili 450 let od udělení městských práv.
1: Aha.
2: Takže byly tady už různorodé akce a další se ještě chystají, jako je rodinný den, hned teď v sobotu tady na koupališti, anebo budeme, protože tady máme Schillerův park, který kousek i tady od koupaliště, tak se teď nějakým způsobem renovoval, tak 12.9. bude slavnostní otevření a tam bude taky program.
1: 12. září, velká sláva. No, my jsme tady mimo éter řešili věci jako třeba zrovna to koupaliště nebo letní kina. Kino obecně, že jo, vy kino máte, do kina lidé chodí, což je dobře, i když teda mohlo by to být asi lepší. Co se týče toho letňáku, tak návštěvnost?
2: Návštěvnost samozřejmě mohla by být lepší, ale průměrně třeba kolem 50 lidí se na ten film přijde podívat. My jsme promítali úterky a pátky tady v tom prostoru. Ještě nás čeká Bojovník a Pramen a Čeka. Myslím, že se to jmenuje český film. A samozřejmě to hlavní potom máme v kulturním domě, kde je klasický pořádný kino s širokým plátnem a prostorem zvukem a pohodlnýma sedačkama, tak tam věřím, že potom během toho podzima se ty lidi taky budou vracet, protože nás čeká ještě spousta zajímavých premiér.
0: Když už jste zmínil ten kulturní dům, tak vy jste nám dal tady do ruky papír, kde je napsáno, kdo všechno tady v příští sezóně, protože sezóny se plánují samozřejmě hodně dlouho dopředu, tak kdo tady bude vystupovat a to je jedno velké jméno vedle druhého velkého jména, tak koho byste, řekněme,
1: dal vypíchnul, já bych to řekla.
0: Zase vypíchnul.
1: No.
0: Komu byste vypíchnul?
2: Tak samozřejmě my se snažíme dělat různorodou kulturu, aby se pobavili všichni. A tím, že se to zrekonstruovalo, tak už si tady můžeme dovolit dělat i větší kousky a další prostě pořady, které jsme dřív nemohli mít. No a přijedou nás pobavit třeba Zdeněk Troška, Vladimír Kratina, Roman Vojtek, Lukáš Vlagmajer, pro starší duo Yamaha a Věra Martinová. Nebo třeba Sireny na cestách, což je docela oblíbený pořad.
1: Jsou bývalé kolegyně z Frekvencí 1.
2: Ano, přesně tak. A docela často o tom hovoří při těch pořadech. Už jsem několikrát viděl a zvučil.
0: A to jsou ty nejvtipnější historky, které mají.
1: Přesně tak.
0: Frekvence 1.
1: A musím teda říct, že když u nás dělali, tak byly nejvíc slyšet. Jako byly to přesně ty sireny.
2: Ano, přesně tak. Tak tady u nás taky budou a víceméně budeme zahajovat hned na začátku září takovým pořadem, takovou improvizační show, která je podobná partičce. Jmenuje se to Komigadze a bude tam například Dominik Vršanský nebo Vincent Navrátil a další.
0: To je konkurence. To...
1: Mě by jenom zajímalo, jestli třeba tady u vás funguje nějaký spolek, nechci říct, jako, nebo vlastně jo, jako dobrovolných divadelníků.
0: Třeba amatérský divadlo.
2: Jakoby dospělácký ne, ale jsou tady snahy vlastně dětí. Nebo,
1: takže nějaký
2: nebo,
1: dramatický kroužek.
2: Taky. A samozřejmě funguje tady základní umělecká škola, ale gymnazisti a další se dali dohromady a nacvičili nějakou hru. Měli jsme to v kulturním domě a samozřejmě některý už teď půjdou zase na nějaké další školy, takže už to třeba opustí, ale další se přidávají a snažíme se tady pracovat právě s mládeží, protože to je potřeba.
0: To je ale vynikající. No. Co třeba udělali za hru? Byla to nějaká antická klasika třeba?
2: Já se přiznám, protože samozřejmě úplně nevěnu se tomu, že bych byl pořád na sále.
0: Ne, ale jestli to byla klasika, nebo jestli se třeba studenti, protože ono to je tako pořád jako populární mezi těmi mladými lidmi, třeba nenapsali něco sami.
2: Ne, bylo to něco a já se teď mám prostě...
1: Asi to nevadí. Důležitý fakt je ten, že mladí lidi jsou tady činorodí a že se do toho vrhnou. A ta kultura tady samozřejmě bude dál vzkvětat vzhledem k tomu, že to pokračuje generace po generaci.
0: No, ještě jednu věc bych se chtěl zeptat, protože ať nejsme pořád v tom kulturním domě, jako symbolicky, tak co třeba v okolí, když sem člověk přijede třeba jenom na výlet, kam se může vydat, jaká jsou tady hezká místa?
1: Já znám krásný dvůr, ten je od vás kousek.
2: Určitě je toho tady hodně a právě výhoda tady toho kempu, že je tak jako docela zajímavém místě na okraji Ústeckého kraje, Karlovarského, Plzeňského, takže prostě když sem přejedete, ubytujete se tady a už tady je vlastně víceméně všechno, co má být, od samozřejmě záchodu a další, to nemá všechno smysl rozebírat.
1: Ne, prostě tak, kemp se všem všudy.
2: Ano, přesně tak. Tak tady prostě můžete se vydat právě do Krásného dvora, nebo i tady v Podvořanech máme muzeum volinských Čechů, kulturní dům, zmiňovali
1: jsme se. A to jsem slyšela, že to je snad jediný muzeum
2: v Čechách.
1: Ano,
0: volinských Čechů, tady v Podvořanech.
2: Ano, ano.
1: Tak, máte unikát.
0: A to já bych si zašel podívat, protože
1: jediný,
0: mě tam jakoby rodinná stopa sahá.
2: Takže určitě můžete přijít, zároveň muzeum je i samozřejmě mnoho dalších výstav, je tam i expozice, geologie a tak dále, takže se tam koná i spousta dalších přednášek a tak podobně, to dělá kolegyně, takže tam určitě můžete přijít, je tady wellness centrum, takže se tady můžete samozřejmě odpočinout.
1: Smočit se tam pěkně si odpočinout, jo.
2: Tak, takže jako Podvořany užívají a teď se sem dá i krásně dostat dálnice na Karlovy Vary, hotová vlastně až skoro k Podvořanům. Tam jste se to asi přesvědčil, když jste sem jeli, jo. A říkám, dá se jet na Plzeňsko, dá se jet prostě kamkoliv a ten region se tady užít a jsem sice jako menší městečko, ale myslím si, že ho užívá čím dál tím víc.
1: Já bych vypíchla to, že jste tady takový jako trošku placatý, že ty kolaři by to tady mohli ocenit.
0: Ale přitom jakoby kousek do Krušných hor, že jo?
1: No, vlastně tak, jako super lokalita v podstatě.
2: Jsme tady zase díky těm Krušným horám, tak samozřejmě ty poberou veškerou vodu a pak nám tady moc neprší.
1: Jo? Což v téhle době nevím, jestli je úplně pozitivní zpráva.
2: Takže jako nejsuší oblast.
0: Chcete zažít sucho? Přijeďte do Podbořan.
1: Ne, jako určitě to pestrý místo, přesně. Pokud vyrazíte sem za námi, ještě možná tak nějak sedíte v tom autě a říkáte, zabočím, nezabočím, rozhodně zabočte, je tady toho strašně moc.
0: Jedete třeba do Varů a řeknete si na 50. kilometru, mamko, doprava, vřídlo počká.
1: Jedem. Moc děkujeme za všechny informace, ať vám Podbořany vzkvétají, ať se daří kultuře a ať vás lidé neminou, ať tady prostě praská zrovna ten kemp ve švech.
2: Určitě děkujeme vám, že už třetím rokem k nám jezdíte a věřím, že se Frekvence 1 tady líbí a tomu týmu, který tady je a že tady nejste naposled, že to tady vidíme častěji.
0: My doufáme, že i příští rok se tady potkáme. To byl Karel Fiala, vedoucí kulturního domu v Podbořanech. Děkujeme, že jste za nám přišel.
2: Tak ještě jednou děkuju, mějte se krásně a poslouchejte Frekvence 1.
3: Užijte si s námi léto v rytmu Frekvence 1. Náš výkup je teď totální hardcore.

0: produktů, zlevni si počítače, mobily nebo hračky, opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.
1: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
2: Poznáte, který rok přinesl ty.

0: pravdu měl, kdo typoval rok?
1: 2009. Gratulujeme.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: 31 500 korun visí tady ve vzduchu a jeden z těch, kteří za námi přišli sem do kempu v Podbořanech, dostane šanci je vyhrát.
3: Konkrétně jedna. Dobrý den.
2: Dobrý den. Tak můžeme vědět jméno a odkud jste?
4: Petra Brandýsek.
2: Vy jste měla svátek.
4: Ano.
3: Tak všechno neděli jste měla svátek. Pondělí.
2: To by bylo dobrý. Takový opožený dárek.
3: Já jsem vás chtěl poprosit o jednu věc. Já jezdím radiokempy druhým rokem a chtěl bych zažít, jaké to je, když někdo vyhraje poslední slovo na radiokempu.
2: Mohla byste se trefit.
3: Trošku se snažte, jo?
4: Poradilo dítě, tak snad dobře.
2: My jsme totiž, když jsme vybírali tady ze všech těch lidí, co tu jsou, tak padla informace, že vy byste snad chtěla pořizovat nějaký zvířátko?
4: Pejska.
3: Pejska, je. A to bychom vám my dva zrovna přáli.
2: Zrovna my dva, no, určitě. No.
3: Jsme takový psí rodiče, by se dalo říct.
2: A vy jste tam řekla takovou docela dobrou poznámku, to je tak třetina ceny toho pejska.
3: Ne, opravdu jo.
4: Jsou drahý.
3: Nakolik je ten pejsek, kterýho byste chtěla?
4: A tak koukali jsme na internetu 25 minimum, ale to je takovej ten jako
2: základ.
4: Mazlik,
3: no.
4: Takže spíš až tak kolem 40.
3: 40 jako chovnej, že byste měli jako na soutěže a tak, jo?
4: No, spíš je to taky mazlik.
2: Taky mazlik. Mazlik, ale dražší.
4: Ano.
2: Tak pojďme. Přesně, ten má ten brand tam. Tak, Petro, my tady pro vás máme 31 500 korun. A teď ten úkol, který je docela nelehký, ale věříme a držíme vám pěsti, že se trefíte a že si s tím poradíte.
3: Máme tady větu od herečky Petry Hřebíčkové. Na vás je, abyste jí doplnila tím jedním jediným správným slovem. Jdeme na to?
4: Ano.
2: Ta věta zní takto.
5: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla.
3: Aktivujte.
4: Lego.
2: Lego.
3: Zkusíme Lego.
2: Zkusíme.
5: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla.
2: Není to Lego.
3: Není to Lego. Bohužel.
4: To nás moc mrzí.
3: Ale
2: pejsek bude i tak, ne?
4: Bude, ale až příští rok.
2: Až příští rok.
3: Tak když tak, jestli budete mít účtenku, tak nám ji pošlete, třeba vám ji proplatíme.
4: To už tady, jsme taky posílali.
2: Další cesta. Moc děkujeme za pokus. Mějte se krásně, užijte si radiokemp a budeme se těšit třeba ve vysílání Frekvence 1.
3: Děkujeme, že jste přišla.
4: Děkuju.
3: Tak přihodíme, protože zítra se bude opět hádat ráno v ranním vysílání u Lubky a Míry a bude tam o 500 korun víc, to znamená
2: 32 000 korun.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: ding dong song.
1: Radio Campus Frequency 1. Přátelé, nám se to tady nějak zvrtává.
0: No, věřte mi s tím, že to všechno zadrží Krušné hory. Nezadrží.
1: No, nezadrží, no. Takže se nám překulil se nám tady mrak, z toho mraku prší, ale víte, co je dobrý? Že Radio Frekvence 1 v rámci svého merchandiseu má taky pláštěnky.
0: Takže se nám zažlutila plocha před vysílacím pódiem a pódiem, kde bude vystupovat Petr Bende za několik desítek minut. Všichni mají pláštěnky, déšť nám nevadí, jak říkal Tomáš Fíla před malou chvílí tady všem přihlížejícím, nejsme z cukru a pak se utekl schovat.
1: Nyní špatného počasí, jenom špatné pláštěnky.
0: Přesně.
1: Dobrou pláštěnku rozdáváme, no, tak tohle je jako aktuální stav tady v Podbořanech, ať jsme si mysleli, že se nám déšť vyhne, tak se to úplně nestalo. Tady ještě sledujeme na radaru, že se to tak asi bude odehrávat jak dlouho.
0: Hele, v 6 je po dešti.
1: V 6 je po dešti, no.
0: Pak bude tak přestávka a v 7 je to tu zás.
1: Jako pak? Ne. Jakože fakt bude i teplo.
0: Ale je teplo.
1: Je teplo. Je teplo.
0: Ne, víte co, ty radary, to, tomu nemůžete věřit. To
1: tomu nemůžete věřit.
0: Grafik to tam šmudlá. A
1: no nic, tak jako furt jsme si přáli déšť, že jo, někteří se za to modlili, až někde tamhle u Jezulátka, tak to prostě přišlo. Přišlo to úplně v nepravý čas, ale já myslím, že to vůbec nevadí. Radiokem tady v Podbořanech je v plném proudu. Spousta soutěží už je za námi, ale spousta soutěží je i před námi. A to úplně nejdůležitější, co tady jen tak jako mimo děk Vojta zmínil, taky koncert.
0: Ano, Petr Bende dnes od 19 hodin přijede s dvěma kolegy, prý ve třech budou hrát. Já jsem se teda těšil, že přiveze i cymbál, protože to on umí. Ale asi
1: ve třech je to dobrý.
0: Jo, teď jo, furt lepší než dva.
1: A s cymbálem by to taky bylo dobrý.
0: No samozřejmě, na cymbálu.
1: No, takže se na to můžete těšit po 19. hodině. Pokud tu nejste, tak ten koncert bude živě přenášen po rádiových vlnách.
0: Ano, na frekvenci uslyšíte. A pokud si přece jenom uděláte výlesem k nám do Podbořan, tak určitě neprohloupíte. Minimálně v 6 hodin, až přestane pršet, zapálíme oheň a můžete si opéct špekáček.
1: No jasně, to, takže se i osušíte. Já jsem tady některé kolegy zlila, chudáci to nějak odnesli, ale to se tak stane, že jo, když má prostě příliš blízko u sebe drink.
0: No tak a šťouchne do něj neobratně, byla to v podstatě jeho vina.
1: Tak, pojďme ale zmínit jednu hrozně, ale opravdu hrozně důležitou věc. Na Radio Camp je celé léto, nebo na radie, všech radiokempech je celé léto s námi taky OMV a jejich letní zóna.
0: A v ní můžete ochutnat ledové kávy Viva a další občerstvení, užít si soutěže, dětský koutek i program pro celou rodinu.
1: Tady u pódia, tady někde v těch místech napravo, vy co tu nejste, tak je to napravo, vy co tu jste, tak stojíte před námi, tak je to nalevo vlastně, že jo?
0: A vy co nás jenom posloucháte, je to někde tady?
1: Ano, můžete vyhrát kupony do aplikace MyStation, to je právě ten benefit, když tu jste. Tyhle kupony jsou do aplikace MyStation v hodnotě až 3000 korun.
0: Takže další důvod, proč se tady za námi zastavit, a když už ne dneska, tak aspoň za týden.

0: Soler na frekvenci 1 živě z Radiokempu. Jako ne, že by tady s náma byl Alvaro Soler, ale živě vám to hrajeme z počítače, který tady máme instalovaný.
1: A ten je úplně živý. Tak ano. Stále nám nepřestalo pršet. Já si tak říkám, že jsou místa, kde by za to dali nevím co, aby tam pršelo.
0: No a my bychom teď dali nevím co za to, aby se tam ten déšť přesunul, že jo? Aby program mohl nerušeně pokračovat. Vysíláme ale za každého počasí a po 17. pro vás máme třeba Cindy Lauper.
1: Taky budou Pet Shop Boys.
0: A nebo Inner Circle.
1: A taky budou zprávy za chvilku.
2: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 99,90 Tesco kuřecí prsní řízky kilo a vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 do 25. srpna ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně, vždycky.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: A Sloma, Lucka Šmídová.
6: A přeju dobré odpoledne. Výbuch urval výkop průmyslové nádrže v Otrokovicích. Na čas Česka míří bouřky. Na fotbale můžeme vidět nastavený čas. V průmyslovém areálu v Otrokovicích na Zlínsku se dnes ráno utrhlo víko velké průmyslové nádrže, která začala hořet. Podle policie nastal v areálu výbuch s následným požárem. Z okolí byly evakuovány desítky lidí. Nikdo neutrpěl zranění. Příčiny havárie zjišťuje vyšetřovatel hasičů společně s policií. Známá zatím není ani výše škody. V Karlovarském, Ústeckém a Libereckém kraji hrozí v noci na čtvrtek silné bouřky. V noci na pátek se mohou bouřky doprovázené nárazy větru a kroupami objevit také v pásu na jihovýchodě země. Ve výstraze to dnes uvedl Český hydrometeorologický ústav. Nové jednotné hlášení zaměstnavatelů se po počátečních problémech postupně zlepšuje. Firmám ale slibované omezení administrativy zatím příliš nepřineslo.
7: Podle mzdových účetních některé části systému stále neodpovídají běžné praxi ve firmách. Jak píšou Seznam zprávy, jednotné měsíční hlášení funguje plošně od dubna a nahradilo asi 25 různých formulářů. Česká správa sociálního zabezpečení tvrdí, že většinu počátečních technických problémů odstranila. Účetní ale upozorňují například na složité opravy údajů u většího počtu zaměstnanců a kritiku vyvolává také nová povinnost hlásit zaměstnance nejpozději den před nástupem. Ondřej Albrecht, Frekvence 1.
6: Během utkání první a druhé fotbalové ligy mohou kluby na stadionu nově zobrazovat na časomíře i probíhající nastavený čas. Informuje o tom Ligová fotbalová asociace, která v Česku řídí profesionální soutěže. Novinku mohou kluby využít už o víkendu v zápasech pátého kola. Změna není povinná. Domácí tým může zůstat u starého modelu.
5: Frekvence 1.
3: Počasí.
6: Odpoledne má být oblačné až zatažené, místy čekáme déšť nebo přehánky, k večeru budou na severu území srážky četnější, místy i zabouří. Nejvyšší teploty stoupají na 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy až na 30, no a v Podbořanech teď máme malinko deštivo a teploty kolem 23 stupňů.
3: Frekvence 1.
5: Doprava.
6: Na D4 zpomalíte pod Cukrákem se Strakonic směrem do Prahy, zdržíte se 25 minut a 25 minut je také kolona na D8 s Ústí nad Labem směrem do Prahy. Vjedete do ní na 51. kilometru před sjezdem na Lovosice. Ze zpráv je to pro tuto chvíli vše. Odpolední vysílání z Radiokempu Frekvence 1 pokračuje s Janou Knížkovou a Vojtou Eflerem.
0: Ano, jak říká Luzka ve zprávách, malinko prším.
1: Malinko je dobrý.
0: Malinko prší tady v Podbořanech, protože my jsme tady přikrytí na pódiu, zatímco naším hostům a přihlížejícím přívaly odzalévají ústa.
1: Ale není to taková, ale pozor, ty topoly se nakláněly téměř k zemi a stojí.
0: Ano, tak to byl takový ten první náraz, teď se to ustálilo a přišel stabilní, krásný letní den.
1: Ano, letní deštíček. Tak přátelé, krátce po 17. hodině vás zdravíme a chceme vás nalákat čekat na ten radiokemp. Možná jste ještě pořád na váškách, zda dorazit či nedorazit. Jako pláštěnka je zásadní věc. Pláštěnka od Frekvence 1 je úplně nejvíc zásadní věc.
0: Ale určitě doma máte nějakou pláštěnku nebo aspoň kus igelitu, pod který se schováte, kdyby náhodou ten déšť nechtěl ustat. Nicméně i přesto, že je počasí, jaké je, tak tady v kempu probíhají různé aktivity, soutěže a tak dále a tak dále. A jednu z nich bych teďko rád vypíchnul.
1: Aha, vypíchni.
0: Protože jsem to použil teďko bez nátlaku, to slovní spojení.
1: Vypíchni a netlač.
0: Protože my tady sebou máme, kromě partnerů, o kterých už jsme mluvili, ještě další, kteří nás podporují a samozřejmě třeba přivážejí na radiokempy jistou osvětu. Mm. A to je třeba BESIP. BESIP tady má svůj stánek a s BESIPem se tady taky dneska odpoledne soutěžilo. A moc se mi líbilo, že ta soutěž je vymyšlená tak, že vlastně Tomáš Fíla pochytá děti v kempu.
1: Aha.
0: A díky zábavné formě, to znamená, že jim položí nějaké otázky, tak díky tomu je naučí takové ty základy správného chování ve silničním provozu.
1: Chodí se vpravo nebo vlevo?
0: Ano, nebo na kterou barvu přecházíme ze silnice.
1: Takže osvěta. Já si myslím, že je to možná i taky trošku pro dospělý, než jenom pro ty děti.
0: No já si myslím, že leckerý dospělý by to potřebovali víc než ty děti.
1: Víš, jako po nějakém radiokempu se ty barvičky trošku pletou.
0: Ano, každopádně tuto soutěž nám přinesl Bezpečně na cestě a to je projekt financovaný z fondu zábrany škod. Takže děkujeme, že jste tady s námi a že i díky vám můžeme šířit nejenom dobrou náladu, ale třeba i nějakou osvětu.
1: Ano, tady tak trošku vzděláváme.
0: Ano, ano.
1: Tak přátelé, já
0: a za malou chvíli si řekneme něco o kvantovém propojení částic.
1: Já bych jenom teď si třeba, hele, taková chvilička, kdy prostě v rádiu je slyšet jenom pršení, jo?
0: Ano.
1: Tak poslouchejte. Nevím, jestli je to slyšet, ale prší.
0: Je to slyšet, je to krásně slyšet. A ty hlasy z dálky, co slyšíte, to jsou ječící lidé utíkající se schovat.
5: Právě vysíláme živě z koupaliště a kempu pod Bořany.

0: Cyndi Lauper na frekvenci 1, živě z Radiokempu. Dneska jsme v Podbořanech a o Podbořanech jsme se zhruba před hodinou lecos dozvěděli od šéfa místního domu kultury, ale informací není nikdy dost.
1: My jsme se bavili hlavně o té kultuře, která se tady koná, samozřejmě o pár místech, které jsou v okolí, a my tady máme Láďu Jakuba, našeho kolegu, což je redaktor, reportér.
2: A zasloužilý turista, pozor.
1: Ano, to je pravda, ten taky vymetá každý kout republiky. No a ten pro nás zjišťoval, co v okolí Podbořanech stojí za to, proč bychom sem měli vyrazit a tady třeba zaparkovat ten stan, nebo karavan, nebo obytňák, nebo do hotelu, to tady všechno jde, že jo?
2: Nebo klidně můžete spát pod čirákem, když vám nevadí troška dešty, že?
1: Když vás nebolí záda. Tak, Láďo, pojďme do toho okolí Podbořan.
3: Okolí Podbořan, které leží u dálnice D6 z Prahy na Karlovy Vary, nabízí spoustu typů na výlet. Kdo má rád vodu, určitě si nenechá ujít koupání v řece Ohři nebo přímo na nedaleké přehradě Nechranice. Nebo se vykoupejte přímo tady v kempu na koupališti. Kdo má však raději architekturu a kulturu, určitě vyrazí na některý ze zámků v okolí, třeba na Krásný dvůr, na zámek Valeč nebo zámek s názvem Nový hrad v Jimlíně. Vitrážové muzeum stojí zase v Libini u Lubence, no a s dětmi se vydejte třeba na kuličkové hřiště. To funguje přímo tady Podbořanech.
4: Užijte si s námi léto v rytmu frekvence 1. Právě teď u Omoda a Jakeu ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte kosy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: A raz, dva, tři, 4,21.
6: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
4: Frekvence 1.
8: To je to nejlepší z muziky.
4: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
8: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali tyhle.

0: Ze stejného roku pochází i tenhle hit.
1: A hodně se tehdy hrála i tahle.

0: co? Už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity.
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2011. Gratulujeme.
1: Právě vysíláme živě z koupaliště a kempu pod Bořany.

0: frekvenci na Pečo Boys 17.30. Takový čas, kdy vlastně se to tady všechno tak jako rozjíždí, co se týče koncertu, že jo?
1: Ano, nejenom koncert, zhruba za půl hodiny bychom měli zapálit ohně a opékat pekáčky. Já jsem koukal na to, kdy přejde ten svěží deštík, který nás dneska počastoval.
0: Jak podsouváme těm posluchačům, to je svěží deštík.
1: Ne, ale za 20 minut by mělo být po dešti, takže buřty v ohrožení nejsou.
0: Nejsou, přesně tak. Normálně na Radiokempu zveme sem k mikrofonu různé protagonisty až v té následující hodině, ale asi jedna věc, o které mnozí nevěděli, Petr Bende to má rád, když je to dřív.
1: Ano, Petr Bende se chce před koncertem soustředit, být v klidu, je to tak, Petře?
2: Já vás moc zdravím, trojme si to máme rád, když jakože dřív.
0: Ne, nás jako překvapilo, že většinou, když teda jako na těch radiokempech jsme, tak všichni jsou takový jako až bude zvukovka a až.
1: A jestli to vůbec stihneme.
0: A ty jediný si přišel, řekl, jestli chcete.
2: My na Moravě to máme jasný, že prostě jdeme do toho rovnou.
1: Jako,
2: žádný čekání, vyčkávání, vytleskávání. To se u nás moc nenosí.
0: Rovnou. Tak jsme moc rádi, že jste dorazili. Asi jste nám možná trošku ten deštíček přivezli.
2: Nepřivezli. Já můžu dneska hlásit počasí, protože to vím přesně. Jel jsem z Ostravy, vyjížděl jsem o půl, kolik bylo? Půl?
1: Páté ráno.
2: Ne, půl jedenácté. Hmm. Půl jedenácté, přijeli jsme sem v pět, jo, takže si to vemte, kolik jsme hodin jeli.
1: No, tak to jste měli ještě
2: a všude bylo slunečno, až těsně u Podbořan se objevil mrak, který teda doufám, že rychle přejde.
0: No, určitě. Tady se hodně modlili, aby ten deštíček přišel. Takže věříme, že se vyprší a odejde a nezhatí to koncert, na který se všichni strašně
2: těší. Ale vůbec nevadím. Jsem přijezdil takovou jihomoravskou atmosféru. Máme tu i cymbalistu.
0: No pasárka. Pozor, počkej, tady já, to je téma dnešního odpoledne.
1: Ne, pozor, my jsme o tom vedli spory, jako fakt, už cestou sem, že prostě jsme si říkali, a ten Petr Bende a jak to bude? Jako bude to komorní nebo přijede s kapelou? A někdo říká, kdysi v Rožnově na radiokempu měl i cymbal. A já jsem říkal, to se mu nebude chtít tahat takovou dálku ze severní Moravy. On je tady cymbal, to je nádhera. Já poprvé vidím ten hudební nástroj takhle jako blízko. Vždycky jsem ho viděl třeba někde na pódiu jako divák, ale že bych byl takhle blízko u cymbálu, to je dneska vlastně moje premiéra.
0: To je skoro, jak když si taháte klavír, jako.
2: No, klavír by byl ještě horší, no. I ten cymbal je trošku jako těžký. Michale, kolik váží ten cymbal?
0: 90 kg. Jsou tři naši.
1: Takže já a cymbál jsme 90.
2: Michal Dombílek, cymbalista, Jirka Hrabovský, basista, to jsou dneska moji dva spoluhráči, takže jo. Nebude to úplně akustické, bude to i big beat trošku, ale tak možná i na lidovou notečku.
1: Big beat s cymbálem.
0: Ano. No, to se strašně těšíme. Strašně moc. No a chystáte, asi nechceme úplně jako seznam písniček, ale něco, u čeho by si lidi zatrsali, zaspívali, rozněžnili, zavzpomínali.
2: Jsme dneska udělali takový pelmel, uděláme to, že jsme samozřejmě v kempu, že jo, ke kempu patří jednak autorský písničky, jednak písničky, které známe, tak my jsme to udělali tak jako dokupy. Že si dáme i moje věci, jako je Nadhoru svítá, Anděl perutí mák, to jsou úplně ty první věci, které jsme kdy hráli a které se objevily v éteru, ale máme tam zařazený jednu věc třeba od Petra Nováka.
0: No a na to se strašně těším.
1: No, to bude krásné.
0: Já si myslím, že kdybys chtěl, tak to tady všichni odpívají.
1: Ne, ale to je vlastně jako pro zpěváka takový dárek, když zpívá písničku, kterou všichni znají, tak dá jenom ten mikrofon takhle před to publikum, oni to odspívají a on zdobí.
2: Už se to dají s náma všichni dneska. No,
0: ne, myslím, že to bude skvělý. Jako myslím, že Petr Novák je, nebo respektive to, co vy jste jako teď oživili, tu muziku právě od Petra Nováka, že to byl dobrý tah a že to je to, co ho hodně láká. Samozřejmě tvoje muzika taky. My dokonce mám pocit, že vzhledem k tomu, že uvádíme hitparádu Rádia Frekvence 1, tak ty písničky, o kterých si teď mluvil, tak si velice dobře vedly v těch hitparádách, že to lidi moc baví.
2: Vím, sledoval jsem to a sledoval jsem vás, co jste o tom povídali. Tak.
0: Jo.
2: My to různě fanoušci ještě posílali.
1: A když se vypnou mikrofony, tak se to s tebou, Petr, vyřídí.
0: A takhle to funguje, jo? Že fanoušci, kde co slyší o tobě a tvý muzice?
2: Objevuje se to občas na sociálních sítích, tak mi tam posílají různý screenshoty třeba i vašeho vysílání, tak jsem byl za to rád, že ta písnička se některá, nevím z kterých, myslím, že pár tajných souřadnic se tam držela strašně dlouho.
0: Strašně moc, no.
2: No, to se narodil synáček náš malý.
0: Tak to je tak, spojený s příběhem.
2: Ano,
0: to
2: byl ten příběh, byl velký. Tak to bylo super, že se držela za jako dlouhou dobu. Měl jsem z toho velkou radost.
0: A už spíte?
2: Už víme dávno.
1: Tak a kdy vyjde něco dalšího, co by se mohlo třeba objevit v české hitparádě?
0: No, to plánujete?
2: Dívejte, teďka zrovna je v takové jako předprodukci věc, která bude pro mě velmi zásadní a vlastně to spojuje i s tím Petrem Novákem, protože jsem napsal písničku před nějakým časem a text mi věnoval Ivo Plicka, což je zásadní legendární textař Petra Nováka, který napsal Náhrobní kámen, Klaunovu zpověď, teďka můžu s pokorou říct můj kamarád a člověk, takže my píšeme spolu přes generace, zase po dlouhé době vznikne píseň vlastně, která bude navazovat i možná v uvozovkách na toho Petra Nováka, ale textem právě od Iva Plicky. Tak na to se moc těším, jmenuje se Srdce u dveří a věřím, že se nám povede dokopat do konce, produkovat ji bude Pavel Sotoniak, což je klavesista z Benjis od Davida Stypky. Tak jsme teďka, budeme příští týden, tuším, že jsme zavření ve studiu, tak věřím, že to doprodukujeme.
1: No, tak se těšíme, těšíme. A když to doprodukujete, tak kdy se můžeme těšit na výsledek, aspoň řádově?
2: Určitě na podzim.
1: Na podzim. Do Vánoc to stihnete.
2: Ano.
0: A co se týče koncertů, tak krom toho, že si za náma dorazil jsem do Podbořan, tak asi před vámi nějaká další šňůra. Ty jsi říkal, že jste v Telči vystupovali, tak trošku jako zkráceně.
1: Tam vás smetlo malinko, že?
0: Zkráceně. A ještě něco před vámi, dokonce prázdnin nebo do konce
2: roku? Každý víkend máme nějaké zastávky někde, takže asi všechny. Do začátku října jedeme každý víkend, tak asi se mrkněte na petrbende.cz. A už je před přípravy i vánoční turné, takže na to se taky moc těším.
0: Počkej, vánoční turné. No to, nějakou vánoční tam máte úplně? Svojí třeba?
2: Máme jich tam několik. No, letošní rok je 29. ročník vánoční koncertu, takže je neuvěřitelný. Aha. Letos pojedeme hodně akustické.
0: Víš, co to znamená?
2: Právě. No strašný, no. No nechci to ani to nevyslovit.
1: Že, to znamená,
2: že už něco
1: jediné,
2: pamatuje.
1: Že za rok to bude jubilejní 30. ročník. No. Ano. A jak to probíhá? To jako ověsíte cymbal girlandou a vyrazíte, jo?
2: Ne, my každý rok měníme trošku sestavy. Vlastně tam už za těch 29 roků fakt mi prošlo hezkou těma rukama hezká řádka hostů různých, pěveckých, hereckých a samozřejmě k tomu upravujeme i ten program. Letos pojedeme v sestavě v našem triu, tady je Svatá Trojice, cymbal, basa, kytara a dámský kvartet. Fashion Strings, to jsou holky z Brna a ještě je taková mladá písničkářka Aneška Pinková, tak se na to moc těším. Trošku to posuneme z toho jako trošku big beatového, že minulý rok jsme měli kapela a cymbalista nebo kapela a cymbalovka, tak to posuneme zase do akustična úplně.
0: No takhle, nezastavíte se.
2: Ani nepotřebujeme.
0: No. Ale to je dobře.
1: Jsem se chtěl zeptat, jestli jedeš třeba někdy na dovolenou, nebo prostě si jako dopřeješ aspoň den volna.
2: Já už mám, všechno už mám po dovolený. Já už jsem skončil letos, bohužel. Teda.
1: Od pondělí do pátku je dovolena.
2: No, to taky samozřejmě, to spíš na zahradě, sekání trávy, další věci, co nestíhám. A stihli jsme s rodinkou Turecko moře a pak se s mýma staršíma klukama jsem stihl Rakousko, Alpy, kde jsem se tu valil po kopcích. Mm. Takže oboje dvoje, krásný. I odpočinek, i taková vyplatnutí té hlavy je za mnou. Už
0: Petr Bende na Frekvenci 1 v rámci Radio Campu po 19. hodině koncert s cymbálem. Ano. Je velký tahák.
1: Těšíme se moc, tak buď doraste sem za námi do Podbořan, ještě to stíháte, je 7 minut po půl šesté, a nebo uslyšíte živě koncert na Frekvenci 1.
0: Petře, moc děkujeme a těšíme se
2: na to. Já moc děkuji za pozvání, těšíme se.
1: Děkujeme.
3: Právě vysíláme živě z koupaliště a kempu Podbořany.

0: Tak takhle zní, přátelé, cymbál.
1: Ano, cymbál se tu chystá, ladí. Tak
0: ne, to klidně hrajte, nemusíte se omlouvat. Totiž kapela Petra Bendeho už se tady pomalu jako chystá na vystoupení tady v radiokempu v Podbořanech a to, co jste slyšeli, byla zvuková zkouška cymbálu. Jeden náš kolega to zkoumá velmi podrobně, kouká.
1: A vůbec nechápe, jak se to dá dělat, že jo?
0: No, že to jsou vlastně struny, že je to taková kytara na lidi.
1: Tak,
0: to jsem neřekl, pardon.
1: Já mám pocit, že se nám trošku jako vyvrbuje, nevím, jestli je to správný slovo, prostě vrbí. Je to, vrbí se nám počasí.
0: Ano, ano, přestalo pršet, to je, myslím, ta nejzásadnější zpráva pro tuto chvíli. A také je dost zásadní zpráva, jak nám to tady ožívá, že vlastně během toho odpoledne postupně přichází čím dál tím víc lidí.
1: No, to je pravda.
0: A hezky se nám to zaplňuje, což je vlastně skvělá zpráva.
1: Jo. A já jsem slibovala, že sem přijede půlka Klášterce a je tady jenom jeden člen.
0: Jeden člen.
1: Jenom jeden.
0: A to je předboj.
1: A ještě nemá tričko.
0: Přijel do půl těla. Vynikající zpráva.
1: Jako zase až takovou sílu ten místní rozhlas nemá. No.
0: Každopádně, já jsem zrovna nedávno koukal na nějakou statistiku, že čím dál tím víc Čechů vyhledává dovolené právě v kempech.
1: A to je dobře.
0: To je dobře.
1: Mě jako baví jedna věc. Samozřejmě, teď už je to všechno vytuněný, stany jsou skvělý, lehký, vejde se ti to všude, ale já věřím, že spousta z vás vzpomíná to, když jeli do kempu s tím, že měli prostě půlku auta zanešenou právě tady těma věcma. Ano. A zbytek rodiny jel vlakem, protože jsem prostě nevešel.
0: V podstatě kemp byl stan byl na valníku, protože do kufru se nevešel, byl velký. Ale já jsem chtěl to kempování vzít i trošku obšírněji. To samozřejmě to, že se jezdí do českých kempů, protože je to pořád ještě, řekněme, cenově trošku dostupnější dovolená, než když si zaplatíte nějaký luxusní hotel.
1: A to asi jo.
0: To stoprocentně. Tak tam pořád máte takovej ten punkt z toho, že jste v přírodě.
1: Hromadně ráno třeba čistíte zuby.
0: No, že prostě stojíte nad tím žlabem v těch umývárkách, že jo. A tam...
1: Hromadně méjete to nádobí.
0: Jako používáte, jo, mentolovou, já jsem si vzal citronovou pastu a tak.
1: Hromadně děláte tu potřebu po ránu.
0: Přesně tak, povídáte si u toho.
1: Stojíte v té frontě na ty rohlíky.
0: Ano, třeba. Večer si rozděláte třeba ohníček, opejkáte si bušty a někdo se k vám přifaří a začnete si povídat, pak někdo vezme kytaru, zpívá se.
1: Má to svéko.
0: Teď to prostě k tomu jako patří, ale spousta lidí, jak jsem se dozvěděl nedávno od těch mých známých, jezdí třeba i k moři takhle pod stan.
1: Jo,
0: a není, ale není to jenom do Chorvatska, kde je to jako tradiční, jo, ale třeba jedou nahoru k Baltu, a nebo jedou do Bulharska pod stan.
1: Pod stan.
0: A teď si vemte, že jedete 3 dny do Bulharska, jste rozlámaný z auta a pak spíte tady pod stan.
1: A ty karimatce. Není třeba jezdit tak daleko, všechny ty české kempy jsou naprosto uchvatné, třeba ten tady podbořanský, pokud se máte cestu, rozhodně vyrazte, protože tady, krom toho, že je moc hezký kemp, je i zaručený kulturní program.
0: Ano, třeba dneska Petr Bende vystoupí od 19 hodin, 18. hodina se blíží, to znamená, že tady v kempu už se všechno schyluje k tomu koncertu. My tady třeba budeme proplácet účtenky, což samozřejmě jde jako mimo éter, ale v tuhle chvíli už je víceméně finito, už místní nemohou přidávat vstup.
1: Neutrácet,
0: ale už vám to neproplatíme.
1: Už vám to
0: prostě
1: neproplatíme.
0: Už deadline uplynul. A k tomu všemu už se samozřejmě chystá opékání špekáčků, protože to vypukne 18. hodinou. A špekáčky už byly dovezeny naším partnerem.
1: Nakrájeny, napíchány na vošťouráky.
0: A tam zrovna nesou ohniště před námi.
1: Ty dva vošťouráci nesou ten pěkný oheň. Tak jestliže máte cestu, rozhodně dorazte, stále je ještě důvod, protože ten program je nabitý vlastně až do 22. hodiny.
0: Přesně tak, Ondra Albrecht přijel před malou chvíli, takže afterparty bude.
1: A nepije vodu.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
3: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
2: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte se.

0: Tady na Frekvenci 1 v Radiokempu probíhá taková pěkná soutěž.
1: Ano, s jedním z našich partnerů. Jedná se o takový zábavný highlight toho všeho, co se na Radiokempech děje. Jedná se o dopravování špekáčků, řekněme, z úst do úst.
0: No, a je to velká zábava.
1: Je to velká zábava a hlavně hodnotné ceny. Takže kdo přijel sem do Podbořan, může teďko vyhrát spoustu jako hezkých cen.
0: No, protože je tady 18. hodina, tak my vám nabídneme zprávy.
2: Tesco Clubcard šetří peníze. Za každých 350 korun z nákupu získáte e-známku do aplikace a nazbírat si můžete slevu až 15%. Platí do 26. září a uplatníte i na online nákupy. Tesco, počítejte s námi.
3: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Se zprávami Lucka Švídová. Lucko, hezký podvečer.
4: Pěkný podvečer. Senát zamítl návrh zákona o výměně úředníků. Můžete vybírat předměty, které pošlou do vesmíru. Kolona na téměř půl hodiny je na D1 před Brnem. Senát zamítl sporný koaliční návrh zákona, který má mimo jiné usnadnit výměnu státních úředníků. Zněly obavy z politizace. Předlohu znovu posoudí poslanci. Ode dneška můžete navrhovat předměty, které by sebou mohli příští rok vzít český astronaut Aleš Svoboda na Mezinárodní kosmickou stanici. Jeho cesta je součástí projektu Česká cesta do vesmíru, který výzvu spustil na svých webových stránkách. Lidé mohou navrhovat například předměty spojené s českou historií, připomínky vědeckého nebo technologického úspěchu země, kulturní symboly nebo věci, které nesou sportovní odkaz. Zhruba 29% českých podnikatelů a majitelů firem říká, že jejich současné systémy zvládnou případné nové požadavky zavedení elektronické evidence tržeb EET. A to bez dalších úprav. Vyplývá to z online průzkumu. Stovky dětí v Jeseníku a české vsi se budou i v příštím školním roce dál učit v kontejnerech. Ty po povodních v roce 2024 nahradily poničené školní budovy. Jejich rekonstrukce stále pokračuje. Jen v Jeseníku stojí provoz modulární školy přes 4 miliony korun ročně. Jak řekla Frekvenci 1 mluvčí města Markéta Kaniová, čekají, jak to bude s financemi na další rok. Zatím stát platí asi 70% nákladů.
5: Ta stávající podpora je nastavena do konce letošního roku a město proto již s předstihem řeší možnosti financování dalšího provozu školy. V té modulární škole se budou děti učit i příští rok a my nyní čekáme na stanovisko státu, zda bude vyhlášen navazující dotační program, který by umožnil spolufinancovat provoz modulární školy i v tom dalším období.
4: Návrat dětí do opravené školy se plánuje až na příští školní rok. Primátor Karviné Jan Wolf, který je obviněný v korupční a sázkařské aféře v českém fotbale, zrušil své členství ve fotbalové asociaci. Etická komise FAČR s ním přerušila disciplinární řízení. Etická komise to uvedla na oficiálním webu.
3: Frekvence 1. Počasí.
4: Zítra bude většinou oblačno, ojediněle přeháňky nebo i bouřky. Odpoledne a večer postupně až zataženo. V jihovýchodní polovině území bouřky, a to silné. Nejvyšší zítřejší teploty 27 až 32 stupňů. Na západě a severu území kolem 25.
3: Frekvence 1. Doprava.
4: V koloně se zdržíte na D1 na příjezdu do Brna. Od Prahy je kolona na 25 minut a bouralo se na Pražském okruhu u Černého mostu směrem k D10. Od Lanového mostu tak budete popojíždět půl hodiny. Ze zpráv je to pro tuto chvíli vše. Pokračuje odpolední vysílání Radiokempu Frekvence 1 s Janou Knížkovou a Vojtou Efflerem.
3: Radiokempy.
0: A s Luckou Šmídovou zdravíme z Podbořan. Přátelé, tady po 18. hodině, tak jako bývá zvykem na každém radiokempu, budeme zapalovat oheň.
1: Ano, budou se opékat špekáčky, to patří v podstatě k radiokempu, pékání špekáčku, jak k velbloudovi hrby.
0: Přesně, tak jako když bylo 40, bylo to divný, ale dneska je nějakých krásných 25. Přestalo pršet, to je zpráva číslo 1.
1: Ano, dokonce se trhají mraky, takže
0: a
1: možná bude ještě
0: to
1: slunce.
0: No, trhá se to, takže určitě doraste, jestliže ještě třeba nevíte, jestli máte či nemáte. Každopádně máme to domluvený s počasím a s Dagmar Honzou tak, že na 19. hodinu to bude bez deště.
1: Ano, já mám poslední zprávy o tom, že Dagmar stojí na balkóně v Praze a čaruje.
0: A rozháním.
1: Bouchá do bubínku, má na sobě šamanský oblek a zařizuje, aby bylo hezky.
0: Mě by hrozně zajímalo, jestli jako si z toho dělá hlavu, že si z ní vždycky takhle utahujeme. Já věřím, že ne, že to bere s humorem.
1: Ne, já si myslím, že ona to bere jako inspiraci. Možná si si právě teď pro ten šamanský obleček doběhla.
6: Právě vysíláme živě z koupaliště a kempu pod Bořany.

0: Ostravě vysíláme živě z koupaliště a kempu pod
1: Když Bořany. Uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
0: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
0: Z každého

Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.

0: Kladno.
1: Tak malinko jsme se odmlčeli, ale z logických důvodů, protože tady na Radiokempu v Podbořanech se všechno schyluje ke koncertu Petra Bendeho. Je potřeba to nazvučit. Je potřeba to
2: jasný,
1: všechno.
2: Když takovýhle stroj přivezeš, musíš to nazvučit, že jo?
1: Přesně tak. A já jsem hlavně viděl, jak se cymbál ladí.
2: A není to úplně lehký.
1: Ne, na to jsou takový speciální kleště, který se nasadí na konce těch strun. A tak jako když utahujete matku, se to dělá, jo? Je to opravdu jako velmi zajímavý proces a je znát, že každý milimetr posunu může znamenat změnu tónu.
2: No, ale naštěstí vidí kluci, co dělají. Takže Petr Bende, jeho kapela po 19. hodině, což se blíží, za chviličku je to tady. Zvukovka je za námi a před námi, i když teda trošku odbočíme o týden, je pozvání na ten další a nechci se mi to říkat, ale říct to musím poslední radiokem.
1: Já to ještě upřesním, letošní poslední radiokem.
2: Poslední letošní.
1: Ano. Ten radiokem příští týden bude u Hrádku nad Nisou v kempu Kristýna. Nádherné prostředí, vřele doporučujeme k návštěvě, nejenom kvůli tomu, že tam budeme a budeme si společně s vámi ten poslední radiokem užívat. Myslím si, že i tam je na co těšit, samozřejmě všechno, co na radiokempech probíhá, bude probíhat i tam soutěže s partnery.
2: Co se stane na radiokempu, zůstane na radiokempu.
1: A co se řekne v autě cestou na radiokemp, to zůstane v autě cestou na radiokemp.
2: To jsou takový ty keci přesně no, před večírkem, po večírku.
1: No, jsme si taky minulý týden říkali, co se stane na Vranově, zůstane na Vranově a víte, co se stalo? Vůbec nic.
2: No, nic se nestalo. Takže dnes teda za chviličku, nebo takhle, za 15 minut odstartujeme hřeb dnešního večera, což je Petr Bende, připraven je celá jeho kapela, sympatický člověk, který se tady s námi v zákulisí povídá úplně o všech svých nejdetalnějších věcech svýho života. Teď jsme narazili na vojnu třeba.
1: Jo, o vojně jste si povídali.
2: O vojně.
1: Vidíš.
2: No, ale taky vojí.
1: My civilkáři jsme se nemohli zapojit.
2: Vy s tou knížkou zelenou nebo jakou měla barvu.
1: Já jsem byl na civilce. Já jsem byl v knihovně Karla Hynka Máchy v Litoměřicích. Já jsem se rozhodl, že nepřítele účtu k smrti.
2: Tak je, furt je to takový, ale jako obcházení, že?
1: No, to ale zas na druhou stranu sloužil jsem poctivě a nevyhnul jsem Sloužil jsem rád. Jako. Minimálně mám trvalý čtenářský průkaz.
2: Tak, přátelé, za nějakých 14 minut Petr Bende tady na Frekvenci 1 v rámci Radio Kempu. Po 19. hodině, pokud tu nejste, v Podbořanech, v úžasném kempu na koupališti, uslyšíte to živě ve vysílání Rádia Frekvence 1.
1: Tak my se ještě uslyšíme jednou před tou 19. hodinou a potom se s vámi rozloučíme a budeme se těšit na ten příští Radio Kemp, o kterém už jsme mluvili. Ještě bychom mohli říct, kdo za námi přijede příští týden.
2: Ano. Marpo za námi přijede.
1: A že Marpo to umí rozjet. To bude finále jako lusk.
2: Pokud nemůžete být dnes tady v Podbořanech, buďte s námi za týden v Hrádku nad Nisou.
0: Právě vysíláme živě z koupaliště a kempu Podbořany.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
1: Právě vysíláme živě z koupaliště a kempu pod Bořany.
2: Tak přátelé, 19. hodina za nějakých 56, 55, 54, 53 vteřin.
3: Jsi rychlejší.
2: Jsem rychlejší, no. Jak mi to nejde ten čas?
3: Ne, nejsou to atomové hodiny, to jste slyšeli teďko. Každopádně 19. hodina tady na Radio Kempu v Podbořanech znamená jedno jediné. Úderem 19. start koncertu Petra Bendeho.
2: My se chceme rozloučit, poděkovat za přízeň, děkujeme za to, že jste přijeli do Podbořan, budeme se těšit na tom dalším radiokempu, což je v Hrádku nad Nisou, ale teď pojďme dát prostor pro, já tomu říkám, třešnička na dortu. A,
3: ano, Tomáš Fíla je naše...
2: Ne, toho jsem nemyslela, ale dobře.
3: Budeme mu říkat tak jako familiárně Torte Kirše.
2: On neumí jazyky. Takže... Tomáš Fíla na pódiu přivítá Petra Bendeho, na kterého čekáte. My se loučíme, loučí se Vojta Effler.
3: Loučí se Jani Knížková a budeme se s vámi těšit na slyšenou anebo na viděnou v kempu Kristýna v Hrádku nad Nisou přesně za týden.
2: Tak a teď my, pojďme!
4: Jste tady! Chcete Petra Bendeho? Tak musíte být slyšet!

Krásný dobrý podvečer, zdravíme Podbořany, ahoj! Přátelé, poprosím vaše ruce, pojďme! Kdo má samozřejmě nějaký nápoj, nemusí, já ho

Krásný dobrý podvečer! Tak přátelé, jak se máte? Doufám, že všechno v pohodě. Dívejte se nahoru. Přestalo pršet, jsem hrozně rád, že to tak je. Dneska jsme procestovali celou republiku, zhruba 6 hodin na cestě za vámi tady do Podbořan. Kdo je tu v kempu ruku nahoru? To vás moc není. A kdo přišel na koncert na Radio Frekvence 1 na Radio Kemp? No výborně, tak to je přehršel. Super. Krásné to místo. Přivezli jsme trošku jihomoravské energie pro vás. Jednak cymbalista Michal, představím moje kluky. Basista Jirka. Já jsem Petr a pojďme si dát jednu takovou milostnou píseň, jeden milostný rozhovor. Původně duet s Alicí Holubovou, posléze s Darou Rollins, pěvecké sbory na našich koncertech, vánoční převážně, a dneska teda si ten duet dám takzvaně sám se sebou. Píseň se jmenuje Tráva, nezamění vás žádnými omamnými prostředky, pojďme na ní.

Jan Podbořanek na kempu Rádia Frekvence 1. Moc vám děkujeme! A prosím vaše ruce, a mě na to! Výborně!

Moc vám děkujeme. Říkali jsme si dneska, že zhradíme jednak naše písničky a pár věcí, které nejsou úplně naše, ale které máme moc rádi. Teď pojďme na jednu, kterou jsme si kdysi před lety upravovali pro jeden televizní pořad. Jinak budeme ladit, jo, budeme trošku tady potřebovat laditky tady, jelikož je trošku vlhčej, tak vás nechci navádět, ale budeme potřebovat trošku další potlesky, co vy na to? Dobře, chápete, no. Až při další písni, no, ano, chápeme. Až při další písni třeba, kdybych ladil, teď už máme laděno, pojďme na píseň, kterou jsme si upalili pro jeden televizní pořad, kde bylo úkolem zhostit se klasického českého hitu po svém. Vybral jsem Pramínek vlasů, nahráli jsme ji, pak jsem měl za Jiřím Suchým, tomu tu nahrávku pustili a podovolil nám ji používat. Jmenuje se Pramínek vlasů. Tak si pojďme na takovou jednu kempovou verzi, akorát trošku předělanou, kterou nám pan Jiří Suchý odsouhlasil.

nevím co si ani lidu ty tady au. Ale do neděle máme času, do asi teprve středa, že? Když zazní cymbál, jo, nevím, jaký máte pocit vy, ale já mám ten pocit, určitě i vy u radiových přijímačů, že máte chuť na víno, že? Nemůžeš hrát nikale normálně, to nemůže být takový ticho. Teď mi ta chuť trošku povadla, ale a už se vrací. Že bychom si dali jednu klasickou lidovku, co? Dobré, zkusím to ještě jednou. Že bychom si dali jednu klasickou lidovku, co? Je tu někdo? Píseň nebo lidovka vypráví o malé jedince. Já pocházím z vesničky, která se jmenuje Újezd u Rosic. Nevím, kolik mají Podbořany obyvatel, myslím si, že to bude několik tisíc. Já jsem z vesničky, která má 253 obyvatel. Nádherná to výzka, Újezd u Rosic. Jinak jsem se narodil v Ivančicích. Tak jako pan Menčík, bohužel jsme nezdíleli společnou porodnici. Tu jeho zbořili dříve, než já jsem se narodil. Tak pojďme si dát jednu takovou o vesničce, která se jmenuje Za horama dědina. A prosím Pavlíka, našeho zvukaře, tam pěkný takový halíček, ať to je jak přes ty kopce, když se volá. Kolik máš krav, já mám 4. Tak se domů dorozumívali, když si jako normálně. Jo? Tak to jdeme zpívat, ale dáme si Za horama dědina.

Zůstaneme v tom lidovém tónu trošku, ale k vlastní písni. Víte co, u autora asi to nejhorší, když vám v hlavě hraje melodie, hraje vám tak strašně dlouhou dobu, třeba půl roku, a nemůžete se jí zbavit. Což bylo případ téhleté věci, tu melodii jsem nosil strašně dlouho v hlavě a nemohl jsem jí dopsat, až potom to prostě asi po 3/4 roce přišlo. Točili jsme na ně moc hezký videoklip, toulal jsem se jedním mým kamarádem, režisérem, po Prešově, po Pijínském národním parku, kde jsme se dostali i na bílá místa na mapách, na místa, na které se úplně nesmí, a záchranáři nás tam dovezli úplně do kopců a ukázali nám nádherný, úžasné věci. Tak se na to můžete podívat. Písně se jmenuje Utonout, je to ne o tom utonutí v pravém slova smyslu, ale utonutí v lásce, ve štěstí, v setkání, v takových krásných dnech, jako je ten dnešní.

Děkujeme moc. Tak, když jsme dneska na vlnách Frekvence 1, samozřejmě znovu zdravím posluchače. Pojďme udělat jednu takovou věc, která si myslím, že na vlnách Frekvence 1 ještě nikdy nezazněla, a to je, a vy mě v tom určitě nenecháte a podpoříte to velkým potleskem a bouřlivým řevem, a to je soulová píseň na cymbal, přátelé, co vy na to? Já bych toho využil právě, když tu máme Michala. Dámy a pánové, na cymbal, Michal Genomiřík.

jenom mi řík. Jirka. Tak přátelé, to byla cymbálová smršť. Tak pojďme si dát jednu takovou ryze pozitivní píseň. Až to tu všechno překlapu. Pozitivní píseň, která vznikla v tom období, kdy jsme nikam nemohli vycházet, nikde jsme nemohli cestovat, nikdy jsme nemohli pít pivo na veřejnosti a tak další věci, které máme tak velmi rádi všichni, že jo? Tak jsem doma napsal takovou ryze pozitivní věc, ano. Připijem si na zdraví, já tady mám takový krásný kelímek pro ty posluchače, co ne, to nevidí. Doma mám kelímek Rádia Frekvence 1, ano, z čeho jiného bych měl dneska pít, takže piju na zdraví, přátelé, na zdravíčko. A pojďme si na písničku, která se jmenuje Je čas jít dál, je o tom se dívat stále a jenom dopředu.

moc vám děkujeme. Tady v tom refrénu se zpívalo, já jsem viděl tam, že moderátoři se do toho hodně pouštěli, tak... Takže my jsme to teďka, je to takový vysoký zpívání, kluci to zaspívali skvěle a teďka, že byste to převzali vy, co vy na to, co? No nebojte se, to zvládnete, já vám s tím pomůžu. A když se nám to podaří udržet, že byste udělali takový frekvenční, jak to mám říct, radiokempový chorál, co? S tou jedničkou na konci samozřejmě, jo, že to vyjde. Tak já předzpívám, jinak už jsem strhal dvě struny, jo, jenom byste věděli, že mi tam teďka chybí. Ještě mám teda jednu kytaru, vzal jsem si tři, tak doufám, že to dohrajeme dokonce, když tak budeme muset Michal dát ještě nějakou solovou píseň. No, pojďme na ten chorál, předzpívám, stále se opakují dvě melodie, jdeme na to. To je první. To je druhá, pojďme. Yeah.

Moc vám děkujem. Tak. Kdo si trošku všiml, že dneska tady nemáme bicí, přesto se někde ozývají? Tak, třetí kytara na pozoru, na dvou jsou strhané struny, když tak potom bude muset Michal něco dát. Uvidíme to, snad na to nedojde. Kdo si všiml, tak různé bubínky se ozývají, ale to tak není, že my jsme to měli někde nahraný, to my neděláme takovéhle věci, takže já kam šlápnu, jo, kam se vrtu, tak se ozve nějaký zvuk, ale to mám tak nějak pod nohama, pod rukama. Pojďme si teď dát jednu takovou ryze letní píseň, jmenuje se Dopeřin, natáčeli jsme ní videoklip ve Valašském Meziříčí, kde jsme krásně uzavřeli takovou ulici, kde k nám lidi přicházeli a tančili s námi, se na to můžete podívat. Teď tady mám takový looper dole, do kterého musím nahrát takovej bubenický groove, doufám, že to zvládneme, nikdy mi to trvá 2 hodiny, tak kdyby náhodou, tak se loučím s posluchači, ale já dělám se legraci. Pojďme na píseň, která se jmenuje Dopeřin.

tuhle další písní jdeme vzpomínat na rok 2005, na jednu soutěž, která mě neminula. Vzpomínáte si na Superstar, máme tu nějaké pamětníky ještě? Ruku roku nahoru. Samej pamětník dneska tady. Zdraví posluchače u rádia. Je to neuvěřitelných 21 roku. Pojďme si na písničku, která by nevznikla, nebýt této soutěže, protože bych se neseznámil s Michalem Horáčkem a ten by mi nevěnoval svůj báječný text na moji píseň, která se jmenuje Anděl perutí mách. Tak pojďme na ně.

Děkujeme, přátelé. Pomaličkým krokem se blížíme k našemu závěru, ale máme tu ještě pár písní, nebojte, já říkám pomaličky, Pojďme si dát jednu písničku, kterou jsme si dneska pro vás nachystali. Říkal jsem si, že by měla zaznít. Já jsem se před mnoha lety dostal k písním Petra Nováka. A to je před mnoha lety, myslím, tak někdy ve 12, ve 13 letech, když jsem na té naší vesničce tak pěkně seděl s tou kytarou s kamarády u ovníčku a mezi ty vlastní věci, které už jsem tehdy tvořil, tak jsem vložil i písně Petra Nováka. To jsem ani nečekal, ani netušil, že se mi vlastně poštěstí takový sen splněný, že se potkám někdy s Ivo Plickou, což je legendární textař všech hitů, jako je Národní kámen, Klaunova zpověď a dalších. A nebo s kapelou Georgem Beethovens, s legendami jako Karel Kahovec, Viktor Sodoma. Báječní to pádové, díky ním budu moci upravit 15 metrových písní do symfonického hávu a to taky do asi se stalo a vyšla deska s Filharmonií Bohuslava Martinů s 15 písněmi Petra Nováka. A nebo zanedlouho pár koncertů se postavím po bok pravých Georgem Beethovens, na což se moc těším. Tak říkal jsem si, že bychom jednu dneska tady od Petra Nováka si dali. Co vy na to? Jak mi kluci prozradili, datuje se tato píseň do roku 1964 a velmi pokorně posíláme pozdrav nahoru Petrovi k jeho nedožitým 80. Raz, dva, tři. Doufám, že si s námi zaspíváte. Taková akustická verze.

závěrem hrozně moc poděkovat. Jednak teda za pozvání, to musíme začít u těch, který jsme tady dneska doma, i když oni cestují po celé republice. Zdravím moc celý báječný, úžasný, kamarádský, přátelský, lidský a neskutečný tým Rádia Frekvence 1. Zdravím vedení, zdravím posluchači, jste báječní, děkujeme, že tady můžeme hrát. Je na velkou ctí a samozřejmě děkujeme hlavně vám, že vy jste tady.

Jo, když se podíváte na moji pravou nohu, tak to musíte šlapat, jo? A když to prostě přestanete šlapat, jo? Tak to samozřejmě přestane hrát. 3, 4.

Michal, Jirka, Petr a vy. Moc vám děkujeme. Ještě jste to upravili na dvě, jo? Slyšel jsem ještě jednu, jak jsem si říkal, tak původně jsme chtěli dát dvě, ale když tak nedáte, dáme jenom jednu. To ano. Přátelé, já se podívám na hodiny. 58. Je před 8 hodinou, takže pro naše posluchače vzdálené, kteří sedí doma, nebo kamarád mi volal, že sedí v traktoru, poslouchá. Takže pro vás všechny, co sedíte, kdekoliv sedíte, nebo ležíte, nebo posloucháte v autě, cestujete, my vás moc zdravíme, že jo? Z báječných vln Rádia Frekvence 1, myslíme na vás, opatrujte se pro vás a samozřejmě i pro nás. Tady závěrečná píseň. Na vás, co jste tady, to bude záležet na vás, jak tady dlouho budeme. Dokud tady jsme, tak hrajme, až odejdem. Už se nevrátíme, jo? My u nás na Moravě si nehrajeme nějaký takovýto odcházení a přicházení, protože není čas čekat na umělce, se občerství, že? Dokud hrajeme, tak hrajeme. Pojďme si dát jednu píseň, kterou se s posluchači rozloučíme. Zahraje tu úvodní melodii Michala.

0: a zkusit to dneska trošku jinak. Nad frekvencí jedna svítá, začíná nový den. Slunce nás, a dneska opravdu po těch deštích vyšlo tady pro nás, vítá. Celého srdce děkujeme. Petr Bendeven se loučí. Ahoj!
1: To byl další výborný radiokemp a Petr Bende pro vás na finále dalšího radiokempu. A my jsme zpátky.
2: Frekvence 1 zprávy.
1: Slovo dostává Honza Homolka.
3: Hezký večer. Senát odmítl zrušit pravomoc prezidenta. Putin uklidňuje následky útoku a na Plzeň čeká Červená zvezda. Zrušení pravomoci je prezidenta pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací, které prosazuje vládní koalice, Senát podle očekávání odmítl. Senátoři takovéto opatření označovali za protiústavní změnu kompetencí hlavy státu. Vědci z Českého hydrometeorologického ústavu identifikovali přibližně tisícovku katastrálních území v Česku, která jsou nejvíce ohrožená suchem. Jsou mezi nimi jak pravidelně suché oblasti, ve kterých se sucho a rychlý odtok vody objevují pravidelně, tak místa ve vyšších polohách, kde sucho běžně nebývá, ale v extrémních obdobích vysychají také a potřebují pomoci zadržet vodu. K požadavku Ministerstva kultury na státní rozpočet 2027 přistoupila ministryně financí Schillerová otevřeně, řekl pojednání ministr Klempíř. Konkrétní částky nezveřejnil, usiloval ale o zvýšení výdajů ministerstva z letošních 17,6 miliardy korun na asi 20 miliard. O financování České televize a Českého rozhlasu s Schillerovou podle Klempíře nemluvili.
4: Konkrétní vid nechci, ale protože je to ještě stále v nějakým jako dokreslování podrobností, ale můžu vám říct pozitivní zprávu, že skutečně kultura rozhodně nebude bita. Máme tam na investice, máme na živou kulturu, protože živá kultura, která si myslím, že si zaslouží daleko větší podporu, než měla, takže bude podporována.
3: Ukrajinské útoky na průmysl a infrastrukturu v hloubi Ruska způsobují škody, ale důsledky nejsou kritické, prohlásil podle agentury ruský prezident Putin na jednání Ruské rady pro strategický rozvoj a celostátní projekty. Fotbalisté Plzně ve čtvrtek úvodním zápasem závěrečného čtvrtého předkola Evropské ligy v Bělehradě proti Červené zvezdě vstoupí do letošní kvalifikace pohárů. Záporočiši po víkendové premiérové výhře v sezóně zkusí v srbské metropoli proti tamnímu mistrovi překvapit a vytvořit si dobrou pozici do domácí odvety za týden. Kouče Západočechů Martin Hyský k soupeři říká.
5: Je to zkušený mužstvo, zvyklý vyhrávat. Myslím si, že to je jeden z nejtěžších soupeřů vůbec, který nás v tom playoff Evropské ligy mohl potkat. A je potřeba, abychom byli koncentrovaní, soustředěni na svůj vlastní výkon, abychom nestratili aktivitu v tom zápase a abychom využili příležitosti, které si tam vypracujeme.
3: Fotbalisté Plzně nakonec kvůli technickým problémům letadla vyrazili z Prahy se zpožděním 6,5 hodiny oproti plánu. Zápas má ve čtvrtek výkop ve 20 hodin.
2: Frekvence 1. Počasí.
3: Zítra bude většinou oblačno, ojediněle přeháňky nebo také bouřky, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: Po nehodě automobilu s autobusem u obce Pěti Psi na Chomutovsku zemřeli podle prvotních informací 3 lidé. U události jsou všechny záchranné složky. Jeďte opatrně, hezký večer s Frekvencí 1 a také s Milanem Bírkem, který to teď přebírá.
1: A přebírá s radostí. Zdravím vás, máme středu s datem 19. a byl to parádní radiokemp s velkou hvězdou Petr Bende. Takže nakonec to nejlepší toho dnešního dne, nebo taky z části večera. No a vyrážíme do těch posledních hodin toho 19. srpna. Za chvilku Enrique Iglesias, typ léta, nebo hit léta, Bambalurina. A teď Eva Farná.

0: Co léto, to letní hit.
1: A vyrážíme teď opět do roku 1990. Je tady hit s rozkošným názvem It's a bit of teeny weeny yellow polka dot bikini, úspěšný britský popový hit právě z tohoto roku v podání hudebního projektu Bomba Lurina. Tuhle cover verzi slavné novinkové písně z roku 1960 vedl známý britský televizní moderátor dětských pořadů Timmy Mallet a skladbu produkoval slavný muzikálový skladatel Andrew Lloyd Webber, který taky vymyslel název samotné skupiny. A shodou okolností bylo to podle postavy Bomba Lurina ze svého muzikálu Cats. Tak zpátky o celých 36 let.

0: Ano, to byla Taylor Dane, tady na frekvenci 1 před půl devátou. Tak pokud náhodou vyrážíte na jih Evropy na poslední dovolenou letošního roku, pozor, o víkendu 40 a možná ještě něco k tomu, v Chorvatsku bude velmi teplo. Tak více dám za chvilku a proberem to už za pár minut, ale teď zpátky do víkendu. Do toho, který byl, a takhle nějak to bude vypadat i o víkendu, který bude. Prostě Petr Jablonský. A koho jste chtěli slyšet?
1: Tady Petr Jablonský, frekvence 1. Kdo je tam?
2: Dobrý den, tam pan Bedřich.
1: Pane Bedřichu, já vás zdravím. Tak kdo to bude dnes?
2: Pan Petr Pavel.
3: Ano, pane Bedřichu, já vás srdečně zdravím a jsem připraven odpovědět na jakoukoliv vaši otázku, prosím.
2: Chtěl jsem se zeptat, jestli budete kandidovat znovu na prezidenta.
3: Samozřejmě, já už pracuji i na kampani a samozřejmě lidé mne, dá se říct, si milují, takže co by byli lidé beze mne a já bez sebe. A myslím si, že je to dobrá volba a doufám, že i vy jste jedním z mých voličů.
2: To nejsem právě.
3: Nejste, jo. A ne. Prosím vás, co vám na mě vadí?
2: Všechno, protože vy chcete euro a euro se vůbec nevyplatí v Česku.
3: No, to je pravda. Euro je dobrá věc a já myslím, že tradice jsou v pořádku, ale je potřeba jít dál. A koruna, co s korunou? Rozumíte? Euro je prostě mezinárodní koruna. Konec konců můžeme mít třeba i svatováclavské euro. Místo svatováclavské koruny, svatováclavské euro. To se vám nelíbí?
2: Ne, to je lepší české.
3: České euro? No, tak to bude taky. No, samozřejmě.
2: Ne, české vásadské.
3: Navrhujeme taky samozřejmě bankovky, eurobankovky, kde bych byl třeba já a další historicky významné osobnosti České republiky.
2: Já si myslím, že to nevyhrajete.
3: A proč si to myslíte, pane Bedřichu?
2: Že lidi vás už nechtějí už, lidi.
3: A vy jste neviděl průzkumy, ve kterých porážím své odpůrce a že by mě lidé volili? Vy nevíte, že mám výborné výsledky?
2: Já si myslím, že by to vyhrál pan Babiš.
3: A pan Babiš už to jednou prohrál.
2: A teďko na oplátku.
3: Kýš.
2: Teďko na oplátku by vás porazil.
3: No, asi myslím, že ne. Já si myslím, že je to dobrý vtip, Bedřichu. Jste vtipný člověk. Ale já také a nebojte se, budu kandidovat a myslím, že zatím není žádný protikandidát, kterého bych se musel obávat. Hlavně mějte se krásně, mějte se dobře a prožijte krásně zbytek léta. Naschledanou.
2: Vy taky.
4: Jak se do rádia volá,
5: tak se z rádia ozývá.
4: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
5: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
4: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
5: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
4: Nahrajte vzkaz.
5: A už jsme v kontaktu.
4: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.

nevidí mi do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znamená.

0: Save the Night a to byl Eagle Eye Cherry, 12 minut po půl deváté tady na frekvenci 1. Tak o víkendu má být docela hezky tady u nás, teploty by se mohly dostávat opět na 28 či 29 stupňů Celsia a opravdu velký pařák zase bude na jihu Evropy pro změnu, je to už několikátá vlna veder. No a horké počasí přinese do regionu velmi teplý vzduch podél Mohutné tlakové výše nad Černým mořem, jasně, takže od zítřka do soboty budou teploty na většině poloostrova mimo horské oblasti stoupat nad 35 stupňů Celsia. No a k těm nejvíce zasaženým oblastem budou patřit části Srbska, Chorvatska, Bosny, Hercegoviny a také Rumunska. No a zejména v Podunají budou teploty atakovat hranici 40 stupňů Celsia a lokálně ji nejspíše i překročí. No a v závěru víkendu se těžiště největších veder přesune k jihu a teploty kolem 40 stupňů se budou vyskytovat zejména v Řecku. Takže pokud vám bude finišovat vaše dovolená na jihu Evropy, v Řecku, případně v Rumunsku, kde v Podunají je teda báječně, tam jsem byl kdysi, tak buďte samozřejmě trpěliví a bude to ta další vlna veder, která zakončí právě tyto hodně rozjeté prázdniny. Tak na sebe dávejte pozor. Už za chvíli Dream, Melsi a taky Kateřina Marie Tichá Plamen.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.

0: všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler
0: a mají pořád co rozebírat.
2: Dámy mi dají za pravdu, že když je vedro, tak prostě nosit podprsenku je strašně nepříjemné.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: Já to sama nemám ráda, jakože mít prostě jenom tričko a nemít pod tím tu podprsenku. Tak jsem si koupila...
3: Navlíkáš ponožky.
2: Zatím ještě nemám na co.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.
0: 21 hodin. Frekvence 1 zprávy.
4: Slovo dostává Honza Homolka.
5: Hezký večer. Senát zamítl návrh zákona o státních zaměstnancích. Zdravotnictví získá miliardy navíc a do Česka míří další bouřky. Senát zamítl návrh nového zákona o státních zaměstnancích, který má usnadnit výměnu státních úředníků a pravidla jejich zaměstnávání přiblížit zákoníku práce. Odpůrci z řad senátorů vyjadřovali stejně jako sněmovní opozice zejména obavy z politizace i destabilizace státní správy. Pro zamítnutí hlasovalo 52 ze 70 přítomných členů horní komory. Ministerstvo zdravotnictví získá proti původnímu návrhu rozpočtu z pera ministerstva financí příští rok několik miliard korun navíc. Po jednání s premiérem Babišem a ministryní financí Schillerovou to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Do Česka míří další bouřky, už v noci místy mohou dorazit i se silným větrem nebo deštěm. Hrozí v Karlovarském, Ústeckém a Libereckém kraji. Varuje předtím Pavel Borovička z Českého hydrometeorologického ústavu.
6: Ve druhé polovině noci na čtvrtek budou postupovat silné bouřky přes severozápad Čech a budou doprovázeny nárazy větru kolem 70 km za hodinu. Ve čtvrtek odpoledne, večer a v noci na pátek budou od jeho západu postupovat přes jihovýchodní polovinu našeho území další silné bouřky, doprovázené přívalovými srážkami s úhrny kolem 30 mm, kroupami o velikosti kolem 2 cm a nárazy větru kolem 70 km za hodinu.
5: V pátek poté přijdou opět silné bouřky. Konkrétní regiony teprve meteorologové upřesní. Nejmenší pravděpodobnost je z dnešního pohledu na severozápadě Čech. Úterní sesuv v nelegálním zlatém dole ve Středoafrické republice si podle nových údajů vyžádal nejméně 100 obětí. První informace uváděly nejméně 30 mrtvých. Mnoho dalších lidí utrpělo zranění. Záchranné práce pokračují. Primátor Karviné Jan Wolf, který je obviněný v korupční a sázkařské aféře v českém fotbale, zrušil své členství ve fotbalové asociaci a etická komise FAČR s ním přerušila disciplinární řízení. Ke stejnému kroku sáhl i bývalý předseda TJ Start Brno Roman Procházka.
0: Frekvence 1.
1: Počasí.
5: Zítra bude většinou pod mrakem, ojediněle čekáme přehánky nebo také bouřky, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů.
1: Frekvence 1.
0: Doprava.
5: Pozor, dávejte na dálnici D11 na 8. kilometru ve směru na Prahu se stala nehoda, jinak jsou situace klidné na hlavních tazích. Projížděte opatrně, hezký večer z Frekvencí 1 a s vámi i dál je tady Milan Bílek.
4: 19. srpnový večer, tady máme zdravý vás po 21. hodině a jaký byl ten 19. srpen napříč dekádami v pop music, mířím k tomu teď solo baraty, tady je Alvaro Soler.

0: Infinity a to byl Guru, což tady je večerní frekvence 1. Za chvilku pro vás mám Savage Garden taky Pretender, no a v krátkém přehledu ten 19. srpen, který tady máme, co kde se šuslo a dělo. Tak 19. srpna se v historii pop music a samozřejmě i rockové muziky stalo několik zajímavých věcí mezi nejvýznamnější události. Myslím, že patří zahájení vůbec prvního amerického turné skupiny Beatles v roce 1964 a taky vydání debutového alba, tedy úplně první desky Lady Gaga v roce 2008. Případně tady máme slavné narozeniny Kate Pearson, ikonická zpěvačka z kapely B-52s, má právě dnes narozeniny a také zpěvák Angelen, zpěvák hardrockové kapely Deep Purple. I vám přejeme všechno nejlepší, krásný narozeninový večer. No a dáme si Pretender, Savage Garden nebo Mirai.
1: Celý den tvý chyby hledám.

občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe.

Don't get me wrong, to byly Pretenders na frekvenci jedna. Zítra může být veselo, protože pro vás máme krásné peníze, 32 tisíc korun, pokud správně uhodnete poslední slovo. A dáme to poslední slovo Petry Řebíčkové. No a když správně odpovíte na to, co si přivezla z Dánska, tak získáváte právě tyhle peníze. Tak zítra na čtvrtek 20. vám držíme palce, aby to vyšlo a klaplo. Už za chviličku dám Jesse J., Price Tech a teď Krištof a půlnoční hřích.

Don't speak, I believe to, no doubt. 5 minut po půl desáté. Dneska jsme si všichni užili předposlední radiokemp. No a prázdniny jdou do finále. A tu naše roadshow po českých a moravských kempech zakončíme příští týden v kempu Kristýna. V Hrádku nebo u Hrádku na Tenisu, kde 26. srpna vystoupí zpěvák Marpo. Takže to bude finále letošních radiokempů. Jana Knížková, Vojta Jafler budou na místě od 14. do 19. se živým vysíláním, no a živý koncert Marpa mezi 19. a 20. Tak máte-li chuť s námi zakončit tuto radiokempovou sezónu, tak příští týden Hrádek nad Nisou, tam budeme. Tak přejme si k tomu ještě hezké počasí, které k tomu potřebujeme. Tak těšíme se na vás už za chvilku. Aerosmith, Fergie a teď je Pokáč a Solitaire.

0: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Senát odmítl zrušit pravomoc prezidenta. Putin uklidňuje následky útoku a na Plzeň čeká červená zvezda. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Zrušení pravomoci prezidenta pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací, které prosazuje vládní koalice, Senát podle očekávání odmítl. Senátoři takovéto opatření označovali za protiústavní změnu kompetencí hlavy státu. Z Českého hydrometeorologického ústavu identifikovali přibližně tisícovku katastrálních území v Česku, která jsou nejvíce ohrožena suchem. Jsou mezi nimi jak pravidelně suché oblasti, ve kterých se sucho a rychlý odtok vody objevují pravidelně, tak místa ve vyšších polohách, kde sucho běžně nebývá, ale v extrémních obdobích vysychají také a potřebují pomoci zadržet vodu. K požadavku Ministerstva kultury na státní rozpočet 2027 přistoupila ministryně financí Alena Schillerová otevřeně, řekl po jednání ministr Klempíř. Konkrétní částky nezveřejnil, usiloval ale o zvýšení výdajů ministerstva z letošních 17,6 miliard korun na asi 20 miliard. O financování České televize a Českého rozhlasu s Schillerovou podle Klempíře nemluvili.
2: Konkrétní vid nechci, ale protože je to ještě stále v nějakým jako dokreslování podrobností, ale můžu vám říct pozitivní zprávu, že skutečně kultura rozhodně nebude bita. Máme tam na investice, máme na živou kulturu, protože živá kultura, která si myslím, že si zaslouží daleko větší podporu, než měla, takže bude podporována.
1: Ukrajinské útoky na průmysl a infrastrukturu v hloubi Ruska způsobují škody, ale důsledky nejsou kritické, prohlásil ruský prezident Vladimír Putin na jednání Ruské rady pro strategický rozvoj a celostátní projekty. Fotbalisté Plzně ve čtvrtek úvodním zápasem závěrečného čtvrtého předkola Evropské ligy v Bělehradě proti Červené zvezdě vstoupí do letošní kvalifikace pohárů. Západočeši po víkendové premiérové výhře v sezóně zkusí v srbské metropoli proti tamnímu mistrovi překvapit a vytvořit si pozici do domácí odvety za týden. Kouče Západočechů Martin Hyský k soupeři říká.
3: Je to zkušený mužstvo, zvyklý vyhrávat. Myslím si, že to je jeden z nejtěžších soupeřů vůbec, který nás v tom play-off Evropské ligy mohl potkat. A je potřeba, abychom byli koncentrovaní, soustředění na svůj vlastní výkon, abychom nestratili aktivitu v tom zápase a abychom využili příležitosti, které si tam vypracujeme.
1: Fotbalisté Plzně nakonec kvůli technickým problémům letadla vyrazili z Prahy se zpožděním 6,5 hodiny oproti plánu. Zápas má ve čtvrtek výkop ve 20 hodin. A ve čtvrtek bude většinou oblačno, ojediněle čekejme přehánky nebo také bouřky. Nejvyšší denní teploty půjdou nahoru 27 až 32 stupňů. Příjemný poslech. Frekvence 1.
4: Hezký večer a míříme spolu dál za dalšími hity. Za chvilku taky zatím nejlepším z velkých hlav, které tady budou zase zítra mezi 17 a 18 hodinou. No a zmíním také narozeniny zítra, 20. srpen. Nebudete mezi oslavenci? Pokud ano, tak všechno nejlepší a s vámi i další slavné tváře, jaké víc už za chvíli. Teď je Luz Capaldi a Before You Go.
0: Frekvence 1
5: a Milan Bílek.

0: mám jednu ruku dlouhou, to byly buty z báječné naivky 90. let z filmu Jízda. Tak máme 15 minut po 22. hodině, zítra 20. srpen, pokud máte zítra narozeniny, všechno nejlepší. A dívám se na ty slavné tváře, které by to určitě taky měly oslavit. Demi Lovato, zpěvačka, která zítra má svůj den. Pak tady vidím českou herečku Kristýnu Pelákovou, no a Robert Plant, pozor, Robert Plant, to je velmi významná osobnost, jak známo anglický rockový zpěvák a textař, hlavně známý jako člen skupiny Led Zeppelin, ale je taky známý svou 40-letou solovou kariérou. No a Robert Plant je považován za jednoho z nejvýznamnějších rockových zpěváků všech dob, protože právě on byl inspirací pro Freddie Mercuryho, Axla Rose, případně Chrise Cornella. Čímž chci říct, že na počátku bylo slovo a pak hned byl Robert Plant. Až tak je důležitý, zítra oslaví 78. narozeniny. Báječná figura, skvělá osobnost. Tak všechno nejlepší samozřejmě i vám, pokud máte narozky, a užívejte. Už za malou chvíli Richard Marx, Emilie, anebo Bruno Mars, I Just Might.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz.

Right Here Waiting, a to byl Richard Marx se svým životním číslem. Důležité jsou taky příběhy, které se váží k jednotlivým songům. A tady si pamatuju, že

protože se z toho vyklubal největší hit Richarda Marxe, na který jsme nezapomněli v tom dnešním 19. srpnovém večeru. Už za chvíli Britney Spears, Len Walker, Faded a teď jedno selhání a parádní hit kapely Chinaski.

0: Every Time, a to byla Britney Spears na Frekvenci 1. Tak i zítra vás čekají velké hlavy po 17. hodině. Je tady dobře, tak tady je důkaz.
1: Velké hlavy Frekvence 1.
2: Jen 100, je to v uvozovkách, jen, neboli pouze, neboli only, 121 litrů na jednoho Čecha. Spotřeba piva v minulém roku klesla na historické minimum.
3: 121 litrů si říkala, jo? Někdo za mě v Česku v loňském roce vypil 121 litrů.
4: Já použijem slova klasika. Čo z toho života máte? Nepijete, nefajčíte, za dívčatami nebeháte, však umřete zdraví a bohatý. Hmm.
5: Ale tak jinak, no, já na tom trošku zamakám.
3: Děkujeme.
2: To dáš.

0: užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
1: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Senát zamítl návrh zákona o státních zaměstnancích Bednárikova. Priorita jsou dopravní stavby a Moták je nadšený z přístupu mladých. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Senát zamítl návrh nového zákona o státních zaměstnancích, který má usnadnit výměnu státních úředníků a pravidla jejich zaměstnávání, přiblížit zákoníku práce. Odpůrci z řad senátorů vyjadřovali stejně jako sněmovní opozice zejména obavy z politizace i destabilizace státní správy. Pro zamítnutí hlasovalo 52 ze 70 přítomných členů horní komory. Prioritou ministra dopravy Ivana Bednárika při jednání o rozpočtu na příští rok jsou peníze na dopravní stavby. Chce se zaměřit na páteřní sítě na dálnicích i na železnici. Šetřit naopak chce na výdajích úřadu. Při kontrole zaměřené na nelegální prodej kratomu a další drogy se našla pochybení u 63% z tisíce kontrolovaných prodejen. Protiprávního jednání se dopustili v 900 případech, ve 300 a 73 trestného činu. Správa železnic hledá dodavatele na stavbu vysílačů mobilního signálu. Ty by měly být kolem frekventovaného koridoru mezi Prahou a Českou Třebovou. Jak uvedla mluvčí správy Nela Frýbová, cílem je hlavně zvýšit komfort cestování.
3: Na 5 místech vyrostou nové vysílače, o samotné šíření signálu se postarají mobilní operátoři. Nejvyšší přípustná nabídková cena je necelých 170 milionů korun. Hotovo by mělo být na začátku roku 2028. Dokončení přinese lepší pokrytí hlavního koridoru signálem 5G a díky tomu vyšší kvalitu hlasových a datových služeb pro cestující.
2: V červnu správa železnic operátory dokončila pokrytí mobilní sítí ve dvou železničních tunelech na koridoru, a to v Praze a Krasíkovském tunelu. Interní sesuv v nelegálním zlatém dole ve Středoafrické republice si podle nových údajů vyžádal nejméně 100 obětí. První informace uváděly nejméně 30 mrtvých. Mnoho dalších lidí utrpělo zranění. Záchranné práce pokračují. Nový realizační tým hokejové reprezentace v čele s hlavním trenérem Zdeňkem Motákem je nadšený zájmem a přístupem hráčů působících v zámořských soutěžích. V Říčanech u Prahy se setkali s více než 20 převážně mladších hokejistů, kteří patří mezi žhavé kandidáty na účast na vrcholných turnajích v příštích sezónách.
4: Chceme od nich vidět nějakou ochotu reprezentovat. To je první věc, na kterou jsme se ptali, a samozřejmě ruku v ruce s tím jde ta ochota nejenom reprezentovat, ale podat kvalitní týmový výkon, protože oni jsou skvělí, všichni individuální, ale my to potřebujeme svazovat do toho výkonu týmového a hlavně nám šlo teda o to, aby jsme jim toto řekli.
2: Nový realizační tým podepsal smlouvu na 2 roky. A ve čtvrtek bude většinou oblačno, ojedinělé přehánky nebo bouřky, nejvyšší denní teploty 27 až 32 stupňů. Příjemný poslech, Frekvence 1.
5: Hezký večer vám přeji do těch posledních minut 19. srpna. Po zprávách posíláme One More Time, bude i Moby a teď Jelen.
1: Frekvence 1
0: a Milan Bílek.

0: To byl One More Time na frekvenci 1. Pokud pošilháváte po víkendu, který máte volný, máme středu, tak proč na něj nemyslet? Počasí bude proměnlivé, ale pozor, neděle by měla být slunečná a teploty by se při jasném počasí mohly dostávat až na 25 stupňů Celsia. To myslím, že je dobrá předpověď, tak ať to klapne. A to i vám s vašimi plány. Za chvilku Taylor Swift, Roxette, anebo opět Radeček a Praha.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekonomy.cz. Promu

0: I'd lie for you. Tak někdy pro lásku uděláme opravdu všechno, ale každý z nás má přece jen jednu hranici. Tak zhruba o tom to bylo právě teď, po 11:30, to byl Meatloaf a jeho obrovský hit z roku 1993. Už za chvíli Boyzone, Čechomor a taky Imagine Dragons, Bad Liar.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop.

0: To se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
1: Půlnoc. Frekvence 1. Zprávy.
2: Senát odmítl zrušit pravomoc prezidenta. Putin uklidňuje následky útoku a na Plzeň čeká červená zvezda. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Zrušení pravomoci prezidenta pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací, které prosazuje vládní koalice, Senát podle očekávání odmítl. Senátoři takovéto opatření označovali za protiústavní změnu kompetencí hlavy státu. Z Českého hydrometeorologického ústavu identifikovali přibližně tisícovku katastrálních území v Česku, která jsou nejvíce ohrožena suchem. Jsou mezi nimi jak pravidelně suché oblasti, ve kterých se sucho a rychlý odtok vody objevují pravidelně, tak místa ve vyšších polohách, kde sucho běžně nebývá, ale v extrémních obdobích vysychají také a potřebují pomoci zadržet vodu. K požadavku Ministerstva kultury na státní rozpočet 2027 přistoupila ministryně financí Alena Schillerová otevřeně, řekl po jednání ministr Klempíř. Konkrétní částky nezveřejnil, usiloval ale o zvýšení výdajů ministerstva z letošních 17,6 miliard korun na asi 20 miliard. O financování České televize a Českého rozhlasu s Schillerovou podle Klempíře nemluvili.
3: Konkrétní vid nechci, ale protože je to ještě stále v nějaký jako dokreslování podrobností, ale můžu vám říct pozitivní zprávu, že skutečně kultura rozhodně nebude bita. Máme tam na investice, máme na živou kulturu, protože živá kultura, která si myslím, že si zaslouží daleko větší podporu, než měla, takže bude podporována.
2: Ukrajinské útoky na průmysl a infrastrukturu v hloubi Ruska způsobují škody, ale důsledky nejsou kritické, prohlásil ruský prezident Vladimir Putin na jednání Ruské rady pro strategický rozvoj a celostátní projekty. Fotbalisté Plzně ve čtvrtek úvodním zápasem závěrečného čtvrtého předkola Evropské ligy v Bělehradě proti Červené zvezdě vstoupí do letošní kvalifikace pohárů. Západočeši po víkendové premiérové výhře v sezóně zkusí v srbské metropoli proti tamnímu mistrovi překvapit a vytvořit si pozici do domácí odvety za týden. Kouče Západočechů Martin Hyský k soupeři říká.
4: Je to zkušený mužstvo, zvyklý vyhrávat. Myslím si, že to je jeden z nejtěžších soupeřů vůbec, který nás v tom playoff Evropské ligy mohl potkat. A je potřeba, abychom byli koncentrovaní, soustředěni na svůj vlastní výkon, abychom nestratili aktivitu v tom zápase a abychom využili příležitosti, které si tam vypracujeme.
2: Fotbalisté Plzně nakonec kvůli technickým problémům letadla vyrazili z Prahy se zpožděním 6,5 hodiny oproti plánu. Zápas má ve čtvrtek výkon ve 20 hodin. A ve čtvrtek bude většinou oblačno, ojediněle čekejme přehánky nebo také bouřky, nejvyšší denní teploty půjdou nahoru 27 až 32 stupňů. Příjemný poslech. Frekvence 1.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
1: Ty nejlepší aktuální hity.
0: Největší hity posledních let.

0: Frekvence 1. To nejlepší z muziky. Frekvence 1. Každé všední odpoledne jsou s vámi na Frekvenci 1.
1: Jana Knížková a Vojta Effler.
0: A mají pořád co rozebírat.
2: Dámy mi dají za pravdu, že když je vedro, tak prostě nosit podprsenku je strašně nepříjemné.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: Já to sama nemám ráda, jakože mít prostě jenom tričko a nemít pod tím tu podprsenku. Tak jsem si koupila...
3: Navlíkáš ponožky.
2: Zatím ještě nemám na co.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na Frekvenci 1.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: Senát zamítl návrh zákona o státních zaměstnancích Bednárikova. Priorita jsou dopravní stavby a Moták je nadšený z přístupu mladých. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Senát zamítl návrh nového zákona o státních zaměstnancích, který má usnadnit výměnu státních úředníků a pravidla jejich zaměstnávání, přiblížit zákoníku práce. Odpůrci z řad senátorů vyjadřovali stejně jako sněmovní opozice zejména obavy z politizace i destabilizace státní správy. Pro zamítnutí hlasovalo 52 ze 70 přítomných členů horní komory. Prioritou ministra dopravy Ivana Bednárika při jednání o rozpočtu na příští rok jsou peníze na dopravní stavby. Chce se zaměřit na páteřní sítě na dálnicích i na železnici. Šetřit naopak chce na výdajích úřadu. Při kontrole zaměřené na nelegální prodej kratomu a další drogy se našla pochybení u 63% z tisíce kontrolovaných prodejen. Protiprávního jednání se dopustili v 900 případech ve 373 trestného činu. Správa železnic hledá dodavatele na stavbu vysílačů mobilního signálu. Ty by měly být kolem frekventovaného koridoru mezi Prahou a Českou Třebovou. Jak uvedla mluvčí správy Nela Frýbová, cílem je hlavně zvýšit komfort cestování.
2: Na 5 místech vyrostou nové vysílače, o samotné šíření signálu se postarají mobilní operátoři. Nejvyšší přípustná nabídková cena je necelých 170 milionů korun. Hotovo by mělo být na začátku roku 2028. Dokončení přinese lepší pokrytí hlavního koridoru signálem 5G a díky tomu vyšší kvalitu hlasových a datových služeb pro cestující.
1: V červnu správa železnic s operátory dokončila pokrytí mobilní sítí ve dvou železničních tunelech na koridoru, a to v Praze a Krasíkovském tunelu. Černý sesuv v nelegálním zlatém dole ve Středoafrické republice si podle nových údajů vyžádal nejméně 100 obětí. První informace uváděly nejméně 30 mrtvých. Mnoho dalších lidí utrpělo zranění. Záchranné práce pokračují. Nový realizační tým hokejové reprezentace v čele s hlavním trenérem Zdeňkem Motákem je nadšený zájmem a přístupem hráčů působících v zámořských soutěžích. V Říčanech u Prahy se setkali s více než 20 převážně mladších hokejistů, kteří patří mezi žhavé kandidáty na účast na vrcholných turnajích v příštích sezónách.
3: Chceme od nich vidět nějakou ochotu reprezentovat. To je první věc, na kterou jsme se ptali, a samozřejmě ruku v ruce s tím jde ta ochota nejenom reprezentovat, ale podat kvalitní týmový výkon, protože oni jsou skvělí, všichni individuální, ale my to potřebujeme svazovat do toho výkonu týmového a hlavně nám šlo teda o to, aby jsme jim toto řekli.
1: Nový realizační tým podepsal smlouvu na 2 roky. A ve čtvrtek bude většinou oblačno, ojedinělé přehánky nebo bouřky, nejvyšší denní teploty 27 až 32 stupňů. Příjemný poslech, Frekvence 1.

0: 2 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Senát odmítl zrušit pravomoc prezidenta. Putin uklidňuje následky útoku a na Plzeň čeká červená zvezda. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Zrušení pravomoci prezidenta pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací, které prosazuje vládní koalice, Senát podle očekávání odmítl. Senátoři takovéto opatření označovali za protiústavní změnu kompetencí hlavy státu. Vědci z Českého hydrometeorologického ústavu identifikovali přibližně tisícovku katastrálních území v Česku, která jsou nejvíce ohrožena suchem. Jsou mezi nimi jak pravidelně suché oblasti, ve kterých se sucho a rychlý odtok vody objevují pravidelně, tak místa ve vyšších polohách, kde sucho běžně nebývá, ale v extrémních obdobích vysychají také a potřebují pomoci zadržet vodu. K požadavku Ministerstva kultury na státní rozpočet 2027 přistoupila ministryně financí Alena Schillerová otevřeně, řekl po jednání ministr Klempíř. Konkrétní částky nezveřejnil, usiloval ale o zvýšení výdajů ministerstva z letošních 17,6 miliard korun na asi 20 miliard. O financování České televize a Českého rozhlasu s Schillerovou podle Klempíře nemluvili.
2: Konkrétní vid nechci, ale protože je to ještě stále v nějaký jako dokreslování podrobností, ale můžu vám říct pozitivní zprávu, že skutečně kultura rozhodně nebude bita. Máme tam na investice, máme na živou kulturu, protože živá kultura, která si myslím, že si zaslouží daleko větší podporu, než měla, takže bude podporována.
1: Ukrajinské útoky na průmysl a infrastrukturu v hloubi Ruska způsobují škody, ale důsledky nejsou kritické, prohlásil ruský prezident Vladimir Putin na jednání Ruské rady pro strategický rozvoj a celostátní projekty. Fotbalisté Plzně ve čtvrtek úvodním zápasem závěrečného čtvrtého předkola Evropské ligy v Bělehradě proti Červené zvezdě vstoupí do letošní kvalifikace pohárů. Západočeši po víkendové premiérové výhře v sezóně zkusí v srbské metropoli proti tamnímu mistrovi překvapit a vytvořit si pozici do domácí odvety za týden. Kouče Záporočechů Martin Hyský k soupeři říká.
3: Je to zkušený mužstvo, zvyklý vyhrávat. Myslím si, že to je jeden z nejtěžších soupeřů vůbec, který nás v tom play-off Evropské ligy mohl potkat. A je potřeba, abychom byli koncentrovaní, soustředěni na svůj vlastní výkon, abychom nestratili aktivitu v tom zápase a abychom využili příležitosti, které si tam vypracujeme.
1: Fotbalisté Plzně nakonec kvůli technickým problémům letadla vyrazili z Prahy se zpožděním 6,5 hodiny oproti plánu. Zápas má ve čtvrtek výkop ve 20 hodin. A ve čtvrtek bude většinou oblačno, ojediněle čekejme přehánky nebo také bouřky, nejvyšší denní teploty půjdou nahoru 27 až 32 stupňů. Příjemný poslech. Frekvence 1.